Letošní už 24. porci Oldies vám poznáme znělce, kterou je závěr písně The Big Beat Fatse Damna, začíná nabízet dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk. Na úvod dnes nahlédnu do horké stovky Billboardu do poloviny června 1973. Na třetím místě tehdy kulminoval taneční sexy song copaté americké zpěvačky Sylvie s názvem Pillow Talk.

Termín pillow talk vysvětluje i Wikipedie, já bych to přeložil jako špitání pomilování. A Sylvia, ta vám přestane být neznámá, když vám řeknu, že před solovou kariérou byla členkou dua Mickey and Sylvia. Před týdnem jste v porovnávací rubrice slyšeli skupinu Ballin' Jack, která byla ve své době opomíjena. Teď vám ji dvěma dalšími kousky trochu přiblížím.

Slyšeli jste songy Good Man a Come Round Here, I Am The One You Need z druhého alba kalifornské skupiny Ballin' Jack z roku 1972. Jeho název Buzzard's Luck znamená česky smůla a Ballin' Jack se dá přeložit jako lokomotiva jedoucí plnou rychlostí. Teď tu mám něco z Polska, měl jsem identifikovat tamní skupinu a byly to červené gitary.

Zadání znělo, potřeboval bych identifikovat polský rockový song ze 60. let, ve kterém zpěvák nebo mužská hudební skupina v refrénu zpívá o tom, že zpěvák miluje jistou ženu, ale nikdo na světě o tom neví. Tak to byla ta první píseň Nikt na švěče nevě z roku 1967. Tu druhou, Tak je ładne oči, jsem vybral do dvojice a hrál jí často i náš rozhlas. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinilového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tývtrunk.

Pavel Novák zaspíval svou předělávku s názvem Dan, doprovázela ho skupina Vox. Text si napsal sám, rozhlasová nahrávka je z roku 1973. Tomu, kdo v minulosti jen trochu sledoval zahraniční hudební scénu, je melodie samozřejmě povědomá. Takže jen jaksi pro pořádek doplním, že britskou singlovou jedničku Get Down zaspívá její autor Gilbert O'Sullivan.

Tuhle písničku Gilberta O'Sullivana přijala dobře také Amerika. V Hot 100 byla v první desítce a prodejem byl single Za Atlantikem pozlacen. Někteří si píšete ne o předělávky, ale o ryze tuzemskou tvorbu. V tomto směru vám dnes také vyhovím. Schyluje se k létu, budují se další a další cyklostezky, tak třeba písničkou, kterou na Děčínské kotvě zpíval Jiří Helekal.

Jiří Helekal zaspíval Chtělo by to kolo, hudbu si složil sám, text mu napsal Drahoš Čadek, doprovázel ho orchestr Československé televize. A slyšeli jste také Evu Bihariovou, ta písnička se Slovákům povedla a má název Márně sama pýtaš. Autory jsou Ludovít Štasel a Milan Dunajský, doprovázel bratislavský točr, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox.

Opět slovenština, to byl Peter Vašek v písni Žltá stužka, zlatý tieň. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Gustáv Hubka. Bohužel myšlenku textu originálu nenaplnil a to je škoda. Tím originálem je, jak už asi tušíte, americká i britská singlová jednička tria Tony Orlando and Dawn Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree z roku 1973. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Zmiňuji občas svou databázi instrumentálek, kterou stále doplňuji. Vy si občas o nějakou napíšete a to mě těší. Teď vám nabídnu dvě, které jsem nedávno přidal. Můžete mi napsat svůj názor, jestli opravdu patří k těm, které by v tom seznamu v Česku známých a oblíbených měly být. Zároveň to berte jako malou hádanku, jestli byste uměli ty dva hudební kousky pojmenovat.

Samozřejmě prozradím, co jste slyšeli. Orchestr Karla Vlacha zahrál trampolínu, kterou zkomponoval Vlastimil Hála do filmu Cirkus bude. Orchestr Slávy Kunsta přidal Černého Orfea, tak je to uvedeno na deskách. Správně je to ale tak, že melodie je z filmu Orfeu Negru, ale její název je Mania di Carnaval. To bylo portugalsky, česky karnevalové ráno.

Do třetího porovnávání zaspíval Petr Pospíšil píseň, která tě probudí. Doprovázelo ho Studio Brno, vydal Suprafon v roce 1968. Z etikety singlu je zřejmé, že vzorem mu nebyl britský originál, ale pozdější francouzská verze té písně. Na porovnání jsem vybral právě to anglické zpívání. Píseň složil Chris Andrews, Sandy Shaw zaspívá I've heard about him.

Nevím jak vy, ale já si myslím, že to pomalejší tempo originálu té písni sluší víc. Teď kontakty, e-maily na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Minulé to začínal Hurricane Smith, dnes jsem si jeho song vybral jako zavírák. A to A stranu jeho prvního a nejúspěšnějšího singlu

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Toho zdruda.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
7: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
6: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
0: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice humoriády. Můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní, pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel.
1: Ano.
0: A mohli jsme si takto povídat. Tak další
1: je to
0: otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o něm víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Ale. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář. Neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Scénář.
4: No.
2: Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s ano. Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurz?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, že v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu ty kalá, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve všechnu party jeho slavném pořadu jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano,
0: ano. No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou dámy a pánové u rádia Humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu, a to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle, i zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny, zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže a to bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptiku města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodávali ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě
5: těší. Jak to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme Vlastíkovi.
5: Děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji,
7: den,
3: dobrý den,
7: pane.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa, Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Bora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a svým posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, jak slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně. Naschledanou.
3: Tak přátelé,
2: řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizují, že nás to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bíla, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bíla, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Tak. Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra, takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit, to je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, potom, potom, potom, Aranko, potom, potom,
10: potom. Ty co ty na mě taky? Já bych chcela takto, Panka.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolila.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naďa je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio se všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsem to tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle. Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč o toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím. On říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahev whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťák, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a Rosák říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane předsedo?
3: Samozřejmě, náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já si to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale
3: ale je dobře. je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tepfra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, standard Zemníků a slova vážení moderátory humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: mockrát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale jako pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika, zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den, stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, ale hlasovala bych pro pana Tepra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače. A uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme. Mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře,
3: mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety. A je dobře, že ho máte. Aspoň nás tam máte.
3: Ano.
1: V mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě, samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: Aha. A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Donec?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Aha. Jo.
1: Takže zkuste.
8: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano.
1: Dobrá, děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
3: Dobré. Ano.
1: Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která ne, to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebudeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8, Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale tedy, když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden takhle říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hochu, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, ale nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říkal, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to pojďte, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip, pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit z finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paničky, ano, s panem Přeučilem.
3: Ano, ano.
1: I letos.
3: Ty nás čekají. jedno z nejúspěšnějších představení letních shakespearovských her.
1: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel, a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
1: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
1: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomas nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia Humor mezi A nebo B. SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Linomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás, a ti zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím. A byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já si přál pana Hlinomaze a zdraví vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujem.

0: naslyšenou.
1: Haló, další, prosím.
2: Dobrý den, zdravím vás i pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Hlasuji pro Tomáše Tepra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
2: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přeučilem.
3: Děkuji.
2: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak. Tak si ho poslechneme.
4: Proč bych sem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa křtěnej Vltavou, tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček zvedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No, naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je, podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo teda, nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. Letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože teda měnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. A v tom přijel šéf činohry Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a počkej tam na mě. A rozezlený, takový bledej, přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já

0: A na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila. Že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Bochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfera. Jsme v závěru humoriády, pane přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
2: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: chtějí mi lásku brát.
1: Je 5 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Moravskoslezském kraji přibude 15 nových bateriových vlaků. Mezinárodní den archivů můžou zájemci v Ostravě oslavit u kávy. Sokolovnu ve Valašském Meziříčí čeká oprava velkého sálu. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 18 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Moravskoslezský kraj chce příští rok nasadit 15 nových bateriových vlaků. K vidění jsou teď na veletrhu Rail Business Days v Ostravě. Vlaky na baterky budou obsluhovat tratě bez elektrifikace a první cestující svezou v březnu. Nové soupravy mají mít lepší výkon a nový interiér, říká Zdeněk Sváta ze společnosti Škoda Group.
3: Umožňuje to bez přestupování spojení mezi neelektrifikovanými elektrifikovanými úseky. Ty alternativní zdroje pohonu jsou za mě jako dobrá řešení, ale po přechodnou dobu, než teda v nějakém dalším horizontu dojde k plné elektrifikaci.
1: Kriminalisté z Národní protidrogové centrály zadrželi a obvinili dva muže, kteří podle vyšetřovatelů obchodovali s chemickými látkami určenými k výrobě pervitinu. Ty skladovali v Polsku a následně je převáželi do České republiky, kde je prodávali především v Moravskoslezském kraji. Policisté při zásahu zajistili látky, ze kterých bylo možné vyrobit téměř 10 kg pervitinu a také téměř 0,5 kg kokainu. Jeden z mužů se při zadržení pokusil ujet a na dálnici dosáhl rychlosti až 240 km. Hodině. Oběma mužům hrozí až 12 let vězení. Nahlédnutí do světa kávy nabízí archiv města Ostravy. Připomíná tím dnešní Mezinárodní den archivů. Jako doplnění k muzejní výstavě o slavných ostravských kavárnách si můžou návštěvníci přímo v sídle archivní instituce spolu se zaměstnanci uvařit kávu na několik způsobů. Podle ředitelky archivu města Ostravy Hany Šustkové se k tomu dozvědí řadu informací a můžou i nahlédnout do běžně nepřístupných míst.
4: Ať už u našeho pana knihaře, v naší badatelně a samozřejmě lidé se mohou také podívat do útrob archivu, což normálně není samozřejmě vůbec běžné.
1: Sokol ve Valašském Meziříčí vymění parkety ve velkém sále Sokolovny. Výměna téměř 200 metrů čtverečních podlahy vyjde na více než 500 000 korun. Většinu nákladů zaplatí Sokol sám. Pomůžou mu sponzoři, část peněz přidá i město. Více dodává mluvčí radnice Jakub Mikuš.
5: Podlaha ve velkém sále už pomalu přestává vyhovovat sportovním podmínkám a proto je nezbytné ji vyměnit. Vzhledem k tomu, že město činnost místního Sokola podporuje pravidelně, rozhodli se radní žádosti vyhovět a na opravu poskytnout požadovaných 50 000 korun.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme v Moravskoslezském kraji proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřka. Večer pak budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty dnes naměříme mezi 15 a 18 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Řidiči v Opavě musí počítat s dopravním omezením v ulici Fignerova. Kvůli výměně plynovodu je zde vozovka zúžena do jednoho jízdního pruhu. Práce potrvají do 12. července a pro část dopravy je vyznačena objízdná trasa. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: To nejaktuálnější z Moravskoslezského regionu zabalené do pestrého hudebního koktejlu, tak to je ranní čtyřhodinovka Českého rozhlasu Ostrava, která nese název Dobré ráno. O dnešní program se postarají Lucka Kociánová a Petr Soukup. Pokud zůstáváte s námi, těší nás to, přejeme vám pěkný den.

0: Zpíval nám Vladimír Mišík, teď je 5 hodin 11 minut ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. Se teď budeme věnovat jednomu doslova ostravskému pokladu. Badatelka Libuše Salomonovičová předala do jeho péče výzkum více než 30 tisíc židovských obyvatel města. Kartotéku i s mnoha dokumenty a fotografiemi dávala dohromady téměř čtvrt století. Máme pro vás těch informací mnohem více k tomuto tématu. Vše uslyšíte krátce před půl šestou.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995 Timothy McVeigh byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.

0: počasí.
1: Čeká nás upršený den, jak to teď aktuálně v regionu vypadá. Všude na severní Moravě a ve Slezsku je zataženo a většinou i drobně prší. Co se teplot týče, tak v Chuchelné na Opavsku naměříte 11 stupňů Celsia. Frenštát pod Rauštěm teď hlásí na teploměru 10. Prognóza na celý den hovoří o tom, že bychom měli čekat proměnlivou převážně velkou oblačnost. Na většině území přeháňky odpoledne může výjimečně přijít i bouřka. Večer by pak srážky měly slábnout a ustávat. Teplot je mezi 15 a 18 stupni.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dívat svět.
1: Chtěli ho v Tel Avivu i v Praze. Jedinečný archiv židovských obyvatel průmyslové metropole ale získal archiv města Ostravy. Badatelka Libuše Salomonovičová dávala kartotéku dohromady skoro 25 let. Našla jména, data, fotografie i příběhy více než 30 tisíců lidí.
2: Já nejsem židovka. Ne, já jsem se ale do židovské rodiny provdala v roce 57. A mojho muže jsem poznala stav mládeže Nová Huť Klementa Gottwalda. To se kopaly základy a za to jsem měla zadarmo jízdele.
3: Dnes 89-letá Libuše Salomonovičová pracovala v Ostravském muzeu a v důchodu začala dávat dohromady informace o židovských obyvatelích, o těch chudých, kteří přišli z Haliče za prací v průmyslu, i o hoteliérech a obchodnících z vyšší střední třídy.
2: Všichni byli unikátní. Já jsem napsala pro 700 lidí rodokmeny. Naposledy se ke mně přihlásila vnučka majitele té Alhambry. No a nebo například architekt Kerner, jeho vnuci chtěli z Ameriky přijet.
3: Prošla matriky, sčítací operáty, psala si z potomky. To vše nejen z Ostravska, ale z mnoha zemí po celém světě, kam po válce Židé emigrovali.
2: Na zemi v kuchyni něco jsem měla, v předsíni jsem to měla. Dneska jsem už jim to předala. Asi 33 tisíc Židů prošlo Ostravou od 19. století do roku 45.
3: Zjistila badatelka Libuše Salomonovičová. Ředitelka archivu města Ostravy Hana Šůstková před jejím výkonem smeká.
4: No to je obrovská, ale obrovská práce, obrovské úsilí a trvalo je to 25 let. Nejenom tady v rámci nějakých vědeckých prací o židovské komunitě, ale je to i pro ten náš úřední výkon velká pomoc, protože my dodnes samozřejmě řešíme třeba navracení českého občanství. Každý týden chodí několik žádostí z celého světa.
3: Dnes v Ostravě žije několik desítek lidí židovského vyznání. Před rokem 1939 to byl téměř každý desátý. Výzkum Libuše Salomonovičové jim vrací jména, tváře a příběhy. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.

0: Máme pro vás zprávy, u mikrofonu je Lucka Kociánová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes sejde s pracovníky svého úřadu, kteří by se měli nově přesunout na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní i ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Je to první ze 4 plánovaných schůzek, na kterých se chce Bárta zaměstnancům vysvětlit, že přesun na ministerstva jejich agendy neohrozí. Zaměstnanci s převodem nesouhlasí a zůstávají ve stávkové pohotovosti. Přesun agendy naplánovaný na 1. července. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu mírně klesnou. Litr benzínu čerpací stanice prodávají nejvýš za 41 korun a 36 haléřů. To je o 4 haléře méně než ve středu, informovala o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty klesl o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června. Firma Barrandov televizní studio ukončila provoz, reagovala tak na rozhodnutí soudu z konce května, podle kterého byl provoz neudržitelný, informoval o tom majitel společnosti Jan Čermák. Všechny 3 kanály televize Barrandov budou podle něj zatím fungovat dál, jejich vysílání zajistí externí firmy. V Moravskoslezském kraji se o víkendu znovu rozjedou komentované jízdy po bývalých báňských vlečkách, které dříve sloužily k přepravě uhlí z dolů. Vlaky budou jezdit každou sobotu a neděli až do září a zájemce seznámí s hornickou historií regionu. Součástí programu jsou i zastávky u vybraných míst, například u vodní jámy Žofie nebo bývalého dolu Barbora. Fotbalisty Baníku Ostrava povede v nové sezóně trenér Roman Skuhravý. Jeho angažování potvrdilo vedení slezského klubu na oficiálních stránkách. Skuhravý naposledy trénoval Slovácko. V minulosti působil také v Jablonci, Dukle, Praha nebo v Opavě. Na lavičce Baníku nahradí Josefa Dvorníka, který tým v uplynulé sezóně zachránil v nejvyšší soutěži. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude proměnlivá, převážně velká oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřka. Večer pak budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty dnes vystoupají na 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě v ulici Výstavní počítejte s možným zdržením. Srazila se tam 2 osobní auta a místem je možný průjezd pouze se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude cíl našeho dnešního magazínu Křížem krajem, to vám povím po písních od skupiny Jelen a Michala Tučného. Pěkné ráno.

0: Zpíval nám Michal Tučný, teď je 5:41. Český rozhlas Ostrava i dnes dopoledne nabídne magazín Křížem krajem, kam se vypravíme. Stará Karviná a její příběh nepřestává lidi fascinovat. A tak vás dnes pozveme na takovou malou procházku po místech, kde v minulosti lidé žili a pracovali. Dnes projdeme takový malý úsek mezi šikmým kostelem a nejstarším hlubinným dolem na Karvinsku, dolem Gabriela. Průvodci nám budou Honza Polakovič ze spolku Stará Karviná a také redaktorka Romana Kubicová. Poslouchejte nás dopoledne mezi 9:00 a 10:00.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Skupina ABBA a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům Tomáš Ostrožlík na lince. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Budeme mluvit o počasí, nejprve o tom aktuálním.
2: Tak v regionu je zataženo, na severu, na Javornicku, Jesenicku ještě prší, jinde jsou spíše výjimečné přehánky. Teploty jsou kolem 11 stupňů, na horách kolem 8 a vane slabý severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je. Teď to důležité, předpověď na celý den.
2: Tak z rána se ještě může stát, že oblačnost se protrhá a přehánky a déšť na chvíli ustanou, ale během dne se bude oblačnost různě proměňovat, bude se vytvářet nová kupovitá oblačnost a postupně se vytvoří místy přehánky. Odpoledne nelze vyloučit i ojedinělou bouřku. Večer pak budou přehánky slábnout. Teploty v maximech dnes dosáhnou 15 až 18, na horách kolem 12 a vítr bude vát mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, který k večeru zeslábne.
1: Co přijde v noci a jaký bude zítřek?
2: Z počátku noci kolem té 10. hodiny ještě zvětšená oblačnost s možností ojedinělé přehánky, ale postupně bude oblačnosti ubývat k ránu až na jasno nebo polojasno. K ránu se také v údolích může vytvořit ojedinělé mlha. Teploty k ránu klesnou na 9 až 5 stupňů, vítr v noci slabý severozápadní, k ránu západní. Zítra zpočátku méně oblačnosti, jasno polojasno, ale během dne se bude oblačnost vytvářet a odpoledne ojedinělé možnost přehánky, zejména na horách. Později odpoledne a večer od západu bude oblačnosti přibývat. Teploty maximální v pátek 17 až 20, na horách kolem 13 a vítr mírný severozápadní, postupně západní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které nabídl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem.

0: Zpíval nám a Pavel Vítek, 5 hodin 54 minut. Dnes po 13. hodině nabídneme opět pořad Alex a host. Tentokrát bude u mikrofonu herečka a autorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Dozvíme se také to, že v roli režisérky natočila film 2 deci tuše. Celovečerní dokument je o tatínkovi Petru Geislerovi, japanologovi, pedagogovi a kaligrafovi. Jak je možné, že se naučil japonsky tak dobře a že rodilý mluvčí nepoznali rozdíl?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Ester Geislerovou si můžete poslechnout dnes odpoledne pár minut po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslance dnes čekají hned dvě mimořádné schůze. Olomoucký soud bude řešit případ otravy nápojů na pracovišti. V Hručíně se chystá sloučení dvou základních škol. Dnes bude oblačno až zataženo, déšť a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Poslanci budou dnes poledne jednat o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro skupinu Agrofert. Opozice kvůli tomu nechala svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Žádá pozastavit vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD vystoupí v úvodu schůze ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
2: Protože, jak víte, tak už je tady odpověď z generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG Agri, která potvrdila, že ty nárokové dotace se týče toho čerpání a postupu jsou v pořádku, takže to tam v podstatě i oficiálně pan ministr by sdělil.
0: Od 15 hodin pak začne poslance mimořádná schůze svolaná z podnětu koalice. Měli by na ní pokračovat v projednávání stavebního zákona. Olomoucký soud bude podle našich informací už příští týden řešit otravu nastraženými nápoji. Z vraždy a pokusu o vraždu je obžalovaný 48-letý muž, kterého policisté zatkli po sérii lesních požárů na Bruntálsku. Při vyšetřování vyšly najevo ještě závažnější případy z jeho minulosti. Policisté zjistili, že kvůli pomstě otrávil nápoje na pracovišti. Napili se jeho dva kolegové. Jeden zemřel, druhý má vážné následky. Potvrzuje mluvčí soudu Igor Kreidl.
3: Dále měl v průběhu května 2025 umístit na několika místech v Olomouci ovocnou tekutinu s obsahem jedu, přičemž tyto tekutiny umístěval především v lokalitách, kde se pohybují osoby bez domova.
0: Obžalovaný čeká na soud ve vazbě. Podle policistů muž s kriminalisty při vyšetřování spolupracoval. Město Hlučín chce sloučit základní školu Miroslava Tyrše s tamní základní školou Via Montessori, a to s účinností od 1. ledna příštího roku. Dnes odpoledne o tom budou debatovat zastupitelé města. Obě školy sídlí v jedné budově a už mají společného ředitele. Podle vedení radnice je cílem zachovat ve městě vzdělání typu Montessori. Sport. Česká reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa ve fotbale. Národní tým čeká Jižní Korea. Hrát se bude na mexickém stadionu Guadalajara. Začátek šampionátu vyhlíží záložník Lukáš Provod.
4: Tak samozřejmě jsme se na to těšili strašně dlouho a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení, a známe svoje silné stránky, známe i některé ty slabé, na kterých jsme se snažili pracovat, a určitě ty zakončení, hra ve vzduchu je něco, co nás může na tom šampionátu zdobit.
0: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno. Počasí. Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřka. Večer pak budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty od 15 do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Slezské Ostravě je uzavřena ulice Pstruží, probíhají tam stavební práce a objížďka je značena pro všechna vozidla. Uzavírka potrvá do 26. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jako každý jiný den v tomto čase i teď budeme gratulovat těm, kteří mají svátek. V kalendáři dnes figuruje jméno Bruno, což je jméno, které má staroněmecký původ a dá se vyložit jako brunet, případně opálený. Všem nositelům tohoto jména přejeme krásný sváteční den a posíláme první písničku po zprávách v 6 hodin.

0: Český rozhlas Ostrava a Velkolenc, 6 hodin 13 minut. Jak už možná víte, zastupitelé Frýdku Místku odvolali z funkce primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM. Návrh na odvolání podal někdejší primátor a opoziční zastupitel Michal Pobudský z Přátel FM. Podle něj Korč omezil výkon své funkce jen na sebeprezentaci. Kompetence primátora zatím převzali jeho náměstci. Podrobněji k tématu za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Položíme se na bok, opřeme se o pokrčený pravý loket a pravé koleno. Hlava, trup a nohy jsou zpevněné v jedné rovině. S výdechem krčíme a přitahujeme levé koleno k hrudníku. Totéž opakujeme na levém lokti a koleni. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Pláštěnka nebo deštník se dnes budou hodit, pojďme ale nejprve k aktuální situaci v regionu. Na severní Moravě a ve Slezsku je zataženo na většině území drobný déšť. Co se teplot týče, ty jsou různé na východě regionu. V Horní Lomné na Jablunkovsku necelých 10 stupňů Celsia. Pokud se zaměříme na teplotu například v Krnově, tam naměříte právě teď 11. No a prognóza na dnešek, to počasí se měnit nebude. Počítejme s tím, že bude velká oblačnost na většině území našeho regionu v průběhu celého dne. Srážky, případně může přijít i bouřka. Ty srážky by pak později odpoledne měly ustávat. Teploty nepříliš vysoké, maximálně okolo 18 stupňů Celsia.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. O čem se mluví?
3: Letní prázdniny budou opět ve znamení předvolebních kampaní. 9. a 10. října proběhnou v České republice komunální volby a spolu s nimi i volby do části Senátu. Kdo ze senátorů bude obhajovat svůj post a kdo se s politikou rozloučí, jak se změní vedení města, obcí a co lze očekávat od volební kampaně? Téma proberu s Lukášem Vomlelou, politologem ze Slezské univerzity. V dnešním pořadu O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Poslouchali jsme Činasky, vyladíte frekvence Českého rozhlasu Ostrava 6 hodin 23 minut. Nečekanou změnu přineslo středeční zasedání zastupitelstva Frýdku Místku. Primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM včera zastupitelé odvolali, a to v mimořádně zařazeném návrhu, který nebyl v původním programu.
1: Přesně v 11.05 přestal být Petr Korč z hnutí Naše město FM primátorem Frýdku Místku. Návrh podal Michal Pobucký z klubu Přátelé FM.
2: Primátor města má město vést a řídit. Bohužel Petr Korč to pojal takovým způsobem, že se pouze sebe prezentoval. O tom svědčí mimo jiné i položka 500 000 korun na externího fotografa ve volebním roce, kterou si nechal schválit, aby měl krásné fotografie a videa na sociálních sítích.
1: Odůvodňuje někdejší primátor Frýdku Místku svůj návrh, který podpořilo 24 ze 42 zastupitelů, včetně koaličního hnutí ANO.
3: My zůstáváme dále koaličním partnerem, akorát to koaliční partnerství by mělo být záležet na nějakém vzájemném respektování politických hodnot a stran, a tento pocit v poslední době nemáme.
1: Řekl po hlasování náměstek primátora Lukáš Kmec z hnutí ANO. Půdorys koalice zůstal stejný. Kompetence primátora si rozdělili jednotliví náměstci. Odvolaný primátor tvrdí, že za jeho sesazením stojí jeho odmítnutí stáhnout zvažovanou kandidaturu do Senátu. Za to měl od vedení hnutí ANO dostat příslib primátorského postu po nadcházejících komunálních volbách.
4: První nabídka byla, že budeme spolupracovat po volbách, protože s pravděpodobností blíží se jistotě ty dvě hnutí by komunální volby mohly vyhrát. Když jsem vlastně řekl, že já nereaguju na takové nabídky, tak přišla ta nabídka dobrá. Můžeme se bavit i o tom, že případně, že byste jako hnutí Naše město ty volby znovu nevyhráli, tak se můžeme bavit o tom, že byste byl primátor za nějaké ústupky.
1: Lukáš Kmec prohlášení Petra Korče důrazně odmítl s tím, že o mimořádném zařazení bodu na program zasedání zastupitelstva politici předem nejednali.
3: To, že pan primátor bývalý bude kandidovat do Senátu, jsem se dozvěděl až dnes a odmítám, že bychom dostali nějaké příkazy z vrchu.
1: Kandidaturu do Senátu nakonec Petr Korč před novináři oficiálně potvrdil. Obhajovat bude i post primátora. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Společnost OKD dnes vypne na Karvinsku jeden z hlavních důlních ventilátorů. Je to další fáze likvidace dolu ČSM, který byl od doledna poslední černouhelnou šachtou. OKD postupně ukončí odvětrávání celého podzemí. Na celkovou likvidaci dolu firma vyčlenila z úspor celkově přes 3,25 miliardy korun. Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 z 66 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělila 25 pokut v souhrnné výši necelých 50 tisíc korun. Většina prohřešků se týkala nestotožnění prodávajícího nebo špatného označení výrobků pro cestující. 12 pochybení se týkalo zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Celkem 71 parkovacích míst přibude do září u Moravskoslezské nemocnice Krnov. Parkoviště naváže na to současné a povede až k chodníku mezi ulicemi IP Pavlova a Hořicova. Povrch parkoviště bude ze vsakovacích roštů a do otvorů město vyseje trávu, uvedla tomu včera radnice Dita Círová. Hasičský sbor ve Světlé Hoře převzal novou hasičskou cisternu. Zásahové vozidlo nahradí původní stříkačku. Ta v obci sloužila zhruba 25 let. Novou hasičskou cisternu si budou moci místní prohlédnout 20. června na slavnostním předání. Tenistka Karolína Plíšková si na turnaji v Londýně zahraje čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku postoupila, když její soupeřka Kanaďanka Mboková utkání druhého kola skračovala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Další soupeřkou Plíškové bude Marie Bousková nebo Chorvatka Vekičová. Jejich zápas se bude dohrávat dnes. Pořadatelé ho totiž v úvodní sadě za stavu 5-6 z pohledu české hráčky přerušili kvůli dešti. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude proměnlivá, převážně velká oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřky. Večer pak budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty dnes naměříme mezi 15 a 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Karviné je ode dneška a potom od pátku po celý víkend uzavřena ulice Park Božiny Němcové. Koná se tam kulturní akce, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Zpravodajský souhrn nabídla Lucka Kociánová, já teď pro vás mám písně Františka Nedvěda, Petry Janu a pak už přijde na řadu pozvánka k poslechu dnešní dopolední lékárny.

Říkej mi, zpívala Petra Janů, také vám něco řeknu, a sice o čem se bude mluvit v dnešním dopoledním magazínu o zdraví. Hostem naší rozhlasové lékárny bude doktor Zdeněk Lis, lékař interník a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Ptát se jej budeme na nemoci ledvin, probereme varovné příznaky, možnosti léčby i závažnější stavy, které vyžadují dialýzu anebo transplantaci ledvin. K poslechu našeho pořadu vás zveme pár minut po 11. hodině. Ptát se samozřejmě budete moci prostřednictvím telefonu i vy. Teď kapela Bee Gees a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům Tomáš Ostrožlík na lince. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Budeme mluvit o počasí, nejprve o tom aktuálním.
2: Tak v regionu je zataženo, na severu, na Javornicku, Jesenicku ještě prší, jinde jsou spíše výjimečné přehánky. Teploty jsou kolem 11 stupňů, na horách kolem 8 a máme slabý severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je. Teď to důležité, předpověď na celý den.
2: Tak z rána se ještě může stát, že oblačnost se protrhá a přehánky a déšť na chvíli ustanou, ale během dne se bude oblačnost různě proměňovat, bude se vytvářet nová kupovitá oblačnost a postupně se vytvoří místy přehánky. Odpoledne nelze vyloučit i ojedinělou bouřku. Večer pak budou přehánky slábnout. Teploty v maximech dnes dosáhnou 15 až 18, na horách kolem 12 a vítr bude vát mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, který k večeru zeslábne.
1: Co přijde v noci a jaký bude zítřek?
2: Z počátku noci kolem té 10. hodiny ještě zvětšená oblačnost s možností ojedinělé přehánky, ale postupně bude oblačnosti ubývat k ránu až na jasno nebo polojasno. K ránu se také v údolích může vytvořit ojedinělé mlha. Teploty k ránu klesnou na 9 až 5 stupňů, vítr v noci slabý severozápadní, k ránu západní. Zítra z počátku méně oblačnosti, jasno polojasno, ale během dne se bude oblačnost vytvářet a odpoledne ojedinělé možnost přehánky, zejména na horách. Později odpoledne a večer od západu bude oblačnosti přibývat. Teploty maximální v pátek 17 až 20, na horách kolem 13 a vítr mírný, severozápadní, postupně západní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které nabídl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátce před sedmou Český rozhlas Ostrava opět nabídne pár pozvánek. Do Opavy můžete zajít na prohlídku městského hřbitova. Tématem budou odsunuté opavské osudy a 80 let od vysídlení německého obyvatelstva po druhé světové válce. Akce začíná v 5 odpoledne, sraz je před hlavní branou v Otické ulici. Areálem vás provede Zdeněk Kravar ze Zemského archivu v Opavě. Muzeum Těšínska pak zve na výstavu fotografií Jana Bertuse nazvanou Z volné tvorby. K vidění je do 28. června v Muzeu Trojmezí v Jablunkově. Bertus je rodákem z Mostu u Jablunkova a bývá označován jako fotograf práce. Výstava upomíná na autorovi devadesátiny. A galerie výtvarného centra Chagall Brušperk zve na výstavu obrazu výtvarnice Ivany Eckertové s názvem Prostě žena. Prohlédnout si můžete až do 26. června.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Kvůli přesunu agent z úřadu vlády se dnes experti sejdou s šéfkou úřadu Bártou a ministrem Juchelkou. Nemocnice v Bruntálu má novou odběrovou místnost. Roman Skuhravý je novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Dnes bude oblačno, déšť a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Odborníci z úřadu vlády dnes budou jednat se svou vedoucí Tinde Bártou. Na schůzku by měl přijít i ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Odbory úřadu vlády jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunutí některých agent na jednotlivá ministerstva. To podle nich ohrozí jejich funkčnost. Navíc o tom rozhodlo vedení úřadu vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medál za odbory řekl, že schůzku vítají. Vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
4: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromisního řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
2: Jde o první ze čtyř naplánovaných schůzek. Příští týden se experti sejdou i s ministry kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odborníci by se na ministerstva měli přesunout od 1. července. Bruntálská nemocnice má novou místnost pro odběry krve. Zdravotníci tam vyšetřují pacienty se žádankou od lékaře, ale nově také samoplátce, které zajímá jejich aktuální stav. Odebrané vzorky rovnou putují do blízké nemocniční laboratoře. Pacienti tak mají větší komfort a zdravotníkům odpadá přenášení materiálů. Papež Lev XIV. Včera v Barceloně požehnal a tím i slavnostně otevřel věž Ježíše Krista v chrámu Sagrada Familia. Navštívil i kryptu, kde je pohřbený architekt jedné z hlavních dominant Barcelony Antoni Gaudí. Při mši pak věřícím promluvil ve španělštině i katalánštině. Připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a podporovat války. Vzpomněl taky na Gaudího a jeho dílo.
5: Jako architekt inspirovaný vírou navrhl ctihodný Antoni Gaudí toto místo s touhou vyprávět tajemství Pánova života.
2: Papež se dnes přesune na Kanárské ostrovy. Zítra tam svou návštěvu Španělska zakončí. Sport. Fotbalový trenér Roman Skuhravý vyměnil v Šancelize týmy, které se zachránily v nejvyšší soutěži až o baráži. Ze Slovácka odešel do Ostravy, kde nahradil Josefa Dvorníka. Skuhravý pro klubový web řekl, proč nabídku Baníku přijal, i když byl s vedením Slovácka domluvený na prodloužení smlouvy.
6: Touha pracovat v klubu, který má zázemí, ambice, fanoušky, to byly ty moje prvotní myšlenky, ale já neočekávám to, že mě lidi okamžitě budou milovat, respektovat, protože o to si nemůžete říct. To prostě musíte získat a musíte to získat prací. Počasí.
2: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřky. Večer pak budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty dnes naměříme mezi 15 a 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 58 u Kopřivnice havarovalo nákladní auto. Projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Přátelé, ač to podle toho dnešního počasí nevypadá, tak už tady máme období grilování, období, kdy si můžeme užít kuchtění venku pod širým nebem. A právě to je téma, které už za pár minut zpracuje ve své rubrice plné dobrých rad a nápadů. Dvakrát měř jednou řeš Artur Kubica. On se dnes totiž zaměří na bylinky, které právě k takovému grilování potřebujeme. Tak pokud chcete být o něco chytřejší, buďte i nadále s námi s Českým rozhlasem Ostrava. Lucka Kuciánová a Petr Soukup přejí pěkný den.

0: Počítače a telefony nabízí širokou škálu her, přesto spousta lidí stále preferuje klasické stolní hry. Jaké deskovky máte rádi, jaké patří mezi nejoblíbenější, tak to se dozvíte, pokud budete i nadále poslouchat náš program, protože krátce před 7:30 právě na toto téma nabídneme naši rozhlasovou anketu. Teď ale pár rad a nápadů, které do vysílání přinese Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Léto, to je krásné období, ale není to jenom o práci. Je to o pobytu v zahradě, která má dokonalou kompozici a proto si můžete dovolit odpočinek, relax, grilování nebo koupání. No a to pravé grilování se neobejde bez aromatických bylinek. Vyberte si v zahradě sluné, podotýkám sluné místo, v blízkosti terasy nebo altánku, v blízkosti grilu nebo krbu, abyste to měli co nejblíže. Bylinky můžete pěstovat v nejbližším záhoně. Vyžadují minimální péči, slunce a pravidelné stříhání, aby se udržoval kompaktní tvar a zbytečně nešly do květu. Určitě nezapomeňte vysadit bazalku, saturejku, rozmarín, tymián, levanduly, jarní cibulku, cibuli sibirskou anebo petrželku. Bylinek je samozřejmě více, ale je zbytečné jich vysazovat mnoho, některé ani nepoužijete. Pěstování je nenáročné. Dejte jim propustnou a písčitou půdu, mírnou zálivku a určitě se jim bude dařit. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Pokud se chystáte vyrazit někam ven za svými povinnostmi, tak bych doporučoval trochu se obléci a nezapomenout deštník, případně pláštěnku, protože dnes bude trochu upršený den. Aktuálně je v celém našem regionu zataženo, místy drobně prší. Pojďme k teplotám. V Ostravě teď naměříte 11 stupňů Celsia. Město Albrechtice na Bruntálsku má na teploměru necelou 9. Prognóza od meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že ten ráz počasí zůstane stejný. Máme čekat velkou oblačnost a také přehánky v průběhu celého dne. Může dokonce přijít i bouřka. Ty srážky by měly ustávat až později odpoledne, případně k večeru. Teploty ne příliš vysoké, maximálně do 18 stupňů.
2: Tématem příští rozhlasové lékárny budou nemoci ledvin. Na varovné příznaky a léčbu a také na hemodialýzu a transplantace ledvin se budeme ptát doktora Zdeňka Lisa z interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skop na divoké byl 7 hodin 23 minut. I v době chytrých telefonů, konzolí anebo online her se někteří rádi sejdou u stolní hry s figurkami anebo třeba kartami. V anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se vás zeptali, s kým hrajete rádi deskovky a které patří mezi vaše nejoblíbenější.
1: Mám ráda deskové hry. A nejoblíbenější je asi Valhalla, myslím, že Orlok se to jmenuje. Většinou s kamarády nebo v rámci randíčka.
2: Koza kočka, je to taková karetní hra, kde se plácá na ruce, tak to je naše nejoblíbenější. A jinak hrajeme nějaké jako hodně vědomostní hry. Většinou večer, když jakoby už nemáme co dělat, anebo o víkendech, když je oškové počasí.
3: No, my moc deskové hry nehrajeme, ale když už jsme hráli, tak mě docela bavila hra Bang.
4: Ráda by sem, ale bohužel nemám tu příležitost, takže občas někdy na oslavě.
5: Určitě, ale moc na to nemám čas. Jako.
6: Nemám rád nějak deskovky a tím pádem je málo kdy hraju.
7: Jo, asi lodě, Člověče nezlob se a aktivity.
8: Mám ráda hrát hry, ale taky nemám moc času a jsem daleko od rodiny, ale s kamarády určitě a mám ráda Člověče nezlob se.
6: S přáteli nejčastěji. Když jsem třeba na pivu, tak vždycky něco zahrám.
9: Arx mám hodně rád. S kamarády se scházím právě pravidelně. A normálně jako vyloženě přímo na deskovky.
10: Oblíbená asi Člověče nezlob se.
11: No jako občas hraju a většinou o Silvestru.
12: Já hraju jenom, když jdeme na byt si dát alkohol nebo něco takového.
13: Na různých párťoškách s kamarádama a hrajeme většinou Uno, takové to Master Uno s těma všema plus 10 a takové ty věci, to jsou dobré.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme.

0: forsake me. Dnes večer v České televizi. ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Co je nového, to poví Luzka Kociánová.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Olomoucký soud se bude příští týden zabývat případem otrávených nápojů na pracovišti. 48-letý muž je obžalovaný z vraždy a pokusu o vraždu. Policie ho zadržela v souvislosti se sérií požárů v lesích na Bruntálsku. Podle kriminalistů v minulosti nastražil otrávené nápoje, které připravili o život jeho kolegu a další vážně zranili. Archiv města Ostravy nově získal detailní informace o svých historických obyvatelích židovského vyznání. Badatelka Libuše Salomonovičová věnovala archivu 34 krabic se svým kompletním výzkumem. Informace využijí badatelé, ale také potomci obětí holokaustu a účastníků poválečné emigrační vlny. Libuše Salomonovičová veškeré informace shromažďovala téměř 25 let. 130 historických automobilů vyrazilo z Prahy dnes ráno přes Kolín a Hodonín do Bratislavy. Od Autoklubu České republiky v Opletalově ulici vyjeli účastníci postupně v minutových intervalech. Připomínají si tak slavný dálkový závod 1000 mil československých, který pořádal Autoklub Republiky Československé ve 30. letech. Automobily jsou ještě předválečné výroby a 6 z nich se dokonce účastnilo původního závodu. Česká čtvrčkařka Lourdes Gloria Manuela byla druhá i při svém druhém letošním startu v atletické diamantové lize. V Oslu zaběhla 400 za 50,13 sekundy a stejně jako v Římě prohrála jen s Norkou Jägerovou. Oštěpařka Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila do diamantové ligy 8. místem, když hodila 55 metrů a 94 centimetrů. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřky. Večer budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty dnes naměříme od 15 do 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Porubě se zdržíte na sjezdu z Rudné na ulici 17. listopadu. Srazila se tam dvě osobní auta, tak s tím počítejte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ostravský archiv získal doslova poklad. Badatelka Libuše Salomonovičová předala do jeho péče výzkum více než 30 tisíc židovských obyvatel města. Kartotéku i s mnoha dokumenty a fotografiemi dávala dohromady téměř čtvrtstoletí. A je to samozřejmě také důvod, proč se o toto téma zajímá Český rozhlas Ostrava. Podrobnější informace v reportáži za pár minut.

0: Hostem v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava teď byla Marta Kubišová, je 7 hodin 41 minut. Chtěli ho v Tel Avivu i v Praze, jedinečný archiv židovských obyvatel průmyslové metropole, ale získal archiv města Ostravy. Badatelka Libuše Salomonovičová dávala kartotéku dohromady skoro 25 let. Našla jména, data, fotografie i příběhy více než 30 tisíců lidí.
1: Já nejsem židovka. Ne, já jsem se ale do židovské rodiny provdala v roce 57. A mojho muže jsem poznala stav mládeže Nova Huť Klementa Gottwalda. To se kopaly základy a za to jsem měla zadarmo jízdené.
2: Dnes 89-letá Libuše Salomonovičová pracovala v Ostravském muzeu a v důchodu začala dávat dohromady informace o židovských obyvatelích, o těch chudých, kteří přišli z Haliče za prací v průmyslu, i o hoteliérech a obchodnících z vyšší střední třídy.
1: Všichni byli unikátní. Já jsem napsal pro 700 lidí rodokmeny. Naposledy se ke mně přihlásila vnučka majitele té Alhambry. No a nebo například architekt Kerner, jeho vnuci chtěli z Ameriky přijet.
2: Prošla matriky, sčítací operáty, psala si z potomky. To vše nejen z Ostravska, ale z mnoha zemí po celém světě. Kam po válce Židé emigrovali.
1: Na zemi, v kuchyni něco jsem měla, v předsíni jsem to měla. Dneska jsem už jim to předala. Asi 33 tisíc Židů prošlo Ostravou od 19. století do roku 45.
2: Zjistila badatelka Libuše Salomonovičová. Ředitelka archivu města Ostravy Hana Šůstková před jejím výkonem smeká.
3: No to je obrovská, ale obrovská práce, obrovské úsilí a trvalo jí to 25 let. Nejenom tady v rámci nějakých vědeckých prací o židovské komunitě, ale je to i pro ten náš úřední výkon velká pomoc, protože my dodnes samozřejmě řešíme třeba navracení českého občanství. Každý týden chodí několik žádostí z celého světa.
2: Dnes v Ostravě žije několik desítek lidí židovského vyznání. Před rokem 1939 to byl téměř každý desátý. Výzkum Libuše Salomonovičové jim vrací jména, tváře a příběhy. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Telefonát s ostravskými meteorology, hostem ve vysílání bude Eva Richtaryková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to právě teď vypadá?
2: Tak oblačnosti máme hodně, většinou zataženo a místy se stále ještě vyskytuje slabý déšť, a to zejména ve východní části našeho regionu. A teploty se pohybují nejčastěji mezi 12 až 9 stupni Celsia, fouká většinou slabý severozápadní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď na 11. červnový den?
2: Očekáváme, že ta zatažená obloha se bude přece jenom během dne trochu protrhávat a bude tedy taková proměnlivá, převážně velká oblačnost. Postupně i tam, kde už utichne déšť, tak se během odpoledne opět začnou vytvářet přeháňky. V odpoledních hodinách to může být i bouřka a až později večer budou srážky definitivně ustávat. Teploty dnes očekáváme mezi 15 až 18 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni a vítr povane mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude opět slábnout.
1: Jaké počasí máme očekávat v noci na pátek a co zítra?
2: V noci ještě zpočátku při nějaké zvětšené oblačnosti mohou doznívat přehánky, ale postupně budou srážky utichat a bude polojasno nebo i jasno. Kránu se v údolích ojediněle vytvoří i mlhy. Teploty v noci klesnou na 9 až 5 stupňů Celsia, vítr už povane slabý, severozápadní nebo západní do 4 metrů za sekundu. Během pátečního dne nás čeká v ranních hodinách polojasno až jasno, ale během dne se opět bude vyvíjet taková proměnlivá kupovitá oblačnost s možností slabé přehánky. Tentokrát by těch srážek mělo být výrazně méně a měly by se vyskytovat zejména na horách. Později odpoledne a večer od západu pak čekáme další přibývání oblačnosti, ale srážky přijdou až v noci na sobotu. Teploty ty budou mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni a vítr zpočátku slabý severozápadní, postupně mírný západní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ještě požádám o tlak a vlhkost vzduchu.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Krátce před osmou pojďme za zajímavými pozvánkami s datem 11. června. 80 let Jiskry Rýmařov. To je pozvánka na výstavu mapující 80-letou historii rýmařovského sportu. Výstava se koná v galerii Pranýř v muzeu a v budoucí.

0: Radnice. Štramberské komunitní centrum Stará škola zve do klubovny na přednášku Hrajeme si s pamětí. Přednášet bude Kamila Mičková. Trénování paměti nabídne i zábavu. Můžete si třeba vyzkoušet, jestli si lépe zapamatujete slova, obrázky anebo čísla. Vše začne o 10:30 dopoledne. Hena na vlastní kůži. Tak to je workshop, který se koná ve Frenštátské knihovně, začíná v 17 hodin. Dozvíte se informace o tradici a symbolice heny v různých kulturách, vytvoříte si vlastní motivy a ozdobíte tělo originálním vzorem.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Firma OKD vypíná ventilátory na dole ČSM na Karvinsku. V prvním čtvrtletí zjistila Česká obchodní inspekce porušení předpisů u skoro poloviny zastaváren a bazarů. Světlá Hora má novou hasičskou cisternu. Dnes bude oblačno, déšť a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Společnost OKD dnes vypne na Karvinsku jeden z hlavních důlních ventilátorů. Je to další fáze likvidace dolu ČSM, který byl do ledna poslední černouhelnou šachtou. OKD postupně ukončí odvětrávání celého podzemí. Na celkovou likvidaci dolu firma vyčlenila z úspor celkově přes 3,25 miliardy korun. Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 66. Pochybení zjistila u 30 z nich a některé porušily několik zákonů najednou. U toho proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu přišly kontroly na 12 pochybení, říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Polovina z těchto zjištění představovala skutečnost, že povinná osoba neprovedla identifikaci klienta. V dalších 32 případech jsme zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.
0: Ta se týkala třeba toho, že prodejci neoznačili výrobky, které byly použité nebo vadné. Inspekce kvůli pochybením uložila 25 pokut celkem za necelých 50 tisíc korun. Hasičský sbor ve Světlé Hoře převzal novou hasičskou cisternu. Zásahové vozidlo nahradí původní stříkačku. Ta v obci sloužila zhruba 25 let. Novou hasičskou cisternu si budou moci místní prohlédnout 20. června na slavnostním předání, říká nezávislý starosta Světlé Hory Alois Šimčík. Ve službě ale zatím vůz není.
3: Teďka jsme museli odjet 2,5 tisíce kilometrů, aby se mohlo ta garančka dodělat, aby bylo přihlášené do JP2. Ještě čekáme, až to projde kontrolu. Půlí černá, až potom všechno se to musí zúřadovat a dát do systému. Sport.
0: Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. V noci na zítřek na úvod skupiny nastoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Národní tým čeká zápas v nadmořské výšce zhruba 1600 metrů. Trenér Miroslav Koubek už se ale tímto tématem příliš zabývat nechce.
4: Je to věčné téma, že to evergreen. My víme, že určitý věci v tomto směru jdou proti nám, ale my jsme rozhodnuti si jakékoliv negativní myšlenky a pochybnosti nebrat do hlavy. Určitě jsme udělali spoustu opatření, abychom i v těchto podmínkách připravili mužstvo na vyšší nadmořskou výšku a uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
0: Utkání Česko-Jižní Korea má výkop v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku proměnlivou převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřky. Večer pak budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty dnes naměříme mezi 15 a 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku-Místku na dálnici D48 dávejte pozor na sjezdu na Ostravu. Je tam porouchané auto. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Změny na Frýdecko-Místecké radnici, ale ještě předtím rubrika Co v učebnicích nebylo. Tu do ranního vysílání připravuje Martin Písařík. A dnes, i když nám ještě nezačalo ani léto, se zaměříme na podzim, konkrétně na tradiční podzimní zábavu, a sice pouštění draků. My se dnes dozvíme, odkud se vlastně tato zábava vzala. Z muziky Eva Bidaněk, Jennifer Rush a nebo třeba Tereza Kendlová, Lucka Kociánová a Petr Soukup přejí dobrý poslech.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Joho, ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníkům jako já, jo, jako já.

kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmou ptá. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: prav, ať se na ducem zkýší vynajmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší vynajmout dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Český rozhlas Ostrava, písně.

0: I písničku Tears and the Rain od Jennifer Rush jsme zařadili do dnešního ranního playlistu Českého rozhlasu Ostrava 8 hodin 11 minut. Jak už asi víte, zastupitelé Frýdku Místku odvolali z funkce primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM. Návrh na odvolání podal někdejší primátor a opoziční zastupitel Michal Pobudský z Přátel FM. Podle něj Korč omezil výkon své funkce jen na sebeprezentaci. Kompetence primátora zatím převzali jeho náměstci a více se od nás dozvíte v reportáži krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes to bude na dlouhý rukáv a asi byste sebou neměli zapomenout vzít deštník. Pojďme za aktuální situací do regionu. Zastavíme se nejprve v Opavě. Teplota je tam na 11 stupních a zatažená obloha. Zamíříme teď do Karviné. V tuto chvíli teploměr ukazuje 12 stupňů, také zataženo. No a co o dnešku říkají meteorologové? Máme se připravit na velkou oblačnost v průběhu dne, také na přehánky a srážky, ty by pak měly ustávat až později odpoledne, případně k večeru. Teploty je nic moc, maximálně 15 až 18 stupňů, takže jak jsem říkal, v rámci možností si den užijte, ale rozhodně to dnes nebude na opalování.
2: Naším pátečním hostem bude zakladatelka havířovského sportovního klubu Maniak Aerobic Ivana Hlubinková-Kožmínová. Řeč ale bude také o její knize s názvem Nářek ženy, ve které zaznamenala osobní zkušenost s péčí o onkologicky nemocného manžela. Více napoví rozhovor Ivy Piskalové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Informace, která se už objevila ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Nečekanou změnu přineslo středeční zasedání zastupitelstva Frýdku Místku. Primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM včera zastupitelé odvolali, a to v mimořádně zařazeném návrhu, který nebyl na původním programu.
1: Přesně v 11.05 přestal být Petr Korč z hnutí Naše město FM primátorem Frýdku Místku. Návrh podal Michal Pobucký z klubu Přátelé FM.
2: Primátor města má město vést a řídit. Bohužel Petr Korč to pojal takovým způsobem, že se pouze sebe prezentoval. O tom svědčí mimo jiné i položka 500 000 korun na externího fotografa ve volebním roce, kterou si nechal schválit, aby měl krásné fotografie a videa na sociálních sítích.
1: Odůvodňuje někdejší primátor Frýdku Místku svůj návrh, který podpořilo 24 ze 42 zastupitelů, včetně koaličního hnutí ANO.
3: My zůstáváme dále koaličním partnerem, akorát to koaliční partnerství by mělo být záležet na nějakém vzájemném respektování politických hodnot a stran, a tento pocit v poslední době nemáme.
1: Řekl po hlasování náměstek primátora Lukáš Kmec z hnutí ANO. Půdorys koalice zůstal stejný. Kompetence primátora si rozdělili jednotliví náměstci. Odvolaný primátor tvrdí, že za jeho sesazením stojí jeho odmítnutí stáhnout zvažovanou kandidaturu do Senátu. Za to měl od vedení hnutí ANO dostat příslib primátorského postu po nadcházejících komunálních volbách.
4: První nabídka byla, že budeme spolupracovat po volbách. Protože s pravděpodobností blíží se jistotě, ty dvě hnutí by komunální volby mohly vyhrát. Když jsem vlastně řekl, že já nereaguju na takové nabídky, tak přišla ta nabídka dobrá. Můžeme se bavit i o tom, že případně, že byste jako hnutí Naše město ty volby znovu nevyhráli, tak se můžeme bavit o tom, že byste byl primátor za nějaké ústupky.
1: Lukáš Kmec prohlášení Petra Korče důrazně odmítl s tím, že o mimořádném zařazení bodu na program zasedání zastupitelstva politici předem nejednali.
3: To, že pan primátor bývalý bude kandidovat do Senátu, jsem se dozvěděl až dnes a odmítám, že bychom dostali nějaké příkazy z vrchu.
1: Kandidaturu do Senátu nakonec Petr Korč před novináři oficiálně potvrdil. Obhajovat bude i post primátora. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Perwoll prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex Plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čety naproti hlavní poště Ostrava. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: U mikrofonu je Lucka Kociánová.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Město Hlučín chce sloučit základní školu Miroslava Tyrša s tamní základní školou Via Montessori, a to s účinností od 1. ledna příštího roku. Dnes odpoledne o tom budou debatovat zastupitelé města. Obě školy sídlí v jedné budově a už mají společného ředitele. Podle vedení radnice je cílem zachovat ve městě vzdělávání typu Montessori. Bruntálská nemocnice má novou místnost pro odběry krve. Zdravotníci tam vyšetřují pacienty se žádankou od lékaře, ale nově také samoplátce, které zajímá jejich aktuální stav. Odebrané vzorky rovnou putují do blízké nemocniční laboratoře. Pacienti tak mají větší komfort a zdravotníkům odpadá přenášení materiálu. Zámeček v arboretu v Novém Dvoře u Opavy se brzy otevře veřejnosti. Slezské zemské muzeum budovu zrekonstruovalo a vznikla tam další expozice. Je věnovaná zakladateli botanického parku Kvídovi Redlovi. Na přípravě otevření spolupracovali také potomci rodiny Riedlovů. Tenistka Karolína Muchová se příští týden sehraje s legendární Serenou Williamsovou čtyřhru na travnatém turnaji v Berlíně. Informoval o tom list The Times. Americká vítězka 23 Grand Slamů se vrátila k tenisu po čtyřleté pauze. Aktuálně hraje v Londýně s Kanaďankou Bokovou. Ještě před ní oslovila Williamsová taky světovou deblovou jedničku Kateřinu Siňakovou. Ta ale kvůli odlišnému programu spolupráci odmítla. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude proměnlivá, převážně velká oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřka. Večer budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty dnes naměříme mezi 15 a 18 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Třinci, neprojedete ulicí Frýdecká ve směru na silnici 1/11. Na místě jsou hasiči a odstraňují dva padlé stromy, tak s tím počítejte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Máme nové informace o žháři, který na Bruntálsku zakládal lesní požáry. Už příští týden ho čeká v Olomouci soud za vraždu. Povíme vám více za pár minut. Teď Lona Machálková.

0: Kes hra se v originále jmenuje písnička, kterou jste teď poslouchali v českém podání Pavla Nováka pod názvem Nádherná láska. Podle zjištění Českého rozhlasu Ostrava půjde muž, který na Bruntálsku zakládal rozsáhlé lesní požáry, příští týden před soud. Justice jeho případy rozdělila na dvě části. Nejdřív bude olomoucký soud řešit obžalobu z vraždy, kdy je podezřelý, že otrávil svého kolegu nastraženým nápojem. Detaily má pro nás Andrea Brtníková. Andreo, pěkné ráno.
1: Dobré ráno, přeju.
0: Z čeho je ten obžalovaný podezřelý?
1: Tak opravdu je to rozděleno na dvě části. V té první, která je rozhodně závažnější, jsou to opravdu závažné zločiny, tak tu bude řešit olomoucká pobočka krajského soudu v Ostravě a bude řešit obžalobu z vraždy a připravit dalších vražd. Podle policie měl muž loni v areálu svého bývalého zaměstnavatele nastražit ty otrávené nápoje a opravdu napili se toho dva jeho kolegové. Jeden zemřel, druhý utrpěl závažné a trvalé zdravotní následky. Vyšetřovatelé tvrdí, když ho vyslýchali a dávali si ty stopy dohromady, že motivem byla pomsta v době, kdy se blížil konec jeho pracovního poměru. Já jsem si to vše ověřovala u mluvčího soudu Igora Krajdla. Ten mi potvrdil, že ta obžaloba je ještě rozsáhlejší. Je tam i ten část skutku, kdy tento muž měl podle vyšetřovatelů připravit další otrávené nápoje, které nastražil na Olomoucku v místech, kde se pohybovali lidé bez domova. Podle kriminalistů si je vybíral, protože nepracují, takže tam byl takový tento motiv. Lahve se podařilo zajistit dříve, než je vůbec někdo vypil. Takže opravdu ta obžaloba je velmi rozsáhlá. Je tam je obžalovaný z jedné vraždy, přípravy dalších vražd.
0: Vraťme se ještě k těm lesním požárům na Bruntálsku. Jak daleko je ten případ?
1: To je právě docela zajímavé. Tím to totiž začalo, protože policisté ho dopadli na základě těch lesních požárů, kterých byla celá série tady právě v podhůří Jeseníků. A přitom vlastně přišli na to, že má ve své minulosti něco mnohem závažnějšího. A ty závažné zločiny už jdou k soudu, zatímco ty lesní požáry ještě tak daleko nejsou. Já jsem si to ověřovala přímo u krajského státního zástupce Libora Malého, ten mi potvrdil, že to opravdu vyšetřovatelé rozdělili vlastně na dvě samostatné větve, aby se to nezdržovalo. Opravdu, když to řeknu stručně, vraždy na Olomoucku, lesní požáry na Bruntálsku. Mluvila jsem i přímo s bruntálskou státní zástupkyní paní Zuzanou Ševčíkovou. Ta mi vysvětlila, že v té části, na kterou ty se ptáš, ty lesní požáry zatím obžaloba podána nebyla, že vyšetřování stále pokračuje. Samozřejmě jsem chtěla vidět nějakou její časový odhad, kdyby to mohlo být. A ona říká, nechci to odhadovat. Tam, kde by se to mohlo dostat k soudu, říkala, že tam samozřejmě ještě další důkazy může navrhovat obhajoba a proto vlastně nechtěla stanovit nějaký konkrétní termín toho už ukončení vyšetřování této větve, tedy lesních požárů na Bruntálsku. Určitě si posluchači vzpomenou, jak to vyděsilo lidi a starosty a obyvatele z toho regionu. Já bych jenom doplnila, že tady jde o muže, který použil při těch požárech speciálně upravené svíčky, které si sám vyráběl. Právě to přivedlo policisty na stopu. On je nastavoval totiž tak, aby začaly hořet až zhruba hodinu a půl po jeho odchodu z místa. Policisté ho, když měli tu první tiskovku a oznámili, že ho dopadli, tak sdělili, že působí jako velmi inteligentní člověk, který studoval kybernetiku, pracoval v technických profesích a při těch výsleších víceméně s policisty spolupracoval.
0: Aktuální informace k jedné ze soudních kaus teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nabídla Andrea Brtníková. Děkujeme za to.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Vyloženě letního počasí se dnes nedočkáme, spíše byste se měli trošičku přiobléci a vzít si deštník, protože dnes budeme mít chladno a také deštivo. Jak to aktuálně v regionu vypadá? Podíváme se trochu západněji do Jeseníků. Na vrcholu pradědu v Jeseníkách je teď zataženo teplota 4 stupně Celsia, v nižších polohách, konkrétně na Slezské Hartě, na Bruntálsku, teď naměříte 10 stupňů. No a prognóza ta říká, že bude po celý den hodně oblačno. Počítejme také po celý den s přeháňkami. Odpoledne může přijít i bouřka. Srážky pak budou slábnout až k večeru. Teploty relativně nízké, maximálně okolo 18 stupňů Celsia.
0: O čem se mluví?
2: Letní prázdniny budou opět ve znamení předvolebních kampaní. 9. a 10. října proběhnou v České republice komunální volby a spolu s nimi i volby do části Senátu. Kdo ze senátorů bude obhajovat svůj post a kdo se s politikou rozloučí, jak se změní vedení měst a obcí a co lze očekávat od volební kampaně? Téma proberu s Lukášem Vomlelou, politologem ze Slezské univerzity. V dnešním pořadu O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Jana Kratochvílová, je 8 hodin 52 minut, ten nejvyšší čas ukončit to dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Než se tak stane, ještě přidám pozvánku k poslechu rozhlasové lékárny. To je pořad, který se věnuje zdraví a zdravému životnímu stylu. Vysíláme ho každý čtvrtek po 11. hodiny. Dnešním hostem bude doktor Zdeněk Lis, lékař interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Ptát se jí budeme na nemoci ledvin a ptát se ho budete moci i vy prostřednictvím naší telefonní linky 596 11 22 66. Začínáme 10 minut po 11. Teď je zase zpátky k tomu nejbližšímu vysílání. Hned po zprávách už bude dobrým dopolednem provázet Richard Piskala. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Hezký den.
1: Zasmějte se s námi. A to přijde za šejkem jeho nejmladší žena z harému, že má přání a že by chtěla prstýnek s pravou perlou. A ten šejk se samozřejmě ošívá, že nemá a nemá. A ta mladá manželka mu povídá: hele šejku, buď dostanu prsten s perlou, nebo všem tvým 226 manželkám řeknu, že si mi takový prsten už dal. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hned dvě mimořádné schůze dnes čekají poslance. Nad kostelem je jméno nové ulice v Havířově Bludovicích. Český svaz ledního hokeje usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Dnes bude oblačno, místy déšť a teploty do 18 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která

0: A v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi normu odmítá, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
1: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik, totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
0: Ještě před stavebním zákonem čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. V bavorském Weidenu dnes začne soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka. Obžalobě čelí majitel firmy Rod International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku. Podle státního zastupitelství vyvezli bez povolení odpad, jehož část lze označit za nebezpečnou. Ten pak nelegálně uložili v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně Horních Heršpicích. V Bludovicích na Havířovsku vznikla nová ulice s názvem Nad kostelem. Její jméno schválili zastupitelé města na svém posledním jednání. Ulice vede k nové zástavbě rodinných a bytových domů.
2: Název Nad kostelem odkazuje na místní barokní kostel svaté Markéty z konce 18. století. Mezi návrhy byla také jména jako ulice Járy Cimrmana, Otyza Remby nebo Zámecká. Z Havířovska Natálie Janešková, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejový světový šampionát by se mohl po 7 letech vrátit do Česka. Český svaz ledního hokeje usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta, ale ostatní země ještě můžou přihlášku podat. Zájem o pořádání turnaje Českému rozhlasu potvrdil generální sekretář svazu Jan Černý.
3: Mezinárodní hokejové federaci jsme již zaslali prohlášení o zájmu o pořádání tohoto mistrovství, čím jsme formálně v podstatě spustili ten kandidátský proces. Turnaj bude definitivně přidělen v rámci kongresu na mistrovství světa v Německu v květnu 2027.
0: Počasí. Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku proměnlivou převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřky. Večer pak budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty dnes vystoupají na 15 až 18 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici mezi Vilčovicemi a Kopřivnicí se srazila dvě osobní auta. Počítejte na místě s možným zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeje Richard Piskala ze studia a Lucka Kocianová, ta už tady byla samozřejmě se zprávami a už jde chystat ty další, které tady budou v 10. Do té doby toho ale stihneme hodně v našem vysílání. Už za chvilku magazín Křížem krajem, ve kterém se dnes vydáme k nejstaršímu hlubinnému dolu v Karviné. Je to důl Gabriela a náš výlet k němu začne tedy už za chvíli. Muzika nebude chybět, teď skupina Jelen. V průběhu hodiny potom zaspívají třeba Michal David nebo Valdemar Matuška, nebo také italský zpěvák Toto Kutúňo, tak věřím, že vás bude i ta muzika bavit a zajímavé informace k tomu, jak už jsem zmiňoval, přidáme. Tak ještě jednou krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: všem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: V pravidelném magazínu Křížem krajem se dnes vydáme do staré Karviné. Právě stará Karviná a její příběh nepřestává lidi fascinovat. A tak vás dnes zveme na malou procházku po místech, kde v minulosti žili lidé a taky tam pracovali. Dnes projdeme jenom malý úsek mezi šikmým kostelem a nejstarším hlubinným dolem na Karvinsku, dolem Gabriela. Průvodci nám budou Jan Polakovič ze spolku Stará Karviná a redaktorka Romana Kubicová.
2: Honza Polakovič je vzorně vybaven. My jsme zdolali kousíček vlastně toho kopce a díváme se na současnou podobu šikmého kostela a vy vytahujete historickou fotografii, což teda je propastný rozdíl. Ano, takže co vidím vlastně na té fotce?
3: Vidíme tady, to je pohlednice z roku 1910, že vidíme tady opravdu ten kostel z toho patra Salkantary ještě na kopečku, ještě s vysokou dřevěnou věžičkou. To mě do roku 1957, kdy vyvoláme velké vychtice, tak ten vítr tu původní věžičku schodil. No a z bezpečnostních důvodů, jakož ta původní věžička už byla začne nachýlena na podhlování, tak je nahradili tím nízkým jehlanem, který tam je do dneška. Vpravo ještě vidíme budovu fary, naproti vidíme ještě budovu bílé školy a malý domeček, co byl přímo pod kostelem, tam bydlel farní varhaník pan Sobalik.
2: Tak ten měl svoje bydlení a pod ním je ten farský rybník, který dneska je do velikosti toho velkého jezera a vidím dokonce ty koleje.
3: Ano, takže přímo u toho rybníka tam vidíme tramvajové koleje. No a potom v pozdějších těch 50. letech, jako vidíme na další fotografii, tak ten rybník se už docela velkem rozlíval do stran, vem toho poklesu v půdy, no a ta tramvajová trať musela být neustále nacipávána hladovinou, aby byla vyrovnávána a udržována v provozu.
2: Takže to bylo hodně těžké a vidím, že i ten kostel už není tak dominantní na tom kopečku, takže ten propad už masivní začal.
3: Přesně tak, takže už někdy v těch 40. letech se ten kostel začal malinko šikmit, nebo už takové jako okem viditelné, a potom v těch 50. a 60. letech už to bylo opravdu markantní rozdíl. Aha. Takže když potom vidíme třeba fotografii z přelomu 50. a 60. let, kde už má kostel sjížděnou vidičku, už stojí víceméně na rovince, jede tady ještě lokálka z Ostravy do Karviné, no a potom v těch 70. letech už to byla víceméně dolina, jako známe dneska.
2: Kdy vlastně vyjela poslední tramvaj?
3: Tady v Karviné byl ukončen provoz tramvaje v roce 1967, kdy ještě jezdila na Jindříšku. A myslím, že o nějaký tam měsíc později už skončila, jako jezdila jenom z Ostravy do Petřvádu a je po tom měsíci to skončilo. A myslím, že poslední tramvaj tady na Karvinsku tak dojezdila v Bohumíně v roce 1973.
2: Dobře, odsud tedy půjdeme kam teďka? Jaký je náš další cíl?
3: Náš další cíl je teda důl Gabriela, což byla nejstarší šachta v Karviné. No a tam vlastně se zachovaly tyžní věže a strojovna.
2: Výborně. Takže cíl vytknout. A mě tady jako láká si sednout na ten starý důlní vozík, který je upraven do podoby lavičky. Takže sedněme a povykládejme o vlastně historii dolu Gabriela.
3: Důl Gabriela, nejstarší šachtou v Karviné, založili v roce 1854 František Handwerk a hrabě Žerotín. A jakož manželka hraběnka Gabriela Žerotínová, takže Gabriela podle ní byl pojmenován. Ty původní majitelé toho šachtu vlastnili asi 20 let, potom jim prodali těšínské komoře za plně republiky Banská hutní společnost, která tady v Karviné vlastnila také doly Barbor a Hoheneder. No jako Gabriela jmenovala se do roku 1946 a potom došlo k přejmenování na důl Unra.
1: Pamětníci a znáci historie určitě už ví, co vlastně ten název Unra znamenal. Ostatním to Jan Polakovič ze spolku Stará Karviná prozradí ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je tady druhá část dnešního vydání magazínu Křížem krajem a vracíme se do Karviné, kde nás redaktorka Romana Kubicová a místopředseda spolku Stará Karviná Jan Polakovič vzali k nejstaršímu hlubinnému dolu, tedy ke Gabriele. Tento důl chvíli také nesl název UNRA. No a my jsme před chvilkou slíbili, že vysvětlíme, co toto označení vlastně znamená.
2: UNRA to byla vlastně pomoc Západu a hlavně Američanům tady zemi postižené pod druhé světové válce, takže UNRA tady dodávala různé součástky, automobily, ale hlavně všichni pamětníci vzpomínají na to, že tady jako děcka pamatují americké žvíkačky, čokolády, ošacení a podobně. Takže na důkaz díků byla ta důl přejmenovat na UNRA.
3: No ale je to strašný název, teda Gabriela je mnohem hezčí, jaké Gabriele se opět toto stavení teda vrátilo, že?
2: No a potom po roce 48 důl samozřejmě bylo nežádoucí, aby se jmenoval UNRA, takže v roce 1950 byl přejmenován důl Mír a jako Mír se jmenoval do roku 1990. Kde přijala původní jméno Gabriela.
3: Těžit se tady přestalo už celkem dávno, mám-li pravdu?
2: V roce 1992 tady skončila těžba, byla převedena na důl Darkov. No a po roce 2000 tady začala demolice celého toho areálu, takže zůstaly stát pouze dvě těžní věže a tahle ta strojovna s kompresorovnou a dneska jsou všechny tři stavby kulturními památkami.
3: No a za chvíli se to tady bude hemžit s zvědavými turisty, nevím teda za jak dlouhou chvíli, ale plány jsou tady s Gabrielou veliké, že jo?
2: Už letos tam má tady začít velká rekonstrukce, vlastně generální oprava celého toho areálu, takže v té strojovně s kompresorem má být v přízemí udělán nějaký velký kulturní sál pro různé workshopy, já nevím, hrání divadla a podobně. V podzimě má vzniknout expozice o Staré Karviné, má být jedna z těch těžních věží zpřístupněna jako vyhlídka. No a tady ještě kousek dále, tak tam má být vybudovaná nová dřevěná budova, která byla sloužit jako turistické centrum a také bistro.
3: Těšíte se jako nadšenec za Starou Karvinou?
2: No jsem zvědavý, jak to celé tady dopadne a myslím si, že to bude i pěkné to propojení s tím šikmým kostelem a že tady bude chodit daleko více lidí, takže uvidíme, jak to dopadne. Těším se.
3: No my jsme zdolali kus travnaté louky a předpokládám, že když tady to se tak zpropaguje, že tady lidé se budou chtít dovést autem, takže přístup tady je?
2: Přístup tady je po bývalé ulici Slezské, má to by tady potom později i všechno vyznačené, má tady by vybudované velké parkoviště i obratiště pro autobusy. Takže lidé, co třeba přijedou autobusem, vystoupí na zastávce Šikmý kostel, půjdou kolem Šikmého kostela do kopečka až přímo tady dolů Gabriela.
3: Výborně, no a když si povídáme o tom, ne o tom, jak to teď tady vypadá, ale jak to tady vypadalo, tak kolem dolů Gabriela stávaly nějaké budovy?
2: Ano, tady všude dookola stávalo ještě takové staré domečky, ještě z 19. století, kde byli havíři. Byly takové ty klasické domečky, jako docela nucné bydlení, velikost 1+1, neměli tam většinou tekoucí vodu z kohoutku, měli tam studně. A většina ta zastavba kolem toho dolu Gabriela padla někdy na přelomu 50. 60. let, kdy se rozšiřovala těžba a musela ta zastavba bohužel být zbourána. Ale o kousíček tady dál u dolu Gabriela byla ulice Řemeslnická a tam poslední baráček padl až v roce 2012.
3: Dodává Honza Polakovič ze spolku Stará Karviná. Po místech, kde žili a pracovali lidé, se můžete projít i sami, například s mobilní aplikací Stará Karviná v kapse. Od dolu Gabriela, Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: V magazínu Křížem krajem vám už zítra představíme poeziomat v Příboře. Zní z něho třeba hlas Sigmunda Freuda, hraje nohavicu, hřmí motorem Tatry a prozrazuje i recept na příborské šifle. Klikou zatočila a poeziomat spustila taky redaktorka Iva Havlíčková. No a vy si její reportáž můžete poslechnout zítra dopoledne v magazínu Křížem krajem po 9. dopoledne.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Máte občas problémy s usínáním? Naše babské rady vám už za chvíli doporučí pár pomocníků pro lepší spánek. Mimo jiné knihy, bylinkový čaj nebo jedlou sodu. Tak dobře poslouchejte, dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Babské rady tady budou už za chvíli. Teď jsou 2,5 minuty před 9:30.

0: Pražské rady.
1: Večerní rituály před spaním mají velký vliv na kvalitu odpočinku i celkovou psychickou pohodu. Pravidelné večerní návyky pomáhají tělu i mysli postupně zpomalit a připravit se na noční regeneraci. Mezi nejúčinnější rituály patří omezení sledování obrazovek alespoň půl hodiny před spaním. Modré světlo z telefonů a počítačů totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu důležitého pro usínání. Místo toho může pomoci čtení knihy, poslech klidné hudby nebo teplý bylinkový čaj. Oblíbená jsou také krátká dechová cvičení nebo meditace, které uvolní napětí po náročném dni. Nezapomeňte dobře vyvětrat ložnici, mít v ní jen tlumené světlo a dodržet pravidelný čas usínání. K jednoduché očistě vzduchu v místnosti, kde spíte, přispěje i miska s jedlou sodou, kterou vložíte pod postel nebo pod noční stolek. Pohltí přebytečnou vlhkost nejen vzduchu, ale třeba i matrací.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Tak dnešní babské rady vám poradili, jak na to usínání, aby se vám dařilo třeba o něco lépe, ale teď rozhodně neusínejte, protože už za chvíli pro vás budeme mít další zajímavé informace. Pozveme vás do Rýmařova, kde Městské muzeum připravuje muzejní noc na zítřek, tedy ne na dnešek, ale my vás už tam pozveme dnes, abyste si to vše mohli dobře naplánovat. V tuto chvíli je 6 minut po půl desáté, posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
3: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9:45, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. A teď vás pozveme na zajímavou akci. Zítra se v Rýmařovském městském muzeu uskuteční muzejní noc. Program bude bohatý a detaily k němu teď uslyšíme od kurátora a historika umění Michala Vyhlídala, kterého zdravím po telefonu a přeji hezké dopoledne. Dobrý den.
1: Dobrý den z Rýmařova.
0: Pátek, tedy zítřek, bude v Rýmařově ve znamení muzejní noci, jak už zaznělo. Program odstartujete v 18 hodin a má začít netradiční procházkou městem. Tak přibližte nám trošku, v čem bude netradiční?
1: Tak pokud počasí dá a nebude nějaký silný dešť, tak máme naplánovanou procházku s autentickými historickými postavami v podání dvou vynikajících hereček, které vlastně nás provedou centrem města. Zastavíme se u nejvýznamnějších soch a domů tady na náměstí v Rýmařově a vlastně jedna z těch postav, studentka, nám bude chtít podat takový klasický výklad o těch budovách, kdo tam žil, kdy byly postaveny a tak dál. A druhá postava, takzvané Drbny Kargrové, jí to neustále bude narušovat a bude naopak vytahovat jako skutečné historky o Rýmařovanech, kteří tady žili v 19. století, a vlastně ty příběhy vychází z knihy Horská kronika rodáka rýmařovského a spisovatele France Brixla.
0: Tak to zní velmi zajímavě, to by byla velká škoda, kdyby to zhatil déšť, tak budeme držet palce ohledně toho počasí. Součástí zítra bude taky o hodinu později, tedy od 19, jestli se nemýlím, přednáška o Ferdinandu Bartákovi. Kdo to vlastně byl?
1: Tak to bude mít, tu přednese náš kolega historik, protože Ferdinand Barták vlastně v loni měl 130 let od narození a byl to člověk, který se sice nenarodil v Rýmařově, ale žil tady nějakou dobu a pro nás je důležitý, že to byl vlastně zakladatel místní české školy, byl to první učitel, první obecné české školy tady v německém Rýmařově, a on byl významný i tím, že on poté teda odešel do Prostějova, ale hlavně byl vlastně významný odbojář, on bojoval proti německé okupaci a vlastně zemřel v koncentračním táboře v Mauthausenu, a my tady v Rýmařově máme jeho pamětní desku, takže k tomu výročí kolega našel zajímavosti z jeho života, tak přednášku věnujeme tady této osobnosti.
0: Bude pak ještě následovat nějaký další program po této přednášce, tedy už později večer?
1: My budeme pro návštěvníky mít muzeum s expozicemi a s aktuálními výstavami otevřeno do 22 hodin, bude vstup zdarma a kolegové přímo v expozici vlastně budou mít takové zázemí, kde vybereme sbírkové předměty z depozitáře a budeme vlastně návštěvníkům vysvětlovat, co to je budovat muzejní sbírku, co vlastně limituje vůbec přijímat nějaké předměty, jak je zapisovat, jak je pak ošetřujeme, jak je ukládáme, a já pak budu mít na starost muzejní knihovnu, kde návštěvníkům vlastně představíme regionální knihovnu tady v muzeu, kam můžou vlastně kdykoliv přijít za badatelskými účely.
0: Zvali jsme do Rýmařovského městského muzea, kde se zítra, tedy v pátek, uskuteční muzejní noc, a ta, připomínám, tedy začne už v 18 hodin tou procházkou městem. Děkujeme za informace, to byl kurátor a historik umění Michal Vyhlídal. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkujeme.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Marie Rotrová dospívala v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Za 4 minuty, přesně v 10, už tady bude Lucie Kociánová s aktuálními zprávami. Mimo jiné bude řeč o tom, že v Hlučíně se chystá sloučení 2 základních škol.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kvůli přesunu agent z úřadu vlády se dnes experti sejdou s šéfkou úřadu Bartou a ministrem Juchelkou. V Hlučíně se chystá sloučení dvou základních škol. Mezinárodní den archivů můžou zájemci v Ostravě oslavit u kávy. Dnes bude oblačno, místy déšť a teploty do 18 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Odborníci z úřadu vlády dnes budou jednat se svou vedoucí Tinde Bartou. Na schůzku by měl přijít i ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Odbory úřadu vlády jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunutí některých agent na jednotlivá ministerstva. To podle nich ohrozí jejich funkčnost. Navíc o tom rozhodlo vedení úřadu vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medal za odbory řekl, že schůzku vítají. Vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
2: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromisního řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
0: Jde o první ze čtyř naplánovaných schůzek. Příští týden se experti sejdou i s ministry kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odborníci by se na ministerstva měli přesunout od 1. července. Město Hlučín chce sloučit základní školu Miroslava Tyrše s tamní základní školou Via Montessori, a to s účinností od 1. ledna příštího roku. Dnes odpoledne o tom budou debatovat zastupitelé města. Obě školy sídlí v jedné budově a už mají společného ředitele. Podle vedení radnice je cílem zachovat ve městě vzdělávání typu Montessori. Nahlédnutí do světa kávy nabízí archiv města Ostravy. Připomíná tím dnešní Mezinárodní den archivů. Jako doplnění k muzejní výstavě o slavných ostravských kavárnách si můžou návštěvníci přímo v sídle archivní instituce spolu se zaměstnanci uvařit kávu na několik způsobů. Podle ředitelky archivu města Ostravy Hany Šustkové se k tomu dozvědí řadu informací a můžou i nahlédnout do běžně nepřístupných míst.
3: Ať už u našeho pana knihaře, v naší badatelně a samozřejmě lidé se mohou také podívat do útrob archivu, což normálně není samozřejmě vůbec běžné.
0: Sokol ve Valašském Meziříčí vymění parkety ve velkém sále Sokolovny. Vymění téměř 200 metrů čtverečních podlahy, vyjde na více než 500 000 korun. Většinu nákladů zaplatí Sokol sám, pomůžou mu sponzoři. Část peněz přidá i město, více dodává mluvčí radnice Jakub Mikuš.
4: Podlaha ve velkém sále už pomalu přestává vyhovovat sportovním podmínkám a proto je nezbytné ji vyměnit. Vzhledem k tomu, že město činnost místního Sokola podporuje pravidelně, rozhodli se radní žádosti vyhovět a na opravu poskytnout požadovaných 50 tisíc korun.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku proměnlivou převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne se objeví i bouřky. Večer pak budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty dnes vystoupají na 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se zdržíte asi 10 minut v ulici 17. listopadu. Poblíž fakultní nemocnice narazilo auto do tramvaje. Kolona se tvoří v obou směrech. A se zdržením počítejte taky v Karviné. V ulici Havířská je kolona ve směru na ulici Bohumínskou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeje opět Richard Piskala. Před námi je hodina, ve které uslyšíte pravidelné rubriky. Moravskoslezský rozhlasový kvíz, ten tady bude už za chvilku. Bude tady také rubrika tipy pro dnešní den. Ani dnes nebudou tady chybět pozvánky na zajímavé akce. Samozřejmě také pravidelná hobby rubrika dvakrát měř jednou řeš. Tu chystá, jak víte, dobře náš kolega Artur Kubica. No a přidáme k tomu ještě aktuální informace. Zastupitelé v Hlučíně dnes totiž rozhodnou o převodu bytů do vlastnictví městské společnosti Teplo Hlučín. Souvisí to s nedávným odkupem stovek bytů od soukromé společnosti. Přidáme detaily, zeptáme se na to přímo jednoho z hlučínských místostarostů. Písničky chybět nebudou. Petr Novák, povídej právě teď, dále třeba skupina Marcias, Smokey anebo ABBA. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: A okamžitě se nám rozblikal náš studiový telefon, takže někoho z vás už teď vítám ve vysílání. Kdo nám volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Alfred.
1: Zdravím vás, pane Alfrede. Dnes se vydáme za otázkou do Frýdku Místku, to už můžu prozradit. Odkud voláte vy, mohu se zeptat tedy?
2: Já volám od Opavy.
1: Od Opavy. Nevadí, i tak samozřejmě to můžete trefit, tu správnou odpověď. Já třeba taky nejsem z Frýdku Místku a já bych to věděl, ale tak pojďme k té otázce. Jak se lidově nazývá známá mimoúrovňová křižovatka ve Frýdku Místku, kde se křižuje hlavní třída s třídou TG Masaryka? Pro svou komplikovanost a nepřehlednost je považována za skutečnou past pro řidiče neznalých místních poměrů. Díky spletitosti svých nájezdových ramp byla pojmenována po maďarském vynálezci oblíbeného hlavolamu. Chcete už si teď tipnout nebo chcete možnosti?
2: Ne, možnosti.
1: Takže lidově se této křižovatce, o které jsem teď mluvil, ve Frýdku Místku říká buď za A Mesárošova křižovatka, za B Rubikova křižovatka, anebo za C Orbánova křižovatka. Co myslíte?
2: Bečko
1: říkáte, takže... Je to tak. Je to skutečně Rubikova křižovatka nebo Rubikovka. Opravdu ji ve Frýdku Místku téměř nikdo neřekne jinak. Všichni ví, o co jde, a všichni prostě tuto křižovatku takhle pojmenovávají. Já vám gratuluji, já jsem vlastně vůbec neřekl, oč dnes soutěžíme. Víte, co jste vyhrál? Vyhrál jste balíček předmětů s logem Českého rozhlasu Ostrava a k tomu vám tam přidáme ještě audioknihu Koruna, kterou čte Helena Dvořáková. Tak já vám gratuluji. A zůstaňte ještě na lince, nezavěšujte.
2: Ano, děkuji vám moc krát.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Tématem příští rozhlasové lékárny budou nemoci ledvin. Na varovné příznaky a léčbu a také na hemodialýzu a transplantace ledvin se budeme ptát doktora Zdeňka Lisa z interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za tebou skupina PH v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Pozvání na módní přehlídku, ale taky tipy na zajímavé výstavy. To pro vás budeme mít už za malou chvíli v našem vysílání, tedy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za 8 minut bude 10:30.

0: Zněl Jižní kříž v podání Františka Nedvěda a v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už jsou tady tipy pro dnešní den, tady pravidelná rubrika v pravidelném čase. V Příborské knihovně si dnes můžete prohlédnout výstavu fotografií Dušana Ignáce s názvem Snílkové nikdy nespí. K vidění je v prvním patře piaristického kláštera až do konce srpna. Akci pořádá město a fotoklub Příbor. Ve výstavní síni Albína Poláška ve Frenštátě pod Radhoštěm si prohlédnete výstavu prací žáků výtvarného oboru Frenštátské základní umělecké školy. Potěší vás malba, grafika i keramická tvorba. Otevřeno je do 20. června od úterý do pátku vždy mezi 9. a 17. hodinou. Takže právě teď tam třeba můžete jít a bude otevřeno. Opavské kupé zve na módní přehlídku Ivety Nedomové, která představí svou novou kolekci. Akce začne v 18.30. Návrhářka tvoří udržitelnou, variabilní a originální módu, inspirovanou čistotou skandinávského stylu. Přijďte načerpat inspiraci pro svůj šatník. Dnes od 6:30 v opavském kupé. No a v našem vysílání budeme taky mluvit o akci, která se bude konat dnes odpoledne. Není to ovšem kultura. V Hlučíně se sejdou zastupitelé a budou rozhodovat o důležitých věcech, tak také o tom přineseme podrobnosti v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Doznívá jeden z největších hitů skupiny Olympik, Okno mé lásky, v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už máme přichystány aktuální informace, míříme za nimi do Hlučína. Tamní radnice převede většinu svých bytů do vlastnictví městské společnosti Teplo Hlučín. Ta bude bytový fond spravovat společně s více než 500 bytů, které město před časem koupilo od společnosti Heimstaden. Konečné rozhodnutí ale mají v rukou zastupitelé a hlasovat o tom budou dnes odpoledne. Na podrobnosti se teď zeptáme hlučínského místostarosty Václava Škvajna z Hnutí ANO. Přeji vám dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne z Hlučína.
0: Proč je tento krok, o kterém jsem teď mluvil, tedy převod bytů pod Teplo Hlučín, důležitý? A co to bude znamenat pro nájemníky?
1: Tak pro město Hlučín převodem sledujeme několik cílů. Tím hlavním je vytvoření právě jednoho funkčního systému, který nám umožní se lépe starat o takto rozsáhlý bytový fond. Tam je nutno uvažovat s tím, že půjde o rozsáhlé plánování investic a je dobré, když je to takzvaně pod jednou střechou. Ty můžou být potom kombinovány s ohledem třeba na možné budoucí energetické úspory, třeba související s postupným přechodem na využívání obnovitelných zdrojů energie. My v současné době tedy spravujeme dva bytové fondy a ta roztříštěnost právě té správy majetku je neefektivní a jednotná správa. Samozřejmě pod dohledem města je nutno zdůraznit, že společnost Teplo Hlučín je 100% vlastně na městem, pak generuje například ekonomické úspory. Může jít třeba o budoucí sdružené nákupy energií, sjednocení revizí, správy pojistných smluv, nebo třeba i úklid. Město také bude mít snadnější přehled o obsazenosti bytů, neboť každý zájemce o byt také prochází schvalovacím procesem v radě města. A pro nájemníky se kromě změny hlavičky na smlouvě spravující společnosti nic nezmění.
0: Řekněte, kolika bytových domů a bytů se vlastně týká ten navrhovaný převod, o kterém budou dnes hlasovat zastupitelé?
1: Tak dnes zastupitelé budou hlasovat o převodu 20 bytových domů s celkem 174 byty.
0: A kolik bytů bude po všech těchto změnách spravovat Teplo Hlučín? Jak velký je to podíl v porovnání s počtem všech bytů ve městě?
1: Tady bych zmínil, že další převody pak budou následovat nejpozději k roku 2035. Je to právě z důvodu dobíhajících podmínek různých dotačních titulů, které byly v minulosti využity pro obnovu a rekonstrukci bytového fondu. A poté bude Teplo Hlučín spravovat zhruba 820 bytů. To je asi čtvrtina celého bytového fondu v bytových domech v Hlučíně.
0: Co bude dál? Jaké budou další kroky Tepla Hlučín této městské firmy, jak jste říkal, ze 100%?
1: No, tím hlavním krokem asi bude to, že Teplo Hlučín se nyní připravuje na rekonstrukci bytových domů. V rámci projektové přípravy se na příští rok a samozřejmě následující období chystají projektové dokumentace a první rekonstrukce by snad mohly proběhnout v příštím roce. Teď bohužel nelze přesně odhadnout, jaké budou možnosti získat finanční prostředky z různých dotačních titulů. Zmínil bych, že v současné době je momentálně velmi diskutovaný dotační titul Nová zelená úsporám, nicméně nejde o jediný využitelný dotační titul, které může Teplo Hlučín využít. Po roce 2027 se pak uvidí, kterým směrem se bude konkrétní dotační politika Evropské unie ubírat. Takže teď jednoznačně nelze předjímat, první rekonstrukce by měly proběhnout v příštím roce.
0: Znovu připomínám, že vše teď mají v rukou zastupitelé Hlučína, že o tom budou hlasovat dnes odpoledne. Samozřejmě přineseme informace našim posluchačům, jak to dopadne. S námi ve vysílání byl hlučínský místostarosta Václav Škvajn z Hnutí ANO. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Já děkuji vám. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Jarda Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: O čem se mluví?
2: Letní prázdniny budou opět ve znamení předvolebních kampaní. 9. a 10. října proběhnou v České republice komunální volby a spolu s nimi i volby do části Senátu. Kdo ze senátorů bude obhajovat svůj post a kdo se s politikou rozloučí, jak se změní vedení města, obcí a co lze očekávat od volební kampaně? Téma proberu s Lukášem Vomlelou, politologem ze Slezské univerzity. V dnešním pořadu O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
1: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Karel Gott dospíval Trezor, tak se jmenuje písnička, která teď zněla v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď už pro vás mám přichystanou další skladbu v podání Lucie Bílé. No a za chvíli přijde na řadu také tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš. Tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme například na pěstování bylinek vhodných ke grilování. No taková grilovaná bylinka, to nemusí být špatné, hlavně když k ní je třeba nějaký pěkný kus masa nebo klobásy.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Léto, to je krásné období, ale není to jenom o práci. Je to o pobytu v zahradě, která má dokonalou kompozici a proto si můžete dovolit odpočinek, relax, grilování nebo koupání. No a to pravé grilování se neobejde bez aromatických bylinek. Vyberte si v zahradě sluné, podotýkám sluné místo, v blízkosti terasy nebo altánku, v blízkosti grilu nebo krbu, abyste to měli co nejblíže. Bylinky můžete pěstovat v nejbližším záhoně. Vyžadují minimální péči, slunce a pravidelné stříhání, aby se udržoval kompaktní tvar a zbytečně nešly do květu. Určitě nezapomeňte vysadit bazalku, saturejku, rozmarín, tymián, levanduly, jarní cibulku, cibuli sibirskou anebo petrželku. Bylinek je samozřejmě více, ale je zbytečné jich vysazovat mnoho, některé ani nepoužijete. Pěstování je nenáročné. Dejte jim propustnou a písčitou půdu, mírnou zálivku a určitě se jim bude dařit. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: A v dobrém dopoledni pro vás budeme mít mezi 11. a 12. hodinou jako každý čtvrtek pořad Lékárna. Hostem té dnešní bude doktor Zdeněk Lis, lékař interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. No a ptát se ho budeme na nemoci ledvin.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Kauza otrávených nápojů nastražených na pracovišti na Bruntálsku míří k olomouckému soudu, také o tom přineseme podrobnosti už za chvíli ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava přesně v 11. Za 4 minuty s nimi přijde do studia Lucie Kociánová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Kauza otrávených nápojů nastražených na pracovišti míří k olomouckému soudu. Ministr zdravotnictví Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Pavlem. Roman Skuhravý je novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Dnes bude oblačno, déšť a teploty do 18 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Olomoucký soud se bude příští týden zabývat případem otrávených nápojů na pracovišti. 48-letý muž je obžalovaný z vraždy a pokusu o vraždu. Policie ho zadržela v souvislosti se sérií požárů v lesích na Bruntálsku. Podle kriminalistů v minulosti nastražil otrávené nápoje, které připravili o život jeho kolegu a další ho vážně zranili. Část kauzy týkající se žhářství v lesích policisté zatím neuzavřeli. Potvrdila Českému rozhlasu Ostrava bruntálská státní zástupkyně Zuzana Ševčíková.
4: V trestní věci, která je vedena u okresního státního zastupitelství v Bruntále, doposud probíhá vyšetřování. V této fázi těžko můžeme odhadnout, jestli bude nutné provádět ještě nějaké další dokazování nebo jen ty důkazní prostředky, které ještě chce opatřit policejní orgán.
3: Policisté také zjistili, že otrávené nápoje umisťoval na Olomoucku v místech, kde se pohybovali bezdomovci. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Horní Bečva na Vsetínsku chce zlepšit podmínky pro běžecké lyžování. Obec získala dotaci ze švýcarských fondů, díky které pořídí vlastní rolbu na úpravu tratí. Do budoucna počítá také s nákupem techniky na zasněžování. Kde přesně nový běžkařský okruh vznikne, není zatím podle nezávislého starosty Rudolfa Barnáta jasné.
5: Naši představuje aspoň kilometr, kdyby se nám podařilo vytvořit. Zatím počítáme s pořízením technologie, která vlastně variabilní, a s kterou budeme moci zasněžit ad hoc danou lokalitu, kde to bude vhodné. Sport.
3: Fotbalový trenér Roman Skuhravý vyměnil v Šancelize týmy, které se zachránily v nejvyšší soutěži až v baráži. Ze Slovácka odešel do Ostravy, kde nahradil Josefa Dvorníka. Skuhravý pro klubový web řekl, proč nabídku Baníku přijal, i když byl s vedením Slovácka domluvený na prodloužení smlouvy.
6: Touha pracovat v klubu, který má zázemí, ambice, fanoušky, to byly ty moje prvotní myšlenky, ale já neočekávám to, že mě lidi okamžitě budou milovat, respektovat, protože o to si nemůžete říct. To prostě musíte získat a musíte to získat prací.
2: Počasí.
3: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřky. Večer pak budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty dnes naměříme od 15 do 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 58 u Kopřivnice zasahují složky IZS u vážné nehody nákladního auta. Počítejte tam se zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Závěrečná hodina dnešního dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava je tady. No a jako vždy ve čtvrtek tady bude rozhlasová lékárna. Dnešním hostem bude doktor Zdeněk Lis, lékař interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Kolegyně Naďa Čvančarová se ho bude ptát na nemoci ledvin. No a budete se moci ptát také vy, jako vždy naší lékárně. Tak dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, začíná rozhlasová lékárna s datem 11. června. Od mikrofonu vás, vážení posluchači, zdraví Naďa Čvančarová. Dnes se v našem pořadu zaměříme na nemoci ledvin. Ve studiu už proto vítám našeho hosta, kterým je nefrolog, doktor Zdeněk Lis, lékař interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Vítejte, pane doktore, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, děkuju za pozvání.
1: Jak časté jsou v rámci naší populace nejrůznější nemoci ledvin? Četla jsem, že snad každý desátý Čech trpí nějakým onemocněním ledvin, ať už tím diagnostikovaným, anebo tím, o kterém neví. Je to pravda?
2: Máte dobré informace. Udává se ta prevalence, jak tomu říkáme, čili ten výskyt zhruba někde mezi 10-12%, byť ty přesné čísla nemáme. Sama jste už naznačila, že velká část těch pacientů neví o tom, že má nemocné ledviny, a tím pádem ani ty naše statistiky nejsou zcela přesné, ale ten odhad je někde kolem 10%.
1: Takže budeme dnes hovořit i k mnohým našim posluchačům. Připomeňme si, prosím, tedy v čem jsou naše ledviny pro naše tělo nepostradatelné, co mají v našem těle na práci?
2: Naše ledviny, máme je dvě a těch funkcí je hned několik, taková ta nejznámější a nejvýznamnější, byť ono posuzovat význam je takové ošemetné, protože všechny funkce jsou důležité, ale je to jakýsi filtr, čili taková jedna z významných funkcí je funkce očišťovací. Dále ledviny jsou nutné proto, aby udržovaly takzvaně stálost vnitřního prostředí, což zní možná trošku krkolomně, ale nejde o nic jiného, než o to, aby jednotlivé složky, jednotlivé minerály, jako je sodík, draslík a řada dalších, tak aby v tom organismu byly v poměrně přesné koncentraci, čili udržují ty jednotlivé minerály a řadu dalších látek v tom množství, které tělo potřebuje, aby jich nebylo ani mnoho, ani málo. Dále produkují hormony, které jsou potřeba pro tvorbu červených krvinek, mají zásadní roli v regulaci krevního tlaku, takže těch funkcí je hned několik.
1: Už jste zmínil, máme ledviny dvě, je to párový orgán. Zajímavé ale je, že dokážeme žít i s jednou ledvinou, že to tak příroda zkrátka zařídila.
2: Je to tak, ano. Dokážeme žít jenom s jednou ledvinou a je velká část lidí, kteří třeba mají pouze jednu ledvinu, a to vrozeně, anebo oni přišli po nějaké operaci a ta jedna ledvina je zcela dostačující, a takovým jakýmsi důkazem, že jedna ledvina stačí, je i to, že vlastně máme program transplantací od žijících dárců a my víme s poměrně vysokou jistotou, že i když někdo, kdo je jinak zdravý, daruje jednu ledvinu, tak ta jedna, která mu zbyde po zbytek jeho života, bude zcela dostačující, aby plnila všechny funkce. Mm-hmm.
1: Jak už jsme také zmínili, nemoci ledvin často nebo delší dobu, než se na ně přijde, nebolí. Jak je to možné?
2: Je to tak, netýká se to určitě jenom nemocí ledvin, je to poměrně častá situace u řady chorob z toho našeho oboru širšího, a to je vnitřní lékařství. Týká se to i třeba vysokého krevního tlaku, cukrovky a řady dalších nemocí, že prostě ty jejich projevy v podstatě nejsou žádné a projeví se pouze v nějakém stavu pokročilém, nebo pokud dojde například ke komplikacím, anebo ta jediná možnost, jak je zjistit dříve, jsou právě preventivní prohlídky, které jsou tady z tohoto důvodu taky velice významné.
1: Mm-hmm. Nicméně dříve nebo později se nějaké varovné příznaky zřejmě objeví, tak čeho bychom si měli všímat a nepodceňovat to?
2: Co se týče specificky ledvin, tak takovým příznakem můžou být například otoky, a to nejenom otoky dolních končetin, můžou to být například otoky kolem víček, což u určitého spektra nemocí je takovým příznakem, který není specifický pro nemoci ledvin, ale některé z onemocnění, které můžou být i závažné a můžou vést například k selhání ledvin, tak se na začátku můžou projevit tím, že tomu pacientovi dotyčnému začnou otékat víčka, a pokud se to neřeší, tak většinou v dalších týdnech, někdy měsících se ty otoky začnou projevovat i jinde v těle, například na dolních končetinách. Takže otoky, dále to můžou být například nechutenství, nějaké zažívací potíže, ale všechno jsou to, dá se říct, příznaky takzvaně nespecifické. Nemáme nic extra speciálního, co by nám jasně řeklo, že pak, když máte tento problém, tento projev, tak to určitě bude od ledvin, vždycky to vyžaduje potom podrobné vyšetření u lékaře a takovým tím už opravdu pokročilým příznakem toho, že ledviny nefungují, může být například to, že se sníží produkce moči, čili že ten pacient, ten člověk má nižší výdej moči nebo dokonce přestane močit úplně, ale to už jsou takové ty opravdu velmi špatné příběhy.
1: V lékárně dnes hovoříme o nemocech ledvin a už za chvíli se budete moci ptát i vy, vážení posluchači, doktora Zdeňka Lise, lékaře interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Volat své dotazy můžete na číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A tématem dnešní rozhlasové lékárny jsou nemoci ledvin. Jejich příčiny, příznaky i možnosti léčby dnes probíráme s doktorem Zdeňkem Lisem z interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. No a na všechno, co se týká nemocí ledvin, se můžete zeptat i vy, milí posluchači. Stačí zatelefonovat na číslo 59 611 22 66. Pane doktore, když se tedy řekne nemoci ledvin, tak co všechno si pod tím můžeme představit? Rozděluje se to případně i na nějaké typy?
2: Těch nemocí je celá řada, i to dělení může být různé, já bych to řekl tak nějak jednoduše, tak jedna poměrně významná část onemocnění ledvin jsou choroby, které jsou důsledkem jiných nemocí, jako je typicky vysoký krevní tlak nebo cukrovka. Další část nemocí ledvin jsou takové, řekněme, specifické onemocnění ledvin, které jsou někdy vrozené, někdy jsou získané, často v tom hraje významnou roli špatně fungující imunitní systém. Mluvíme o nemocech, které se nazývají glomerulonefritidy, to je taková specifická problematika. A pak je celá řada dalších nemocí, jsou to různé cystické nemoci, kdy se tvoří cysty v ledvinách, které způsobují potíže, můžou to být ledvinné kameny, různé typy zánětů. Čili těch nemocí je celá řada.
1: Tady je asi určitě důležitá diagnostika, právě abyste zjistili, o jaký typ té nemoci ledviny se jedná a zvolili správnou léčbu. Takže jak vlastně pacienta s ledvinami nebo s podezřením na nemoci ledvin vyšetřujete?
2: Základem je vyšetření krve a taky moče, na to se často zapomíná, je to velmi významné, protože hlavně v začátku, a my jsme mluvili o tom, že často se stává, že ty nemoci ledvin se nijak neprojevujou a důležité jsou preventivní prohlídky a i na těch preventivních prohlídkách se vyšetřuje nejenom krev, která nám řekne o tom, jestli ledviny fungují anebo nefungují, anebo jestli nefungují hůře, ale i to vyšetření moče má naprosto zásadní význam a proto i dnešní preventivní prohlídky mají ve svém repertoáru, tak říkajíc, rutině vyšetření moče, protože řada onemocnění se na začátku projeví tím, že pacient má v moči například krev a to pouze mikroskopicky, čili on sám ji nevidí, anebo tam má bílkovinu, což jsou takové prvotní známky onemocnění ledvin a my jsme samozřejmě rádi, pokud ten pacient přijde takhle brzo, protože logicky, když zjistíme, o jakou nemoc ledvin se jedná a někdy to teda zjistíme z krve, někdy k tomu potřebujeme použít i zákrok invazivní, čili pořád ještě používáme takzvanou biopsii ledviny, kdy v umrtvení musíme pacientovi odebrat kousek ledviny a vyšetřit ji pod mikroskopem, tak je důležité, aby jsme to zjistili opravdu včas, což někdy je opravdu pouze na základě toho patologického vyšetření moče a takováto časná diagnóza potom má mnohem lepší prognózu pro pacienta, než když se na to přijde pozdě a to ve stádiu, kdy už ty ledviny třeba hůře fungují.
1: Napadá mě v té souvislosti, můžeme si nechat ledviny vyšetřit i v rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře?
2: Je to tak a já jsem rád, že Česká nefrologická společnost na tom intenzivně pracuje a je to součástí rutinních preventivních prohlídek u praktického lékaře, čili při vstupu k praktickému lékaři, když jdete k novému praktikovi, tak v rámci prevenci budete mít vyšetřené ledviny a potom to závisí na tom, zda máte některé z těch nemocí, které jsme už zmiňovali, jako je vysoký krevní tlak, ale i pokud žádné nemoci nemáte a chodíte na preventivní prohlídky, tak v určitém věku je jejich součástí i vyšetření nejenom krve, ale i té moče.
1: Časté je tedy chronické selhání ledvin. Pane doktore, v čem se to projevuje? Jak to poznáme?
2: Bohužel často nijak. Chronické selhání ledvin není nějaká vlastně samostatná nemoc, ale je to pouze důsledek některého z těch mnoha onemocnění, které jsme tady i částečně zmínili. A je to stav, kdy ledviny nejsou schopny plnit ty svoje funkce. Čili příznaky buď můžou být v rámci toho vlastního onemocnění, jako jsou třeba nějaké otoky, anebo někdo má cukrovku a z toho vyplývající příznaky, ale pořád i ve stádiu, kdy ledviny nefungují dobře, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, tak se stává, že ten pacient žádné potíže a projevy nemá a pokud nějaké problémy se vyskytnou, tak už to často bývá v těch pozdních stádiích, kdy už opravdu ta funkce ledviny je velmi špatná, sníží se tvorba moče, začínají se objevovat otoky, zažívací problémy a celá řada dalších obtíží.
1: Tak a za chvilku se dostaneme k samotné léčbě. Hostem rozhlasové lékárny je doktor Zdeněk Lis, lékař interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a naším tématem jsou dnes nemoci ledvin. Své dotazy můžete volat na číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nemoci ledvin, které mohou v závažných případech vést až k tomu, že jsou pacienti odkázáni na dialýzu nebo transplantaci ledvin. Tomu se věnujeme v naší rozhlasové lékárně s doktorem Zdeňkem Lisem z interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. A my už teď vítáme v našem vysílání i naši posluchačku, která má dotaz. Dobrý den.
2: Menšíková, dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, já občas cítím v moči aceton, ale není to každý den. Je to ovlivněno tím, jak piju, jak moc piju?
1: Děkujeme za dotaz, pane doktore.
3: Taky děkuju za dotaz, oceňuji vaši pozornost, to je příkladné. Určitě tou nejpravděpodobnější příčinou může být to, že člověk pije méně, poněvadž, jak už jsme tady zmiňovali v pořadu na začátku, jedna z těch významných funkcí ledvin je funkce vylučovací, takže vylučuje se celá řada odpadních látek metabolismu a pokud člověk pije méně, tak ta koncentrace látek v moči je vyšší a tím pádem se může objevovat i tady tento zápach. Může to souviset například s nedostatečným příjmem stravy a tak dále, ale může to být tím, že člověk pije méně. Ano, ta moč se zahušťuje a i ten zápach se může změnit.
1: Děkuji za odpověď. Kolik bychom tedy přiměřeně měli toho vypít za den? Myslím tím vodu, minerálky a podobné nápoje.
3: Velmi těžká otázka, já ji dostávám velice často a chápu, že každý by rád slyšel jedno číslo, které si doma odměří a když to takhle bude dělat, tak jeho ledviny budou zdravé. Nějaké úplně jedno jediné číslo nemáme, ale když řeknu, ať jsem konkrétní 1,5 litru za den, tak pro většinu lidí si myslím, že to bude dostačující. Vždycky musíme zohlednit i naši aktivitu, naši řekněme tělesnou hmotnost, takže když někdo pracuje především v těch horkých dnech, které nás čekají a potí se, tak samozřejmě musí těch tekutin vypít více, nebo pokud je nemocný, má teplotu, takže musíme přizpůsobit ten náš příjem tekutin i těm okolnostem, ale ten 1,5 až 2 litry je taková určitá, řekněme, množství tekutin, které můžeme asi obecně doporučit.
1: Vraťme se prosím tedy k chronickému selhání ledvin. Pane doktore, když toto onemocnění diagnostikujete, jak dále postupujete?
3: Vždycky prvním krokem je zjistit, co je příčinou selhávání ledvin, čili jaká nemoc zatím je a jak už jsme zmiňovali, buď zatím může být a je to velmi časté některé z těch jiných civilizačních onemocnění, jako je vysoký krevní tlak anebo cukrovka, ale musíme myslet i na ty nemoci, řekněme, specifické, imunitně podmíněné a tady nám někdy pomůžou už ty podrobné vyšetření krve, často ale jsme odkázáni na biopsii, takže prvním krokem je zjistit, co je příčinou. Když zjistíme, co je příčinou selhávání ledvin, tak buď jsme schopni to onemocnění, které zatím je nějakým způsobem ovlivnit, což někdy jsme, čili nasadíme nějakou specifickou léčbu, zlepšíme krevní tlak, zlepšíme cukrovku. Pokud to ale možné není, což se taky bohužel stává, tak nám nezbývá, než pomoci těm ledvinám, čili ty funkce, které ledviny nejsou schopny plnit, tak jim jaksi v tom pomoci. Čili minerály, které chybí, tak jim dodáme ve formě tablet. Pokud se tam snižuje tvorba moče, máme léky, které podpoří tvorbu a vylučování moče z organismu, ale to už není léčba, která v podstatě ovlivní. Je to pouze taková podpora ledvin, tak aby se dále ta jejich funkce nezhoršovala a nedošlo k tomu, že přestanou fungovat úplně.
1: Nicméně právě v některých případech ta funkce ledvin se sníží až natolik, že už není schopno tělo samo očišťovat a plnit další funkce, tedy, které má. Je nějaké číslo, kde je ta hranice vlastně, kdy už třeba musíte pacientu doporučit dialýzu nebo transplantaci ledvin?
3: Jedna z takových hodnot, která nás zajímá, je takzvaný kreatinin v krvi. To je parametr, který odráží funkci ledvin, ale nějaké opět jedno jediné číslo, na základě kterého bychom tu dialýzu anebo nějakou jinou očišťovací metodu zahájili, nemáme. Obecně to závisí to na celé řadě dalších laboratorních nálezů, stavu toho pacienta. A nemám jedno konkrétní číslo. Prostě pokud ty ledviny už opravdu nezvládají plnit ty svoje funkce a má to dopad na pacienta, na to, jak se cítí, na některé další parametry, které ho můžou třeba ohrožovat, co se týče minerálů, může tam se zvyšovat riziko srdečních arytmií a podobně. Takže ty důvody, proč zahájíme dialýzu, můžou být různé a vždycky to zhodnocení je takové trošku komplikovanější a patří to do rukou specialistů, jako jsme my nefrologové.
1: Jak vůbec vypadá život pacienta na dialýze? Jaké jsou jeho vyhlídky?
3: Vyhlídky, zase to závisí na řadě faktorů, jestli je to mladší člověk, jestli je to starší pacient, jaké má další nemoci, jaký je ten jeho celkový stav. Platí, že máme naštěstí v uvozovkách možnost nahradit funkci ledvin, pokud přestanou fungovat. To je to důležité, že pokud pacientovi ledviny přestanou fungovat, můžeme jejich funkci nahradit, byť to není optimální a má to řadu dopadů. Pacient musí chodit, pokud zvolí, což je ta nejčastější metoda, krevní dialýzu, tak musí docházet většinou 3x týdně do dializačního střediska, kde se očistí jeho krev pomocí přístrojů, musí užívat řadu léků. Jsou tam samozřejmě určité komplikace, které jsou s tím spojené. Pokud je tam perspektiva například transplantace ledviny, což je taková varianta, která je pořád považována za nejlepší, tak tam potom ty vyhlídky můžou být velmi dobré a máme řadu pacientů, kteří jsou po transplantaci mnoho let a daří se jim dobře, chodí do školy, chodí do práce a myslím si, že žijou plnohodnotný život. Takže to, že ledviny přestaly fungovat, nemusí znamenat a velmi často naštěstí neznamená konec života, konec špatných vyhlídek. Jsou tady samozřejmě omezení a rizika, ale ty možnosti máme.
1: Doktor Zdeněk Lis, lékař interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, to je host dnešní lékárny věnované nemocem ledvin.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je to tak, posloucháte lékárnu, ve které je dnes hostem doktor Zdeněk Lis z interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Naším tématem jsou nemoci ledvin a my dáme prostor ještě jednomu vašemu dotazu. Koho můžeme pozdravit? Dobrý den.
2: Dobrý den. Marta z Karvine. Já jsem objevila ve své zprávě lékařské, že mám drobnou korovou cystu pravé ledviny. Co je to ta korová cysta?
1: Děkujeme za dotaz, pane doktore. Co je korová cysta?
3: Je to takový útvar, který se vyskytuje, to korová znamená v kůře ledviny, čili na povrchu ledviny můžeme říct, ale to nejpodstatnější je, že je to poměrně běžný nález, tak jako například na kůži máme různé znamenka, tak ono taková určité, analogicky to je i na těch vnitřních orgánech, takže pokud se jedná o jednu cystu, není to spojené s nějakými dalšími problémy, jako je například krev v moči, anebo právě to selhávání ledvin, tak bych se s tím, dá se říct, netrápil a není to nějaké samostatné onemocnění, které by vyžadovalo léčbu nebo cokoliv dalšího.
1: Tak já děkuji, že jste naši paní posluchačku uklidnil. Zatím nezaznělo, že vy vlastně, pane doktore, působíte v transplantačním centru Fakultní nemocnice Ostrava. Je to tak? Vy tam máte takovou konkrétní funkci?
3: Ano, já působím na transplantační jednotce intenzivní péče, kde vlastně probíhá, řekněme, velká část péče o pacienty před i o transplantaci ledviny.
1: A v loni jste vlastně provedli rekordní počet za existenci tedy dobu transplantačního centra transplantací ledvin, je to tak?
3: Je to tak, byl to, dá se říct, rekordní rok, byť nám nejde o ty čísla samotné, ale jsme rádi, že jsme tolika pacientů mohli umožnit transplantační léčbu, takže loni ty čísla byly opravdu nadstandardní.
1: Ledviny se dají, nebo ledvina se dá transplantovat jak od žijícího, tak zemřelého dárce. Vlastně jaký způsob je u nás běžnější?
3: U nás dominuje transplantace ledvin od zemřelých dárců, to je, nemám teď přesné čísla, ale určitě více než 90% všech transplantací proběhne od zemřelých dárců a pouze menší část je program od dárců žijících.
1: Jakým způsobem vlastně pacienta na transplantaci ledvin připravujete a jak dlouho?
3: Ta příprava asi se dá říct, že trvá řádově týdny, je potřeba podrobně vyšetřit celý organismus, čili je tam řada vyšetření, které děláme, vyšetření srdce, plic, ultrazvuk břicha, je tam samozřejmě i podrobné imunologické vyšetření, tak aby jsme potom mohli najít optimální orgán, aby ho ten organismus přijal, takže řádově to trvá týdny, vyžaduje to někdy i zákroky, můžu to zmínit například nutnost mít v pořádku chrup, což se může zdát jako něco, co s ledvinama nesouvisí, ale i dobrý stav chrupu a dutiny ústní je nutný, protože jedno z rizik po transplantaci je zvýšené riziko infekcí, poněvadž musíme utlumit imunitní systém a je potřeba, aby například i zuby byly v pořádku. Takže byť jsem tady za nefrologii, tak musím i nakousnout nutnost prevence nejenom u praktických lékařů, ale u zubařů, což se někdy může ukázat jako důležité.
1: A jak dlouho trvá samotná operace transplantace ledvin? Předpokládám, že je to o něco jednodušší zákrok než třeba transplantace srdce?
3: Dá se říct, že ano, většinou trvá kolem 2-2,5 hodin ta samotná operace.
1: A pak vám pacienta zase vracejí na vaše oddělení?
3: Ano, tedy ze sálu pacienta znovu přebíráme na naši jednotku intenzivní péče a probíhá tam veškerá další, ať už farmakologická, tak i prostě veškerá péče, kterou pacient potřebuje.
1: Jaká jsou taková největší rizika, co se týče té pooperační doby?
3: Rizika jednak vyplývající z té operace, čili může tam být krvácení, tak jako po jakékoliv jiné operaci, jsou tam určité specifické rizika, které souvisí s našitím cév, s našitím močovodu do organismu, ale to, proč pacienti jsou zrovna u nás na nefrologii a ne třeba na chirurgických odděleních, je ta problematika imunologická, protože to, čeho se obáváme, je to, že tělo odmítne ten nový orgán a proto tam musíme precizně nastavit tu takzvanou imunosupresivní léčbu, čili utlumit adekvátně imunitní systém. Pokud je utlumený moc, hrozí zase infekce, čili je to velmi, velmi komplikované, ale myslím si, že to děláme dobře a pacientům se taky daří dobře.
1: Předpokládám tedy, že když se všechno podaří, tak těm pacientům s transplantovanou ledvinou se podstatně změní kvalita života.
3: I to sami ve většině případů takhle zmiňujou, určitě ta kvalita života, byť musí chodit na kontroly, musí užívat léky, tak je výrazně vyšší a lepší, než pokud byli na dialýze.
1: Pane doktore, závěrem, nějaká rada pro nás, abychom měli zdravé ledviny, jaká by to byla?
3: Kdybych měl zvolit jednu jedinou, choďte k praktickému lékaři na preventivní prohlídky. To si myslím, že je nejdůležitější, protože vysoký krevní tlak, cukrovka a i některé další nemoci, které se nějak neprojeví, mají celou řadu negativních dopadů třeba i na ledviny, takže choďte na prevenci, si myslím, i z hlediska nefrologického to nejpodstatnější.
1: A to je z dnešní lékárny všechno. Dnes nám radil nefrolog Zdeněk Lis, lékař interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Já moc děkuji, pane doktore, za váš čas, že jste k nám přišel a těším se brzy na shledanou.
3: Taky děkuji za pozvání, na shledanou.
1: A děkuji i vám, milí posluchači, za pozornost i za dotazy. Za týden, pokud si nás naladíte ve stejnou dobu, se budeme věnovat našemu zraku, konkrétně operacím sklivce a sítnice. Pro tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí a pěkný den vám přeje Naděja Čvančarová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším pátečním hostem bude zakladatelka havířovského sportovního klubu Maniak Aerobic Ivana Hlubinková-Kožmínová. Řeč ale bude také o její knize s názvem Nářek ženy, ve které zaznamenala osobní zkušenost s péčí o onkologicky nemocného manžela. Více napoví rozhovor Ivy Piskalové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: OKD vypnula ve Stonavě hlavní ventilátor dolu ČSM Jih. Pokračuje likvidace posledního černouhelného dolu. Podrobnosti přineseme ve zprávách ve 12 hodin. To bude za 8 minut a do studia s nimi přijde Petr Hrčka.

0: Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čepiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: OKD vypnula ve Stonavě hlavní ventilátor dolu ČSM Jih. Pokračuje tak likvidace posledního černouhelného dolu. Nové zubní ordinace ve Frýdku Místku ošetří až 3000 lidí. Čeští fotbalisté zahájí mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou. Zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Společnost OKD dnes ve Stonavě vypnula hlavní ventilátor dolu ČSM Jih, který po ukončení těžby černého uhlí postupně likviduje. Ventilátor přezdívaný plíce šachty zajišťoval větrání podzemních prostor nepřetržitě od roku 1986. Jeho odstavení je součástí příprav na likvidaci hlavních důlních děl v lokalitě Jih. V září plánuje OKD vypnout také hlavní ventilátor na dole ČSM Sever. Těžba černého uhlí v posledním českém dole skončila letos v únoru a firma nyní pokračuje v technické likvidaci areálu a hledá nové směry podnikání. Ve Frýdku Místku se otevřou dvě nové zubní ordinace. Technické služby přestavily městské nebytové prostory na tříně Tobáše Garrigua Masaryka. Radnice se pak dohodla s klinikou, která bude péči poskytovat, jak pokračuje mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová.
3: Ordinace, ve kterých budou ošetřovat pacienty dva lékaři, otevřou 7. července 2026. Nabídnou postupný objednávkový systém s registrováním pacientů po etapách a celkem poskytnou péči až 3000 lidí. V první vlně se občané mohou registrovat v termínu od 22. do 26. června.
1: Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 z 660 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělila 25 pokut v souhrnné výši necelých 50 tisíc korun. Většina prohřešků se týkala nestotožnění prodávajícího nebo špatného označení výrobku pro kupující. 12 pochybení se týkalo zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Archiv města Ostravy nově získal detailní informace o svých historických obyvatelích židovského vyznání. Badatelka Libuše Salomonovičová věnovala archivu 34 krabice se svým kompletním výzkumem. Informace využijí badatelé, ale také potomci obětí holokaustu a účastníků poválečné emigrační vlny. Libuše Salomonovičová veškeré informace shromažďovala téměř 25 let.
4: Dneska jsem už jim to předala. Asi 33 tisíc židů prošlo Ostravou od 19. století do roku 45. Vrátilo se jich velmi málo, asi 600 lidí, z toho, dá se říct, polovina odešla do ciziny za svými příbuznými, kterým se podařilo na začátku války ještě emigrovat. Sport.
1: Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajáře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Reprezentační trenér Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
5: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
1: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Počasí. V první polovině noci bude oblačno s doznívajícími přehánkami. Postupně čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno, teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno bude polojasno až jasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti s možností slabých přeháněk, zejména na horách. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost, teploty od 17 do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Řidiči musí počítat s omezením na dálnici D1 ve směru na Ostravu na 344,5 kilometru je dálnice uzavřena kvůli dopravní nehodě. Doprava je odkláněna přes přilehlou čerpací stanici.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné poledne a příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava. To už vám přeje opět od mikrofonu Richard Piskala. Před námi je hodina, kterou věnujeme vašim oslavencům. 59 611 22 66 je telefon k nám do studia. A pokud tedy nějaké oslavence máte, kterým byste chtěli poblahopřát, tak volejte. Samozřejmě jako vždy máte možnost vybrat i písničku. Volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Skupina Katapult hrála a zpívala před chvilkou. Teď už budete písničky vybírat vy, jako vždy v Hudební poště. Teď je na lince paní Aneška Zdarkoviček. Dobrý den, paní Aneško.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas a všechny posluchače. Prosím, zahrajte Janovi Plačkovi Zdarkoviče, který dnes slaví 76. narozeniny. Přeje mu hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání. Přeje manželka Aneška, dcera Jindřiška s Jimem, dcera Jaruška s Martinem, syn Jiří, vnuci Mírek, Milan, Jana a Hondřik a pravnučky Eliška a Zuzanka. Děkuji vám.
1: Rádo se stalo. Posílám písničku a vám přeji krásný den, paní Aneško. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Dozněla La Paloma, zpívali Semino Rossi a Karel Gott v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď míříme do Hlučína. Zdravím paní Anešku, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase a všechny posluchače. Dnes má narozeniny náš bratr Jan Plaček z Darkovíček. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, které potřebuje, a boží požehnání. V řadě dnešních gratulantů přijmí naše přáníčko lásku, štěstí, spokojenost, hlavně pevné zdravíčko. To ti ze srdce přeji sestry Anička s manželem a rodinou, Trutka a Aneška s rodinama. Děkuji pěkně a naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, posílám veselku a písničku Dvě růžičky vedle sebe.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava na lince 59 611 22 66. Je teď paní Bedřiška z Ostravy Výškovic. Dobrý den.
3: Dobrý den. Takže chtěla bych si nechat zahrát, protože ta Lapalova je nádherná. Pak ještě k tomu stejně nádherná Mama Leone od italského zpěváka Dino.
2: Ano, je to tak. Komu pošlete tu písničku, kromě toho, že ji máte ráda?
3: Pošluju sobě, protože se mi strašně ta písnička líbí a všechny ty písničky, a takže pro sebe.
2: Dobře, tak vám přeji krásný den. Užijte si tu písničku, už ji posílám. Naschledanou.
3: Ano, děkuju, naschledanou.

0: Tak to byl Bino a písnička Mama Leone na přání paní Bedřišky. Teď už je s námi v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava pan Karel z Karviné. Dobrý den.
1: Krásný dobrý po obědě, pane šéfredaktore, Richard Biskalo, zdraví vás, celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, včetně posluchačů a rozhlasové rodinky. A v sobotu mají svátek, no, meniny, jak se to můžu říká, Toničkové, Tondové, Antonínové. A mám jednoho, který se jmenuje Antonín Čejka a je bývalý předseda důchodců dolu Dukla. Přejeme hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Tučné konto v bance, trochu drobný v kapse, ať má kolem sebe lidí dobrých a boží požehnání, to jim celého srdce přeje Karel z Karviné. A všem přeju krásné slunečné víkend. I vám, pane Richarde. Děkuji vám za vyřízení a mějte se fanfárově.
0: Děkuji moc, pane Karle. Mějte se moc hezky, naschledanou.

0: Tak to byla Vysočinka, která hrála a zpívala v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince už je paní Tamara z Oder. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím vás a celou ostravskou rodinku. Dneska má krásné narozeniny, má starší sestra Zdenka Komenderová z Fulneku. A my bychom jí chtěli popřát všetko nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody. Také, ať má prima lidi v práci. To jí všechno ze srdce přeje maminka Zinka, sestra Tamča s rodinou, s Tomášem, s Tomáškem a s Matyáškem. Posíláme jí velkou pusu, přeji vám krásný den a také zdravím všechny volejbalisty, co znám. Děkuji vám.
0: Posílám písničku, kterou jste vybrala, zahraje a zaspívá Jaromír Nohavica. Vám přeji krásný den, paní Tamaro, nashledanou.
1: Nashledanou.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

0: a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Máma mi na krk dala klíč, tak se jmenuje písnička, kterou teď dohrál a dospíval Jaromír Nohavica. A v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava už vítám paní Miladu z Ostravy Zábřehu. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore. Zdravím vás a všechny posluchače Bezvádného rádia. Chtěla bych nechat zahrát písničku paní vědce ze Zábřehu k 81. narozeninám. Přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, ať je ještě spokojená a dlouho mezi námi. A chtěla jsem mi nechat původně zahrát písničku, se kterou mě předběhla paní Bedřiška, mama Leona. Mám tu písničku taky hrozně ráda a i ta moje paní kolegyně. Takže přeji vám všem vše dobré a děkuji vám.
1: Tak posílám tedy tu náhradní, kterou jste vybrala, bude to nejhezčí dárek. Mějte se moc hezky, nashledanou paní Milado.
2: Děkuji vám, nashledanou.

0: Jarda Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Do Opavy teď zdravím pana Milana. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Pískala, já taky zdravím vás a všechny posluchače. Škoda, že se to zkrátili o hodinu, nedá se nic dělat. Asi to tak muselo být. A já bych chtěl tu písničku zahrát od Orobisa Kalifornian Brew sobě a Silvě Sněhotraven Skravař.
0: Dobře, tak
2: je
0: já vám...
2: Je tak to ráno, by to?
0: Určitě ano, posílám Roy Orbison.
2: Děkuji,
0: je tady.
2: Zdravím,
0: mějte
2: děkuji.
0: Mějte se moc hezky,

0: Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Zdravím paní Aničku z Hatě. Dobrý den, paní Aničko.
1: Dobrý den. Já jsem zapomněla vaše jméno.
0: Richard Piskala je tady. Zdravím vás.
1: Zdravím celý Český rozhlas. Písničku bych chtěla poslat svoji asistence. Je jich 10 a pokaždé mám novou. Tak jim přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí. A taky já ty o svojich pacientek a taky pacienty přeju si lásku od nich. Moc vám, pane Richarde, děkuju a přeju vám hezký den.
0: Rádo se stalo, mějte i vy moc hezký den, paní Aničko, naschledanou.

Prý, kdo s láskou usíná, tak to byly čtyři tenoři v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. To byla závěrečná skladba v rámci tohoto pořadu Na přání. Teď vás ještě pozvu k poslechu následujících pořadů Českého rozhlasu Ostrava. Hned po 13. po zprávách to bude pořad Alex a host. Dnešním hostem Alex Minářové bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. No a v humoriádě mezi 16. a 17. vám dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herec Jiří Lábus společně s moderátorem Pavlem Kučerou. Richard Piskala se s vámi pro dnešek loučí. Přeji vám příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Schodek rozpočtu může příští rok podle Národní rozpočtové rady přesáhnout 350 miliard korun. Krnov začal stavět nové parkoviště u tamní nemocnice. Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích. Zítra bude oblačnost přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. Uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. Celkem 71 parkovacích míst přibude do září u Moravskoslezské nemocnice Krnov. Parkoviště naváže na to současné a povede až k chodníku mezi ulicemi IP Pavlova a Hořicova. Povrch parkoviště bude ze vsakovacích roštů a do otvorů město vyseje trávu, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
2: Součástí stavby je vybudování chodníků a veřejného osvětlení. Příjezd na parkoviště zůstane zachován z ulice Maxima Gorkého. Tím ale navyšování parkovacích míst v této lokalitě nekončí. V další etapě chceme vybudovat 40 nových parkovacích míst podél ulic Hořicova a Svatopluka Čecha.
0: Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
3: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Lidé by proto před cestou do zahraničí měli navštívit svého praktického lékaře, nechat si předepsat potřebné léky, případně se nechat naočkovat. Průzkumu se na začátku června účastnili více než 2000 respondentů. Petrovice u Karviné mají nové víceúčelové sportovní hřiště. Areál slouží pro výuku tělocviku, tréninky i volnočasové aktivity. Hřiště má moderní pružný sportovní povrch a rozšířenou hrací plochu. Škola na něj umístila nové basketbalové koše a volejbalové sloupky. Přibudou tam také branky na mini kopanou. Současně pokračují práce na oplocení a instalaci ochranných sítí.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude polojasno až jasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti s možností slabých přeháněk, zejména pak na horách. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty se budou zítra v Moravskoslezském kraji pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Opavská v Ostravě havarovaly dvě osobní auta, jeden jízdní pruh je neprůjezdný, řidiči musí počítat se zdržením. Šťastnou cestu bez nehod vám i nadále přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
5: Děkuju, dobrý den, potvrzuji, jsem tady, ano.
1: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Mm-hmm. Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu, něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyl jako moc jako dostupný. Prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný 2 deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jak jim funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, mladý 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: No, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefínou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být ano. I cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek. A ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie, sdílení, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefínou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, který se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirují jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78, a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci, první přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí.
1: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá, a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahové téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky. Probíráme vlastně poslední část terapie sdílením Reset. Jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ plus lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali nás z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten prst tam jezdí po tom telefonu.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou. Všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná. Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluju Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluju třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě ségra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost. Velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svoji sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila. A hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý, ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah, ale já mám ráda i ty malý epizodní role, mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct. Ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibují pořád nějaký sušenky a jak drbají. bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří v tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakýho jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně o, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano.

0: sociální seznámení při zavádění kanely, takže nikoliv přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaké jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho. Aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže...
0: Kam už sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Paliva v Moravskoslezském kraji za poslední týden zlevnila. Železniční přejezd v Dětřichově nad Bystřicí je ode dneška zavřený. Mezi programovými novinkami Českého rozhlasu do konce roku budou různé investigativní série nebo projekt věnovaný Václavu Havlovi. Zítra bude oblačno s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Řidiči v Moravskoslezském kraji zaplatí za litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v průměru 40 korun a 46 haléřů, což je o 1,80 haléřů méně než před týdnem. Nafta zlevnila o 10 haléřů, na litr vyjde průměrně na 38 korun a 32 haléřů. Ceny přesto zůstávají výrazně výše než před rokem. Benzin je dražší o více než 7 korun, nafta o necelých 7 korun. Vláda od dubna denně stanovuje maximální ceny paliv. Nejlevněji netankují řidiči či na Karvinsku, nejdražší paliva jsou naopak na Ostravsku. Silnice druhé třídy v Dětřichově nad Bystřicí je ode dneška zavřená. Týká se to místa železničního přejezdu nedaleko vlakové stanice. Uzavírka potrvá do pondělí 15. června. Řidiči osobních aut můžou využít objízdnou trasu přes Lomnici a Rýžoviště.
2: Řidiči vozidel nad 12 tun musí zvolit cestu přes Rýžoviště, Vajglov, Břidličnou, Valšov a dále po silnici 1/45. Objízdná trasa ale navazuje na další objížďku. Ředitelství silnic a dálnic totiž opravuje most v Lomnici a těžká nákladní auta tam neprojedou. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Architekt Václav Kocián a fotograf Petr Čaník provedou dnes odpoledne zájemce ulicemi města Kopřivnice. Ukážou, jak se město za posledních 50 let proměnilo. Sraz je v 17 hodin před kulturním domem, dodává mluvčí radnice Lucie Macháčková.
3: Na procházce si ukážeme místa, která dnes považujeme za samozřejmou součást města a připomeneme si, co jim předcházelo. Budeme se bavit o architektuře, urbanismu i o tom, jak jednotlivé stavby ovlivnily podobu současné Kopřivnice.
0: Český rozhlas v druhé polovině roku odvysílá mimo jiné projekt Slyšet Havla. Je to jedna z novinek v programu, které rozhlas plánuje na druhou polovinu tohoto roku. Připomínka nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta potrvá měsíc. Odstartuje 7. září zveřejněním rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Krom toho rozhlas chystá třeba také koncert pro Hanu Zagorovou nebo investigativní sérii různých kauz, říká ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
4: Začnu kauzou Sokol. Asi jste všichni zaregistrovali z pronevěru obrovské částky asistentkou starostky České obce Sokolské. Druhá věc, kterou bych zmínil, a my jsme ji také slíbili už v minulosti, že ji chceme zpracovat, to je kauza Motol. Obrovská kauza zdravotnického zařízení největšího v České republice.
0: Český rozhlas v létě mimo jiné na festivalu Colors of Ostrava nabídne živý rozhovor Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem.
1: Počasí.
0: V první polovině noci bude oblačno s doznívajícími přehánkami. Postupně čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno bude polojasno až jasno. Během dne vývoj kupovité oblačnosti s možností slabých přeháněk, zejména na horách. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Teploty od 17 do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici první třídy číslo 11 mezi 287. a 297. kilometrem probíhají práce na kanalizaci. Levý jízdní pruh je uzavřen, provoz je veden jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne, po 14. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava startujeme odpolední vysílání. To dnešní už s datem 11. června. Co nás ale čeká? Aktuality, zajímavosti je toho mnoho, ale jako vždy budu konkrétní, jsem ráda, že vás můžu přivítat u těch následujících minut a hodin našeho vysílání. A teď už témata. Nedostatek zubařů ve Frýdku Místku má vyřešit nová klinika. Podrobnosti ty přidáme za malou chvíli. V polovině hodiny se vydáme k soudu stovky tun částečně nebezpečného odpadu, který začala před 2 lety vozit do Jiříkova na Bruntálsku organizovaná skupina z Bavorska. Jsou samozřejmě zpátky v Německu, ale dnes se vše projednává u soudu. Podrobnosti v polovině hodiny a příběhy z muzejního depozitáře každý čtvrtek v tomto čase na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava chybět nebudou. Věra Martinová, Jiří Schellinger a nebo třeba zpěvačka Kristýna. Příjemný poslech ten vám přeje už teď za všechny od mikrofonu také Iveta Dadamová.

0: Jiřího Schillingera jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pokud jste s frýdku místku a nemáte svého zubaře, tak jste nás naladili ve správnou chvíli. Ve městě se totiž otevře nová zubní klinika a za několik dnů dokonce spustí první vlnu registrací. Detaily ty už zná reportér František Kuča, kterého vítám v ostravském studiu Českého rozhlasu. Františku, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Kde tedy lidé najdou novou kliniku?
1: K zubaře lidé najdou na třídě TG Masaryka u křížení s Těšínskou ulicí. Takovým orientačním bodem může být třeba nová služebná městské policie, která je hned naproti. Je to v bytovém domě, který je v majetku města. A právě město prostřednictvím technických služeb nechalo upravit nebytové prostory v domě na dvě nové ordinace. A pak radnice sehnala lékaře, kteří budou péči zajišťovat v rámci soukromé kliniky.
0: Má klinika smlouvy i se zdravotními pojišťovnami?
1: Podle informací na webových stránkách klinika zatím smlouvy uzavřené nemá, ale usiluje o to. Sehnat zubaře ve frýdku místku nicméně není jednoduché, já sám třeba dojíždím do Ostravy, tak i tak se dá předpokládat velký zájem. Na klinice budou péči zajišťovat dva lékaři a celkem ošetří až 3000 pacientů.
0: A teď také důležitá informace, kdy se klinika otevře?
1: Ordinace se otevřou 7. července. Nové pacienty bude klinika registrovat po etapách. První lidé se mohou registrovat od 22. do 26. června a odkaz na stránky kliniky najdou na stránkách města v aktualitách. Klinika se bude zaměřovat hlavně na dlouhodobou péči, takzvanou záchovnou stomatologii a prevenci. Chybějící zubní pohotovost se ale městu zatím kvůli nezájmu lékařů nepodařilo zajistit. Nepomohlo ani to, že radnice nabízela zubařům pobídku 2 miliony korun ročně jako příspěvek na provoz zubní pohotovosti. Takže tenhle problém zatím ve frýdku místku zůstává.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava aktuálně František Kuča. Františku, díky.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krásné odpoledne vám všem. Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava v tradičním čase. Přidám i pár tipů na víkend. Festivaly, dny v Karviné i Oderské dny, a nebo třeba Den praotců. Pokud si chcete zajít třeba na koncert kapely Olympic nebo Divokej byl, tak vás zveme na tradiční festival Dny Karviné. Na Oderských dnech tam uslyšíte kromě jiných třeba Kamila Střihavku. Ráda bych upozornila i na koncert Pohoda Jazz Janáček. Na Hlučínsko vás zveme na Retro Prchel 2026, což je závod malých motocyklů. No a Den praotců pořádá Štramberské muzeum Šipka ke dni otců. Vydat se můžete třeba také na Těrlické slunko nebo na pouť na Prašivou více. Věříme, že si vyberete z pestré nabídky třeba právě na našem rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz. Tak mrkněte.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví?
1: Letní prázdniny budou opět ve znamení předvolebních kampaní. 9. a 10. října proběhnou v České republice komunální volby a spolu s nimi i volby do části Senátu. Kdo ze senátorů bude obhajovat svůj post a kdo se s politikou rozloučí? Jak se změní vedení měst a obcí a co lze očekávat od volební kampaně? Téma proberu s Lukášem Vomlelou, politologem ze Slezské univerzity. V dnešním pořadu O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také brontosauři na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď se ale budeme věnovat jedné kauze, která se týkala Jiříkova na Bruntálsku. V německém Weidenu totiž začal dnes soud s podnikatelem podezřelým z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Stovky tun baterií, části letadel nebo větrných elektráren totiž skončily ilegálně především na Moravě. Například na nepovolené skládce právě v Jiříkově na Bruntálsku. Tématu jsme se v našem vysílání věnovali podrobně. Případ ale poutá pozornost na obou stranách hranice. Jak to vypadá, řekneme si právě teď, protože celý případ sleduje také náš německý zpravodaj Tomáš Havlín, kterého už po telefonu zdravím. Přeji hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tomáši, jak to dnes vypadalo u soudu ve Weidenu?
1: Ten soud začal ráno a přestože je naplánovaných 12 stání až do konce září, tak to vlastně vypadá, že by mohl skončit o něco dřív, nebo že by to celé mohlo vzít konec trochu rychleji, že se blíží takzvaný deal rozhovory mezi soudem, státním zastupitelstvím a obhájci. To probíhalo ještě před začátkem celého toho procesu, ale dnes se zdá, že to pokračuje. Dopoledne bylo to řízení chvíli přerušené a předmětem tedy těch trojstranných jednání je, co by obžalovaný od loňského léta vazebně stíhaný 53-letý podnikatel musel udělat pro to, aby si snížil trest.
0: Na čem ta dohoda vázne?
1: Tam jde o peníze asi 600 tisíc eur v přepočtu 14,5 milionu korun, které spolková země Bavorsko zaplatila za to, aby ten odpad navezený do Česka, tedy na skládku, ilegální skládku v Jiříkově na Bruntálsku a taky na skládku v Brně Horních Heršpicích. Celkem se mluví asi o víc než 700 tunách materiálu, částečně považovaného za nebezpečný, aby se zase tento odpad dostal zpátky do Česka, do Německa, 14,5 milionu korun za to Bavorsko zaplatilo. A na tom se ten podnikatel nijak nepodílel, protože jeho firma je v insolvenci a teď přes svou obhájkyni nabízel původně 50 tisíc eur, dnes zvýšil nabídku na 100 tisíc eur, tedy přepočtu necelých 2,5 milionu korun a podle serveru Echo Horní Falce by s tím soud mohl souhlasit a snížit mu trest asi tak o půl roku. Jinak státní zastupitelství předtím navrhovalo 6 let vězení.
0: Společně s tím německým podnikatelem měl být dnes u soudu ve Weidenu také jeho český společník, byl tam?
1: Ano, tam jde o 57-letého muže, který se taky měl na těch transportech odpadu podílet. Mluví se o tom, že by mohl dostat tak 1,5-2 roky vězení. Nicméně tomuto spoluobžalovanému Čechovi se tady v Německu zase tolik nevěnují, jednak možná kvůli té národnosti, za druhé on není stíhaný vazebně, asi díky tomu, že pomohl k objasnění toho případu, a za třetí taky nemá mít na svědomí, na rozdíl od toho podnikatele, ublížení na zdraví. Tam si státní zástupce myslí, že ten německý podnikatel nechal pracovat svoje zaměstnance v takovém zařízení na recyklaci baterií nedaleko Weidenu, přičemž věděl, že tam je stroj, který netěsní, teď kvůli tomu mají mít ti zaměstnanci zvýšenou hladinu kobaltu a niklu v krvi. Nicméně už u toho dnešního jednání se zdálo, že tam bude těžké prokazovat nějaký úmysl. Nevím, jestli nakonec mu to bude přičítáno k tíži.
0: A ještě jedna věc mě zajímá, poprosím alespoň stručně, když se vrátíme k tomu odpadu vyvezenému z Jiříkova na Bruntálsku, nebo původně tam byl, pak by měl být zpátky v Německu. Je už úplně vše zpátky v Německu, všechen ten odpad?
1: Pokud jde o ten Jiříkov na Bruntálsku, tak tam by to tak být mělo. 300 tun zhruba bylo odvezeno loni na podzim, ale s ohledem na Brno, Horní Heršpice, tam to tak není. Kolega Šimon Franz z Českého rozhlasu Brno dnes ráno hlásil, že tam ještě odpad je, jenže může to být komplikovanější, protože to je sice odpad, který typově je podobný tomu, který ta skupina, dá se říct organizovaná, z Německa dovážela, ale zároveň je to odpad, ke kterému nejsou žádné dokumenty, které by ho s touto skupinou spojovaly. Protože ho zřejmě ani bavorská vláda neodvezla a vlastně ani nevím, jestli to má v úmyslu.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava německý zpravodaj Tomáš Havlín. Tomáši, díky moc za všechny informace a přeji dobré odpoledne.
1: Děkuju a hezký den.
0: Hezký den i vám.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: muzejního depozitáře.
1: Ano, náš nový seriál každý čtvrtek v tomto čase. A pojďme se podívat na to, co pro vás máme dnes. Velkou prosklenou vitrínu a vlastně i samostatnou expoziční místnost má v Ostravském muzeu jeden pozoruhodný model. Představuje bitevní loď Viribus Unitis. Jak s Ostravou ale souvisí, to už redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Petře Štrimplové řekl historik muzea Jiří Sochorek.
2: Tak díváme se na model bitevní lodi Viribus Unitis. Název je odvozen od osobního hesla císaře Františka Josefa I., čili společnými silami. Tento bitevník je tady umístěn proto, protože v pozadí vidíte velkoformátový obraz Vítkovických železáren. No a možná se, stejně jako mnozí návštěvníci, ptáte, proč je tady vlastně loď, když nemáme moře?
3: No a kolikrát jste tuhle otázku slyšel? Je to časté, že
2: slyším to nesčetněkrát, ale vždycky říkám, že kdysi v rámci rakousko-uherského soustátí české země moře měly. A proč je ta loď umístěna tak, že v pozadí jsou Vítkovické železárny? To vysvětlení je jednoduché, protože v železárnách se vyráběly pancéřové desky, které tvořily trup této lodi. Byl válcován vlastně ve válcovná těžkého plechu. Obecně české firmy dodaly na tento bitevník většinu komponentů, většinu součástek. A konkrétně loď Viribus Unitis společně s třemi dalšími loděmi tvořily chloubu rakousko-uherského námořnictva. Originál té lodi byl poté spolu s dalšími bitevníky sestavován v italském přístavu Terst a kotvil během první světové války v chorvatském přístavu Pula, kde byl i v listopadu roku 1918 potopen, čili nedočkal se konce války. Takovou zajímavostí, kterou můžu prozradit o téhle lodi, je ta, že byla vybrána pro transport obětí sarajevského atentátu, tedy následníka trůnu Františka Ferdinanda D.S.T. a jeho manželky Žofie z ústí řeky Neretvy do právě italského přístavu Terst.
3: Já když se dívám na to vybavení nebo vůbec jako konstrukci, tak na svou dobu to byl výstřel prostě moderního vyzbrojeného plavidla.
2: Co se týče nákladnosti a složitosti montáže tady téhle z té bitevní lodi, tak to jde srovnat s dnešními vesmírnými programy. Bylo to opravdu velmi, velmi složité takovou loď dát dohromady, ale jak jsem říkal, české firmy a čeští řemeslníci tady odváděli velmi dobrou práci, jak můžeme vidět i třeba na tomhle modelu.
3: Tak je to monumentální, stejně jako je monumentální na té vlastně velkoformátové fotografii celý ten areál Vítkovických železáren, tak svůj k svém.
2: Opravdu Vítkovické železárny byly monumentálním podnikem a nebyli rozhodně troškaři, exportovali do celého světa.
3: Jiří Sochorek z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Proč? Řekneme za chvíli. Podrobnosti za necelých 5 minut v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava pro vás bude mít Petr Hrčka, který zprávy celé dnešní odpoledne připravuje. Do 15. hodiny ještě Madonna. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v tenu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v

0: Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vanish 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15 plus 3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vypínáním ventilátorů pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Nejvyšší povolená cena benzínu v pátek po týdnech stoupne. Nafta naopak zlevní. Čeští futbalisté vstoupí proti Jižní Koreji do mistrovství světa. Zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
4: Tak je to takový zvláštní pocit, no.
5: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
4: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
6: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Cenový strop pro benzín zítra po týdnech poprvé znovu stoupne. Informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 41 korun a 44 haléřů. To je o 8 haléřů více než dnes. Nejvyšší přístupná cena nafty naopak klesne oproti dnešku o desetník. Litr bude stát nejvíce 39 korun a 59 haléřů. Cenové stropy chce kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO určovat zatím do konce června. Hasičský sbor ve Světlé hoře převzal novou hasičskou cisternu. Zásahové vozidlo nahradí původní stříkačku. Ta v obci sloužila zhruba 25 let. Novou hasičskou cisternu si budou moci místní prohlédnout 20. června na slavnostním předání, říká nezávislý starosta Světlé hory Alois Šimčík. Ve službě ale zatím vůz není.
7: Teďka jsme museli odjet 2500 kilometrů, aby se mohlo ta garančka dodělat, aby bylo přihlášené do JP2. Ještě čekáme, až to projde kontrolou, půlí června, až potom všechno se to musí zúřadovat a dát do systému.
2: 61. ročník mezinárodní interpretační soutěže Beethovenu v Hradec se uskuteční od 15. do 19. června v Opavě. Letos je věnován hře na violu a sjede se na něj 630 mladých hudebníků z 13 zemí Evropy, Asie a Ameriky. Soutěž zahájí v pondělí koncert v opavském minorickém klášteře. První dvě kola proběhnou 16. a 17. června. Finále je pak naplánováno na 19. červen do ostravského kina Vesmír, kde nejlepší soutěžíci vystoupí za doprovodu Jana Ačkově Filharmonie Ostrava. Sport. Čeští fotbalisté odehrají po 20 letech znovu zápas na mistrovství světa. Na úvod skupiny nastoupí v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. Národní tým chce navázat výsledkově na náročnou březnovou baráž o postup na šampionát a věří, že budou fungovat podobné věci, například týmovost, pokračuje kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
8: My se o nich jako bavíme konkrétně už dlouhou dobu a budeme si je neustále připomínat, aby jsme to dokázali zrcadlit do toho zápasu a připraveni jsme.
2: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál Sport a Radiožurnál odvysílají přímý přenos.
9: Počasí.
2: V první polovině noci bude oblačno s doznívajícími přeháňkami. Postupně čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno bude polojasno až jasno. Během dne vývoj kupovité oblačnosti s možností slabých přeháněk, zejména na horách. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Teploty od 17 do 20 stupňů.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Šebelova v Opavě probíhá výměna vodovodní armatury. Jízdní pruhy jsou zúžené, řidiči musí počítat se zdržením. Omezení potrvá do 19. června.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pokračujeme další hodinkou aktualit a zajímavostí. Blíží se Světový den dárců krve, sice bude až v neděli, ale Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava si ho připomene už zítra. Podrobnosti ty přidáme za malou chvíli. V polovině hodiny se vydáme na Novojičínsko, někdejší piaristický klášter v Příboře, totiž denně rozeznívá hudba. Proč? Dovíte se také. No a chybět nebude ani jedna zajímavost. Takové pouštění draku je určitě oblíbenou pro mnohé nejen podzimní zábavou. Kdy kde ale začala? To vše se dovíte v naší rubrice, co v učebnicích nebylo. V druhé půlce hodiny. Kapela Miraje Lenka Filipová nebo Vašo Patejdl, je jasné, že to už je nabídka muziky pro nejbližší minuty. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava to už zítra oslaví Světový den dárců krve. Kromě toho, že lidé mohou přijít darovat cennou tekutinu, tak si mohou také prohlédnout například zdravotnickou techniku anebo si vyzkoušet první pomoc. Více v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava řekne primářka Krevního centra Ostravské fakultní nemocnice Zuzana Čermáková, se kterou jsme teď v telefonickém spojení. Paní primářko, zdravím vás, přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Co všechno bude zítra na programu?
1: Tak v rámci oslav Světového dne dárců krve máme připravený program jak v prostorách krevního centra, tak také před budovou krevního centra. Bude k dispozici Laura Coffee, například Rescue Star, bude přítomný Český červený kříž, Fun Factory jako fitness centrum. Velké díky patří také Všeobecné zdravotní pojišťovně, která celou akci podpořila, takže určitě ten program bude velmi pestrý.
0: Dlouhodobě se mluví o nedostatku krve, ale i krevní plazmy. Které krevní skupiny, případně jiné složky krve, teď nejvíce potřebujete?
1: Tak my potřebujeme v podstatě všechny nebo dárce všech krevních skupin, nikoho neodmítáme. Aktuálně máme nicméně největší potřebu 0 RH pozitivních krví a B negativních krví, ale znovu říkám, protože se blíží letní měsíce, tak jsou vítáni všichni dárci, kteří k nám přijdou.
0: Pokud někdo uvažuje právě o dárcovství krve, ale třeba si není úplně jistý, anebo má možná tak trochu obavy, co byste poradila?
1: Určitě se nebojte, prostě my celý ten odběr krve i ostatních přípravků je pod dohledem zdravotnického personálu. Podmínky pro darování krve jsou na našich webových stránkách, takže prostě hoďte strach za hlavu a přijďte k nám, jste u nás vítáni, potřebujeme každou kapku krve.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava primářka Krevního centra Ostravské fakultní nemocnice Zuzana Čermáková. Paní primářko, díky za všechny informace. Než se rozloučíme, prosím, jak to bude zítra vypadat? Od kolika do kolika hodin se slaví v Ostravské fakultní nemocnici Světový den dárců krve?
1: Slaví se od rána do odpoledních hodin.
0: Všichni jsou zváni, já děkuji za informace, za váš čas a přeji hezký den.
1: Vám také děkuji, naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.

0: Pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími děchovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších a nebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, děchovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krásné odpoledne vám všem. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a pojďme teď na návštěvu na Novojičínsko. Proč právě tam? V základní umělecké škole v Příhoře si totiž hýčkají své soubory, kterých mají hned několik, od rokového přes ten, který hraje swing a jazz, až po dechový, který měl ovšem v Příboře vždy dlouhou tradici. Když desítky dětských muzikantů hrají na pódiu, je to obrovská energie. To říká ředitel základní umělecké školy v Příboře Pavel Debev, který vzal redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Ivu Havlíčkovou rovnou na prohlídku školy.
1: Přehlídka pestrobarevný v pytlu na sezení na chodbě pro děti připravených se působí takovým jako uvolňujícím dojmem.
2: Ano, s kolegou zástupcem jsme vymýšleli, jak by se u nás děti cítili, řekněme, jako podstatně lépe, protože co si budeme, ten prostor je krásný, ale pořád je to budova bývalého kláštera a ta historie tady čiší, možná mnohdy až moc, tak jsme to snažili alespoň jakoby obarvit, ať si děti opravdu sednou, jak vidíte, tak i rodiče si tady sednou, takže jako nám to přijde, že to tento prostor jako zútulnilo, zesvětlilo, rozradostnilo, protože my chceme, a děti mají radost, protože pak budeme mít radost i my.
1: Kolik máte vlastně žáků?
2: Máme kapacitu 450 od zřizovatele, který je vlastně Moravskoslezský kraj. A nám se podařilo oproti předloňskému roku významně navýšit tu kapacitu, takže nyní u nás je přesně 431 žáků a my věříme, že letos se nám to podaří těch 450 jakoby dohnat. Ono by to šlo asi i dříve a lépe, ale my trošku zápasíme tady s prostory, protože jsme v nájmu a nemohou být asi poskytnuty další vhodné, takže my se spíš potřebujeme tady nějak vejít, ale věříme, že těch 450 tady se nás vejde.
1: A čím to je, že letos tady vzniklo tolik nových souborů v základní umělecké škole?
2: No, snažili jsme se s panem kolegou zástupcem, nevím, jestli to tím, že já jsem se do té funkce dostal před rokem a půl a tak jsme nějak dali hlavy dohromady a řekli jsme si, že bychom rádi měli něco, co bude trošičku vybočovat od ostatních základních uměleckých škol v okolí a uděláme nějakou větší souborovou hru a potom i další nějaké různé soubory, ať k tomu říkáme si komorní nebo veliké nebo dechovky. A ono se nám to tak nějak rozjelo, udělali jsme zboreček, který tady nebýval a tak nějakým způsobem se snažíme, jestli to je nebo není slepá cesta, zatím vypadá, že to je ta správná. A nás to baví o to více, protože když je hodně dětí pohromadě, je větší legrace a oni se opravdu mohou spolu zahrát, nemusí hrát jenom v té hodině. Takže my jsme tomu šli velmi aktivně naproti, abychom pospojovali děti tady z celého města Příbor a některé z okolí. A jsme rozhodně za to rádi, že to rozezvučí koncerty, které pořádáme.
1: Já jsem si myslela, že poslední léta je největší zájem mezi dětmi o hru na klavír, případně kytaru, možná ještě saxofon. U vás tedy i dechové nástroje jsou populární?
2: To máte velkou pravdu, ten zájem takový je. My jsme loni ovšem udělali takovou trošku náborovější akci, protože tady zdejší základní umělecká škola měla 45 roku dechový orchestr, který před 8 lety zanikl a takové to dechové podhoubí tady v tomto městě jakoby stále pořád je. Já sám jsem odchovanec toho orchestru a tím, že jsem dechař, takže mně to přijde jako rozumné tady udržet tuto tradici, tak jsme si pokusili znovu nahodit. Není to jednoduché, ale jak říkám, šli jsme tomu velmi naproti a někteří rodiče snad nám to odpustí, i když chtěli své dítko dát třeba na ten klavír nebo na kytaru, tak odešli s flétničkou a my jsme moc rádi, že se jim to i líbí a v tomto trendu budeme pokračovat, jak jsem před chvílí řekl. My nemáme prostory uspokojit všechny na hru na klavír, nemáme ty klavíry ani kam dát.
1: Ono je pravda, že hra v souborech dává těm asi žákům i něco víc, že? Než jen se učit individuálně například na klavír, že tam musí docházet, nenechat ty svoje spoluhrající ve štychu a tak podobně.
2: Přesně jak říkáte. Já tím, že jsem tím orchestrem sám prošel, tak já mám opravdu, bych řekl, snad i celoživotní přátelství, která jsem navázal. Nejen to, abych začal více poslouchat své kolegy nebo kamarády kolem mě, naučil se reagovat třeba na dirigenta, číst z not, ale opravdu jsme byli jako hlavně super parta. To jsem si uvědomil spíš později, ne v tu danou chvíli, ale to bych byl moc rád, kdybychom dokázali těm zdejším a nynějším dětem prostě nabídnout, protože jak jste řekla, z klavíru asi klavírní soubor neumíme úplně udělat, jestli budou dva nebo tři u klavíru, to umíme, ale pořád to jsou tři děti, ale je opravdu velký rozdíl, jako se nám stalo třeba na Freud Festu, který tady byl a vystupovalo tam 70 dětí najednou na pódiu a ten zvuk a obecně ta energie, která z toho šla, ta byla obrovská, takže proto se to snažíme takto dělat. A myslím si, že i pro ty děti je to jenom přínosné být v kolektivu a nekoukat jenom buď do not nebo do telefonu.
0: Říká prozatím v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ředitel základní umělecké školy v Příboře Pavel Debev. No a už za chvíli s ním nakoukneme třeba i do tanečního sálu.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Už se vracíme do základní umělecké školy Příbor, která nabízí vzdělávání v hudebním, výtvarném i tanečním oboru. Dětem tam pomáhají rozvíjet vztah k umění, ale také spolupracovat a vycházet s ostatními, třeba při zkouškách v orchestru. Na prohlídku školy, která sídlí v někdejším piaristickém klášteře, se tak vydala společně s ředitelem Pavlem Debefem redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčko.
1: Jsem v další učebně a potkávám tady dvě slečny. Co je to za hodinu?
2: Tak momentálně máme hodinu klavír v populární hudbě. Většinou se teda věnujeme hře na klavír, převážně něco improvizačního, jazz, blues. Podobně momentálně se spíše díváme na nějaké programy, ve kterých lze tvořit hudbu právě na tabletech, které škola letos pořídila.
1: Někdy jste asi i tady u toho bílého piana, nebo možná většinou u toho bílého piana?
2: Ano, ano, většinou býváme u toho bílého piana. Teďka jsme si říkali s panem učitelem, že zkusíme něco trochu jiného, ať tu hudbu poznáme i z nějakého dalšího úhlu.
1: Pustíte mi něco, co například jste teď vytvořili, nebo do čeho jste se zakoukali?
2: Tak můžu vám pustit kousek svého. Já zatím si tu dělám takový jednoduchý sample. Řekla jsem si, že to chci udělat v rockovém stylu, ale zatím to fakt jako je nějaký základ. Ještě tomu chybí.
1: Jsou to začátky.
2: Ano, takové fakt jako úplně začátky. Použité základní akordy, základní nástroje, opravdu zatím bicí, basa a nějaká elektrická kytara. Ale myslím si, že jako vám to klidně můžu pustit.
1: Pojďme na to.
2: Tak.
1: A pomáhá vám v tom komponování i nějak umělá inteligence, nebo to je bez?
2: Tak zrovna v tady tom programu jsem si pomohla při tvorbě bicích, protože jelikož s bicíma zrovna zkušenost nemám, tak se mi nepovedlo nic vymyslet jako samotné, ale ty další sample jsem si potom už dělala sama.
1: Říká slečna Radka. A baví vás to taková kombinace moderní a klasické hry?
2: Právě že baví. Já spíše mířím moderním směrem, ale ten klasický styl jako taky mi něco dává i v tom seberozvoji směrem k tomu modernímu stylu.
1: Děkuju, zajímavé. Jsme s ředitelem základní umělecké školy Příboře, Pavlem Debefem, na prohlídce školy. A kam se teď půjdeme podívat, pane řediteli?
3: Můžeme se podívat třeba do našeho tanečního sálu.
1: Super.

0: tady desítka baletek má zrovna výuku, takže nebudeme rušit. Taneční sál, další vlastně obor tady zdejší základní umělecké školy. A ta nová bicí, pane řediteli?
1: Ta nová bicí souprava, tak ta je v tom sále, kde zkoušeli ty děti, to vám rád ukážu. Ale kdybyste chtěli vědět, co nového jsme tady všechno pořídili, samozřejmě některé věci i díky zřizovateli, který nám na to významně přispěl, ne úplně na všechny, ale některé bychom si nemohli jako dovolit. Tak máme tam třeba nové digitální piano, stage piano, krásně červené, to se dětem moc líbí. Potom máme právě tu bicí soupravu, máme tam úplně novou aparaturu, takže jsme moc rádi, jsme to tak trošičku dali do současné doby a jsme takový nezávislí, když si chceme udělat koncert, sami si to můžeme nazvučit, sami můžeme ty naše zpěváky prostě nějak podporovat, že se mohou naučit práci s mikrofonem a na všechny podmínky, které tady v tomto klášteře panují a co nám je dovoleno v této městské památkově nejvíc chráněné budově, tak jsme moc rádi, alespoň tímto můžeme přispívat vlastně k tomu obohacování a tak trošku modernizaci, to, co i ty děti baví a nás popravdě taky.
0: My jsme si teď prošli budovu základní umělecké školy v Příboře, řekněme až na půdu, kde tedy aktuálně bydlí netopíři. Kdybyste měli ještě, pane řediteli, pozvat na nějakou akci, kterou do konce roku ještě Zuška pořádá, která by to byla?
1: No, kdybych měl vybrat jednu, protože teď zrovna stojíme před tady vitrínkou, ještě, co nás ještě všechno čeká a nemine, tak by asi vypíchnul koncert pro táty, který děláme k příležitosti Dnu otců, který se bude konat 19. června v pátek od 16 hodin tady právě v zahradách. A myslím, že teda i maminky mají vstup povolen, ale myslím, že i tátové si jako velmi přijdou na své, budou tam různé pochutiny. Spojili jsme to také z restaurandy, kde nám místní spolek Fortel s tím pomůže. To je takové komunitní velké setkání, není to koncert na sezení, ale naopak na různé tvoření, poslouchání, setkávání se. Bude tam dobré jídlo, bude tam dobré pití, bude tam prostě všechno, co má být, takové pěkné rozloučení s tím školním rokem 2025-26.
0: Tolik ke koncertu 19. června. Z Příbora Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším pátečním hostem bude zakladatelka havířovského sportovního klubu Maniak Aerobic Ivana Hlubinková-Kožmínová. Řeč ale bude také o její knize s názvem Nářek ženy, ve které zaznamenala osobní zkušenost s péčí o onkologicky nemocného manžela. Více napoví rozhovor Ivy Piskalové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucký soud bude řešit případ otravy nápojů na pracovišti. Kdy? Řekneme za chvíli. Podrobnosti za 3,5 minuty. V 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava se dovíte víc. A po 16. hodině také dnes Humoriáda a pozvání do té dnešní čtvrteční přijal Jiří Lábus. Tak krásné odpoledne a dobrý poslech. Teď ještě Tina Turner.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Olomoucký soud bude řešit případ otravy nápojů na pracovišti. Schodek rozpočtu může příští rok podle Národní rozpočtové rady přesáhnout 350 miliard korun. Ostravská zoo vyhlásila sbírku na nové zázemí pro levharty a lvy. Zítra bude oblačnost s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Olomoucký soud bude podle našich informací už příští týden řešit otravu nastraženými nápoji. Z vraždy a pokusu o vraždu je obžalovaný 48letý muž, kterého policisté zatkli po sérii lesních požárů na Bruntálsku. Při vyšetřování vyšly najevo ještě závažnější případy z jeho minulosti. Policisté zjistili, že kvůli pomstě otrávil nápoje na pracovišti. Napili se jeho dva kolegové. Jeden zemřel, druhý má vážné následky, potvrzuje mluvčí soudu Igor Krajdl.
2: Dále měl v průběhu května 2025 umístit na několika místech v Olomouci ovocnou tekutinu s obsahem jedu, přičemž tyto tekutiny umístěval především v lokalitách, kde se pohybují osoby bez domova.
0: Obžalovaný čeká na soud ve vazbě. Podle policistů muž s kriminalisty při vyšetřování spolupracoval. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun, uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. V Bludovicích na Havířovsku vznikla nová ulice s názvem Nad kostelem. Její jméno schválili zastupitelé města na svém posledním jednání. Ulice vede k nové zástavbě rodinných a bytových domů.
3: Název Nad kostelem odkazuje na místní barokní kostel svaté Markéty z konce 18. století. Mezi návrhy byla také jména jako ulice Járy Cimrmana, Otisa Remby nebo Zámecká. Z Havířovska Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Ostravská zoologická zahrada chce vybudovat nové expozice pro levharty, cejlonské a lvy indické a vyhlásila na tento účel sbírku. Nejprve potřebuje zajistit projektovou dokumentaci, která by měla stát 5 až 10 milionů korun. Samotná stavba nových expozic by pak podle odhadů přišla na 200 až 250 milionů korun.
1: Počasí.
0: V první polovině noci bude oblačno s doznívajícími přeháňkami. Postupně čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno, teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno bude polojasno až jasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti s možností slabých přeháněk zejména na horách. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Teploty se budou pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Opavská v Hradci nad Moravicí havarovaly dvě osobní auta, nikdo nebyl zraněn, na místě už je policie a na ulici Opavské v Ostravské Porubě jsou kvůli stavebním pracím zúženy jízdní pruhy u tramvajové zastávky Třebovická. Provoz je tam veden pouze jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, vítám.
5: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
1: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už a ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku,
1: no. Jo, to někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To vidíte, to.
0: Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo,
0: a bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete od lesa.
1: Cože?
0: No, že jdete na to od lesa,
1: takhle. Od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech a další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Jožka Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Jožka Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jožky Merana-Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek akvabely.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900, a mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli no, volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už, ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je, a já teda zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou, a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocit jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to... jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr.
0: A co,
1: a ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Učitě. Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho, v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku umlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No.
0: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli akvabely, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Na celenou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panové. Pre vás Petr Zaloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Hrvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pana Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Hurvínka a chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil, že to není pravda.
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Smrti, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo bys dělala strašný prachy.
2: Taková princezna já, není, aby si vzal.
7: Já jsem si to myslela, že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímá, že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus, panem Kajzerem, to je nezapomenutelné.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky naschledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly?
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero, stanice, teda internetový portál to je, a tam máme každý jeden nový díl. No, včera jsme se natočili dalších 5 soldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, ano, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak, kdo je s námi? Dobrý den,
9: tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie Aquabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku. A co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Meráno Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: No, Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda, nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase, držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, postava, je, no, tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Že jo. Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No tam ta dávala tomu jednomu, tam v tom filmu, tom rave.
0: Mm-hmm. Takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po prvním?
4: O, to je ušatný strašný novel.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
4: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Koliko? Když potom mé monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no... Blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc tak to vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita, ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomínám, mě bylo 8.
0: Už?
2: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo, jak se děsí ptáky a to. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam, že já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. To je můj text.
0: První role se nezapomíná, ne, jak ta kůka. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou Svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovič.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: Tedy, a to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Létáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste hodně, jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho lítání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká a jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padám, já říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přijede pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídal ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. Přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vile se taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 01 04 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku jako odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Sardansky a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme. No. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne po celé léta, budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Loskoherec Jan Malík a Ondřej Sekora k tomu dělal
3: obrázky. Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný.
3: No to byl zloduch. No představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: No mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim psal, že přijou do polepšou ty děti.
1: Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Já byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A
3: ty
2: frajer,
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem jí, no.
1: Dostali Fantu. Ne, ten dostal Xeny.
2: Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou žabodějnicí.
1: No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky
2: to,
1: vám.
2: Dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Havířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu ne, nebo Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spadl do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, mějte se,
1: děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Haló, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: No, tak. A posluchače. Já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana Postravy a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluju.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy. Mm-hmm. Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: Jo, chápu. Ano. Jo, dejte pokoj.
1: Skupina Mimikry. Ano, z mého rozumě. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání. Kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, jo. Zdravím Pavle a Juru, zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Ano.
1: Ano.
9: Já bych si dal Krampou.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnilo těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem, trošku,
1: mírně,
3: ale málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda, byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně na ladě. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn. Trojhlavý kež hltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není.

nás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. A potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočine a může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Kvůli zneužívání tísňových linek bylo zatím zablokovaných 220 volajících. Kauza otrávených nápojů nastražených na pracovišti míří k olomouckému soudu. Ostravské národní divadlo Moravskoslezské uvede premiéru baletu Babylon. Zítra bude oblačno s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220.

0: volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9x během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
1: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat, a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
0: Olomoucký soud se bude příští týden zabývat případem otrávených nápojů na pracovišti. 48-letý muž je obžalovaný z vraždy a pokusu o vraždu. Policie ho zadržela v souvislosti se sérií požárů v lesích na Bruntálsku. Podle kriminalistů v minulosti nastražil otrávené nápoje, které připravili o život jeho kolegu a dalšího vážně zranili. Část kauzy týkající se žhářství v lesích policisté zatím neuzavřeli, potvrdila Českému rozhlasu Ostrava-Bruntálská státní zástupkyně Zuzana Ševčíková.
2: V trestní věci, která je vedena u okresního státního zastupitelství v Bruntále, doposud probíhá vyšetřování. V této fázi těžko můžeme odhadnout, jestli bude nutné provádět ještě nějaké další dokazování nebo jen ty důkazní prostředky, které ještě chce opatřit policejní orgán.
0: Policisté také zjistili, že otrávené nápoje umisťoval na Olomoucku v místech, kde se pohybovali bezdomovci. Horní Bečva na Vsetínsku chce zlepšit podmínky pro běžecké lyžování. Obec získala dotaci ze švýcarských fondů, díky které pořídí vlastní rolbu na úpravu tratí. Do budoucna počítá také s nákupem techniky na zasněžování. Kde přesně nový běžkařský okruh vznikne, není zatím podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta jasné.
3: Naši představu je aspoň kilometr, kdyby se nám podařilo vytvořit. Zatím počítáme s pořízením technologie, která vlastně je variabilní a s kterou budeme moci zasněžit ad hoc danou lokalitu, kde to bude vhodné.
0: Baletní soubor Národního divadla Moravskoslezského uvede v pátek 13. června premiéru inscenace Babylon Ballet. Choreografii vytvořili solisté baletu Natalia Adamská a Ray Masatomy pod režijním vedením slovinského tvůrce roka. Inscenace je osobní výpovědí tanečníků z různých kultur, kteří skrze pohyb hledají způsob, jak porozumět druhým i sami sobě, a zároveň poctou odcházející dlouholeté šéfce baletu Lence Dřímalové.
4: Počasí.
0: V první polovině noci bude oblačno s doznívajícími přehánkami. Postupně čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno a teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno bude polojasno až jasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti s možností slabých přeháněk, zejména na horách. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Teploty od 17 do 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, v ulici Cingrova v Ostravě havarovaly 2 osobní auta, nikdo nebyl zraněn a nedošlo k úniku provozních kapalin. Řidiči by měli v místě jet opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Hezké odpoledne, startujeme ten dnešní den v Moravskoslezském kraji s datem 11. června. A témata: nedostatek zubařů ve Frýdku Místku má vyřešit nová klinika. Podrobnosti už za malou chvíli. Jak se změní vedení měst a obcí a co lze očekávat od volební kampaně? Pořadu O čem se mluví si řekneme více v druhé polovině hodiny. Příjemný poslech a krásný podvečer. Samozřejmě zpravodajský souhrn dnešního dne, ten přidáme už po písničce.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Společnost OKD vypnula ve Stonavě na Karvinsku hlavní ventilátor dolu ČSMI, který likviduje po ukončení těžby černého uhlí. Ventilátor, přezdívaný plíce šachty, zajišťoval větrání důlních prostor od roku 1986 a jeho oběžné kolo se otáčelo rychlostí 500 otáček za minutu. V září OKD vypne také hlavní ventilátor sousední lokality dolu ČSM Sever. OKD ukončilo těžbu černého uhlí v dole ČSM na počátku února letošního roku jako posledním činem dole v Česku. Firma nyní mění své podnikání. Krajiští hygienici tento týden odebrali vzorky vody z nádrží na Bruntálsku, Novojičínsku a Opavsku a kvalita vody zůstává dobrá. Horší průhlednost vody zaznamenali zejména v rybníku Edrovice na Bruntálsku, v rybníce pod hradem v Bohušově, v nádrži Čerťák v Novém Jičíně a v údolí Mladých Bílovci. Hygienici ale ujišťují, že ve všech případech jde o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností zdravotních problémů při koupání. Kriminalisté v Krnově zatím nikoho neobvinili v souvislosti s loupežním přepadením 10leté dívky, ke kterému došlo v pondělí poblíž náměstí Hrdinů. 50letého muže, kterého policisté v této věci zadrželi, po provedení potřebných úkonů propustili. Kriminalisté nadále intenzivně prověřují všechny vyšetřovací verze. Při přepadení útočník po dívce požadoval peníze a když mu řekla, že žádné nemá, fyzicky ji napadl a z místa utekl. Svědky události policie žádá, aby se přihlásili na lince 158. Archiv města Ostravy převzal unikátní kartotéku zachycující osudy zhruba 33 tisíc židovských obyvatel Ostravy a okolí od 19. století až do druhé světové války. Vytvářela ji badatelka Libuše Salamonovičová déle než čtvrt století a věnovala ji ostravskému archivu, přestože o ní mělo zájem také Židovské muzeum v Praze i Muzeum diaspory v Tel Avivu. Bývalá muzejní pracovnice prošla matriky, sčítací operáty i rodinné dokumenty a napsala rodokmeny pro 700 lidí z celého světa. Kartotéka má přitom i praktický význam. Archiv ji využije při vyřizování žádosti o obnovu českého občanství, které přicházejí ze zahraničí od potomků ostravských Židů. Lemur Kata, který minulý týden utekl z ostravské zoologické zahrady, zůstane spolu se svým bratrem v zázemí zoo. Oba mladí samci se z expozice Raj lemurů pokusili utéct opakovaně. Druhého z nich našli pracovníci zahrady až v zahradě rodinného domu, kde si pochutnával na třešních. Lemuři přišli do Ostravy před několika týdny ze zoo Hluboká a pro nové prostředí zatím nebyli připraveni. O dalším postupu zoo zatím nerozhodla. Aktuální témata z dnešního dne pro vás máme připraveny i v reportážích, které uslyšíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: S Marií Rotrovou jsme začali hodinu Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme se věnovat jednomu doslova pokladu. Chtěli ho v Tel Avivu i v Praze. Jedinečný archiv židovských obyvatel průmyslové metropole ale získal archiv města Ostravy. Jak už jsme vás dnes o tom v našem vysílání informovali, badatelka Libuše Salamonovičová předala do jeho péče výzkum více než 30 tisíc židovských obyvatel města. Kartotéku plnou jmen, dat, fotografií i příběhů dávala dohromady téměř 25 let.
1: Já nejsem židovka. Ne, já jsem se ale do židovské rodiny provdala v roce 57. A mojho muže jsem poznala stavba mládeže Nova Huť Klementa Gottwalda. To se kopaly základy a za to jsem měla zadarmo jízdené.
2: Dnes 89-letá Libuše Salamonovičová pracovala v Ostravském muzeu a v důchodu začala dávat dohromady informace o židovských obyvatelích, o těch chudých, kteří přišli z Haliče za prací v průmyslu, i o hoteliérech a obchodnících z vyšší střední třídy.
1: Všichni byli unikátní. Já jsem napsala pro 700 lidí rodokmeny. Naposledy se ke mně přihlásila vnučka majitele té Alhambry. No a nebo například architekt Kerner, jeho vnuci chtěli z Ameriky přijet.
2: Prošla matriky, sčítací operáty, psala si z potomky. To vše nejen z Ostravska, ale z mnoha zemí po celém světě, kam po válce Židé emigrovali.
1: Na zemi, v kuchyni něco jsem měla, v předsíni jsem to měla. Dneska jsem už jim to předala. Asi 33 tisíc Židů prošlo Ostravou od 19. století do roku 45.
2: Zjistila badatelka Libuše Salamonovičová. Ředitelka archivu města Ostravy Hana Šůstková před jejím výkonem smeká.
3: No to je obrovská, ale obrovská práce, obrovské úsilí a trvalo je to 25 let. Nejenom tady v rámci nějakých vědeckých prací o židovské komunitě, ale je to i pro ten náš úřední výkon velká pomoc, protože my dodnes samozřejmě řešíme třeba navracení českého občanství. Každý týden chodí několik žádostí z celého světa.
2: Dnes v Ostravě žije několik desítek lidí židovského vyznání. Před rokem 1939 to byl téměř každý desátý. Výzkum Libuše Salamonovičové jim vrací jména, tváře a příběhy. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji pokračuje na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Míříme na Frýdecko-Místecko a zastavíme se přímo ve Frýdku-Místku, pokud jste z tohoto města a nemáte svého zubaře. Pak pro vás máme důležitou informaci. Ve městě se otevře nová zubní klinika a za několik dnů spustí i první vlnu registrací. Na detaily jsem se ptala ve studiu už dříve dnes odpoledne reportéra Františka Kuči.
1: Zubaře lidé najdou na třídě TG Masaryka u křížení s Těšínskou ulicí. Takovým orientačním bodem může být třeba nová služebna městské policie, která je hned naproti. Je to v bytovém domě, který je v majetku města. A právě město prostřednictvím technických služeb nechalo upravit nebytové prostory v domě na dvě nové ordinace. A pak radnice sehnala lékaře, kteří budou péči zajišťovat v rámci soukromé kliniky.
0: Má klinika smlouvy i se zdravotními pojišťovnami?
1: Podle informací na webových stránkách klinika zatím smlouvy uzavřené nemá, ale usiluje o to. Sehnat zubaře ve Frýdku-Místku nicméně není jednoduché, já sám třeba dojíždím do Ostravy, tak i tak se dá předpokládat velký zájem. Na klinice budou péči zajišťovat dva lékaři a celkem ošetří až 3000 pacientů.
0: A teď také důležitá informace, kdy se klinika otevře?
1: Ordinace se otevřou 7. července, nové pacienty bude klinika registrovat po etapách. První lidé se mohou registrovat od 22. do 26. června a odkaz na stránky kliniky najdou na stránkách města v aktualitách. Klinika se bude zaměřovat hlavně na dlouhodobou péči, takzvanou záchovnou stomatologii a prevenci. Chybějící zubní pohotovost se ale městu zatím kvůli nezájmu lékařů nepodařilo zajistit. Nepomohlo ani to, že radnice nabízela zubařům pobídku 2 miliony korun ročně jako příspěvek na provoz zubní pohotovosti. Takže tenhle problém zatím ve Frýdku-Místku zůstává.
0: Informace o nové zubní klinice ve Frýdku-Místku, která už za několik dnů začne registrovat první nové pacienty, pro nás měl reportér František Kuča.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Je čtvrtek 17:30 a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná rozhovor O čem se mluví. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. Letní prázdniny budou i letos ve znamení předvolební kampaně, protože 9. a 10. října proběhnou v České republice komunální volby a spolu s nimi i volby do části horní komory parlamentu České republiky. Jaká se dá očekávat volební kampaň, jaká témata budou na stole, jak se změní vedení radnic a jak to všechno bude probíhat. Tak na tohle téma se budu dnes bavit se svým dnešním hostem. Tím je Lukáš Vomlela, politolog ze Slezské univerzity. Vítejte v Českém rozhlase.
2: Dobrý den, děkuji za vaše pozvání. Dobrý den vám i posluchačům.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví?
1: Tak pane Vomlelo, jaké vás čeká léto jako politologa? Pravděpodobně budete muset velmi aktivně sledovat situaci na komunální úrovni před volbama. Co lze od té kampaně nastávající očekávat?
2: Ne, tak jako každého vlastně mě čekají i, řekněme, rodinné povinnosti jako takové, nicméně vím, vždycky to probíhá úplně stejně, to znamená vždycky, když jsem někde v zahraničí, tak vždycky alespoň koutkem oka vlastně sleduji tu kampaň taková, jaká je. Ale když si třeba vybavím některé volby, tak i ti, kteří vytvářejí ty strategie jednotlivé v těch jednotlivých volebních kampaní, tak i oni si vlastně uvědomují, že někteří lidé v České republice prostě nejsou, protože jsou prostě s rodinami na dovolené. Nebo pokud jsou třeba lidé v nějakých turistických destinacích, tak ti, kteří se zrovna vyskytují, dejme tomu někde v horách, tak to asi nejsou úplně ti místní lidé. Ale myslím si, že v září, aspoň z mých vlastních zkušeností, tak ta kampaň začíná být daleko více intenzivní.
1: Poslední měsíc před volbami.
2: Ano, a oni vlastně počítali i s tím, že jo, určitě je potřeba vyvíjet nějakou činnost jako takovou, ale myslím si, že z mých zkušeností úplně nejvíc ta kampaň vozovkách hektická, tak bývá zejména v tom září jako takové.
1: Volby do obecních a městských zastupitelstev na radnici nejsou v České republice až tak sledované a ani ta volební účast tradičně nebývá tak vysoká jako třeba u voleb parlamentních. Přesto jsou témata, která obvykle rezonují i na té komunální úrovni, která by mohla přitáhnout více voličů.
2: Já bych to takto aspoň rozdělil do dvou takových kategorií, protože to, co vlastně když mluvíme o těch velkých městech, tak jste vlastně uvedl, tak tam to skutečně platí. Nicméně v těch menších lokalitách, v těch městech, vesnicích, obcích, které mají, řekněme, do 1000 obyvatel, tak tam občas se stává, že vlastně komunální politika je velice lákavá, protože těch lidí tam je málo, mají pevnější vazby a kandidují tam místní subjekty jako takové, nebo třeba uskupení osobností, osob.
1: Navíc se mezi sebou všichni
2: znají a takže je to takové. Ale ty velké strany tam mají problém vstoupit, což je vlastně docela dost záviděníhodné pro to, protože vlastně každý politik usiluje o kontakt se svými voliči. Zatímco v těch městských, v těch větších městech je to tak, že se do toho odráží jednak ta kampaň, kterou každý ten komunální politik musí odpracovat. Tomu se nevyhne žádný politik. Jednak se do toho odráží i popularita nebo nepopularita vlastně těch politických stran jako takových, tak jak jsou vlastně lidé spokojení s jejich výkonem a na té celostátní úrovni. Můžou to být i volby, v níž se promítají, řekněme, nějaké dlouhodobější trendy, ztráty podpor některých politických stran. A v tomto ohledu to může být zajímavé, protože to, co si myslím, že může být nejzajímavější na Moravskoslezském kraji, tak ono v posledních volbách do Poznanecké sněmovny se stal skutečně místem, kde hnutí ANO jako nejsilnější česká strana získala poměrně dost výraznou podporu jako takovou. A jsem přesvědčený o tom, že hnutí ANO se bude snažit s tou podporou ještě dál pracovat a přetavit i v nějakého, řekněme, minimální co největší posílení právě na té komunální úrovni i to v řadě míst, kde doposud úspěšní nebyli.
1: Mm-hmm. Dá se říct, že v těch větších městech a větších sídlech ty komunální volby mohou teda kopírovat výsledky voleb sněmovních anebo se tam prostě ukáže to, že ta dominance větších politických stran?
2: Může se to stát, samozřejmě některá z těch měst jsou poměrně dost specifická. Teď odbočuju z Moravskoslezského kraje, ale nevěřím tomu, nebo respektive ano, myslím si, že v Praze, tak tam se můžou skutečně jako vlastně zachovat ty hlavní kontury podpory velkých politických stran z té celostátní podpory jako takové, nebo z těch voleb do Poslanecké sněmovny. Myslím si, že je možné, že třeba i v Ostravě se může zopakovat vnímat hodně silně vlastně to rozložení hlasů z poslanecké sněmovny. No to nikdy nemůže být stoprocentní, protože v podstatě máme vlády, které, nebo vláda jako taková může ztrácet i svoji podporu průběžně, ale na druhou stranu myslím si, že v těch větších městech se velmi silně promítají i témata z toho celostátního charakteru.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Zatímco teda ve větších městech do jisté míry může, samozřejmě ale nemusí, ty volební výsledky kopírovat to aktuální dění ve sněmovně a v náladách ve společnosti, malé obce naopak vlastně dokazují, že mnohdy jdou úplně proti těm trendům z vysoké politiky. Máme vlastně i několik velmi zajímavých příkladů u malých obcí, kdy v Moravskoslezském kraji jsou obce, jejichž starostové a vedení se dlouhá léta a několik volebních období vůbec nemění. Máme stálice, starosty, kteří jsou ve funkci 16 třeba a více let, a máme u malých obcí i poměrně vyhrocené situace, kde se očekávají teda ve volbách zásadní zvraty. To je třeba obec Doubrava u Orlové. Jak vlastně se tahle ta politika prolíná v těch malých vesnicích? Nakolik opravdu může politika zasáhnout do života malých vesnic?
2: To je docela dobrá otázka a ona je hodně komplikovaná, protože ty obce nejsou jako monolity jako takové. To jsou jako živé, řekněme takové organismy, které se skládají vesměs z politiků, kteří jsou svébytní, jo, protože velmi často nejsou z nějakých větších politických stran. Někdy se to stane, ale to jsou spíše výjimky. Ale narazil jste na poměrně dost zajímavý fenomén, protože když si dávno, před několika lety jsem měl možnost pracovat na ministerstvu vnitra na odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, kde jsme takové seznamy vlastně těch starostů, se kterými jsme spolupracovali jako úředníci, měli. A skutečně ten fenomén toho, že máte starostu v menších obcích, který vykonává ten post 16 let, možná i více, tak je poměrně dost běžný mezi těmi nejmenšími obcemi jako takovými, což tak jako vlastně naráží na další problematiku, a to je uvolněný versus neuvolněný starosta, protože máte obce mezi těmi nejmenšími, kde starosta běžně vykonává svoje zaměstnání a po svoje pracovně právní povinnosti, které z toho vyplývají, a potom, jakmile se mu volní ruce, tak ve svém volném čase se vlastně zabývá životem té dané obce. A také si myslím, že to je poměrně dost obětavé, čili myslím si taky, že vlastně někdy v některých případech není třeba buď vůbec zájem o to vykonávat ten starostenský post.
1: To je častý problém, je celá řada vlastně obcí, která je třeba spravována úředníky z ministerstva vnitra, se čas od času stane, ano, že prostě nikdo nekandiduje, nebo prostě nejsou schopni v těch obcích sestavit vlastní zastupitelstvo. To je příklad, který se objevuje s železnou pravidelností. A na to mě vlastně napadá další otázka. Dlouho se diskutuje a na povrch se dostává vlastně téma slučování obcí, kdy my prostě žijeme v zemi, která má snad nejvyšší počet samospráv vůbec na tu rozlohu. Je to přes 6000 obcí a vlastně hovoří se o tom, jak je to nehospodárné, jak by bylo vlastně daleko progresivnější ty obce slučovat. Je tohleto téma, které by mohlo nějakým způsobem zarezonovat v komunálních volbách, nebo naopak je to téma, kterému se radši všichni vyhnou?
2: No ne, tak vlastně pokud budete kandidovat jako zástupce, nebo budete chtít, jako dejme tomu, někdo bude chtít usilovat o post zastupitele, potažmo má ambice vlastně stát se starostou, tak určitě takový politik nebude usilovat o zrušení
1: o slučení s jinou obcí.
2: Spíš naopak, myslím si, že ano, máte v tom pravdu, my máme opravdu hodně moc specifické prostředí. Když se podíváte na vlastně mnohé, vlastně většinu těch okolních zemí, tak počet našich obcí je skutečně velmi vysoký, ale i tady se našly vlastně nějaké způsoby, jak sanovat právě ten handicap. To znamená, jsou tady místní akční skupiny, jsou tady svazky obcí, to znamená, tady existují možnosti pro každou z těch obcí, jak se vlastně vypořádat s problémy, které vyplývají z jejich velikosti, která je malá, a to, s tím je vlastně spojený rozpočet, co jsou schopni zafinancovat, jak jsou schopni vlastně koordinovat některé ze svých aktivit. Ale já osobně si myslím, že co je třeba hodně silné pozitivum, tak je ten zvýšený zájem o politiku. No, právě ti občané, dá se předpokládat, že v podstatě ti občané těch nejmenších obcí, pokud by byli sloučeni do nějakých větších celků, což z okolností byla i strategie komunistické strany Československa v 80. letech, vlastně ta idea střediskových obcí, která byla nazírána jako krajně nedemokratická tady v tomhle ohledu. A právě potom ty první zákony, první zákon, který vlastně už demokratického Československa, tak skutečně se snažil navracet samosprávu tam, kam patří. A ona se skutečně už v roce 1990, těch prvních volbách, které byly do komunálních zastupitelstv, tak se velmi rychle vrátila.
1: Ano, bylo to bylo to období, kdy se odtrhávaly jednotlivé obce tak. A znovu se osamostatňovaly.
2: Ale ten problém té fragmentace byl spíš v těch českých zemích Československa, než na Slovensku, což je opravdu hodně moc zajímavé, ale tehdy jsme si to všichni vysvětlovali právě tím zvýšeným zájmem o věci veřejné, jako o demokracii jako a život vlastně těch místních komunit, a myslím si, že to má svoje velké silné pro, no, protože tam, kde je vyšší volební účast, tak se dá samozřejmě předpokládat, že občané mají daleko větší zájem, a to si myslím, že je jedno z největších kouzel demokracie.
0: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem a jeho hostem.
1: Lukáš Vomlela, politolog ze Slezské univerzity, je mým dnešním hostem a řešíme následující komunální a senátní volby. Pojďme jenom rychle k tomu senátu. Ty volby v senátu se v našem kraji týkají tří obvodů, tedy části okresu Karviná, Frýdek-Místek a senátního obvodu Ostrava-Západ nebo Ostrava-Poruba, do kterého patří i část Hlučínska. Jak ta situace vypadá tam? Kdo kandiduje? Kdo bude obhajovat? A co se dá očekávat?
2: Určitě. Z těch informací, které teď máme dostupné, tak obhajovat bude Ondřej Feber, což vlastně senátor, který kandidoval vlastně v Karviné, v části Karviné, v barvách hnutí ANO, byl poměrně úspěšný. Ve Frýdku, nebo v obvodu části Frýdku Místku, tak tam byla kandidátka za STAN, Helena Pešatová. V Ostravě, v té západní části, myslím, že ona se jmenuje Ostrava město, ale je to spíš ta porubská část.
1: Ano.
2: Správně tam, jak byl ten Hlučín, tak jste vlastně řekl, část Hlučínska tam vlastně zasahuje, což je nesmírně zajímavá oblast z hlediska volebních výsledků, tak tam tehdy před 6 lety zvítězil Ondřej Šimetka z ODS, alias vlastně Spolu, takže vlastně tam jsou.
1: A tak vlastně už ohlásil, že bude znovu taky obhajovat.
2: A myslím si, že tam může být poměrně dost zajímavý souboj právě se starostkou městského obvodu Ostrava Poruba, Lucie Baránková Vilámová. Myslím si, že ona celkem má podporu jako takovou, samozřejmě z řad voličů hnutí ANO, a myslím si, že ona může být poměrně silnou vyzývatelkou, čili tam v této části očekávám hodně silný souboj, a taky může být zajímavé, do jaké míry se třeba jemu osobně podaří získávat podporu i jiných politických stran, které mají třeba podobný názor, ale nerozhodnou se třeba přímo do tohoto obvodu vyslat svého kandidáta. Co je ještě hodně zajímavé na senátních volbách, možná poslední věc, protože vím, že toho času nemáme moc, tak je, že vlastně zákon, nebo respektive nepředpokládá se tady, že kandidát v daném senátním obvodě musí mít trvalé bydliště. Čili vlastně tady v tomhle obvodu se může o tu kandidaturu může ucházet téměř kdokoliv.
1: Což je vlastně stejné jako při volbách do dolní sněmovny.
2: Přesně tak. Přesně tak. No, takže vlastně už tady v minulosti, tuším, že to byl senát, kandidoval Jiří Paroubek, který vlastně je dlouhodobě spjatý s Olomoucí, a takových případů bychom tady vlastně mohli najít víc. Jo, ten zákon vychází z toho, že je to senát je celostátní orgán, tudíž jako vlastně trvalé bydliště je sekundární záležitost. Jo, čili tím se to dá vysvětlit, a myslím si, že ten okruh těch kandidátů může být širší, než jak si ho můžeme teď v této chvíli představit.
1: Každopádně ty senátní volby, ty mají vlastně při té frekvence a při hlasování mají ještě nižší volební účast, to asi nejméně vlastně volby, které by lidi opravdu zajímaly. Proč tomu tak vlastně je? Po těch letech, kdy tady senát existuje, tak pořád ho jako nebereme úplně za instituci, která by měla možnost ovlivňovat to dění, nebo je to tím, že to je spjato s těmi komunálními volbami, nebo vždycky je to jako přílepek nějakých jiných voleb. Proč ten senát vlastně má takovou malou podporu a voličskou vlastně? návštěvnost, jak to říct,
2: přiznám
1: prostě účast,
2: se,
1: voličskou účast.
2: Přiznám se, že to si nemůžu na to úplně jednoznačně odpovědět. Jo, máte skutečně pravdu, vždy vlastně Senát byl buď nejnižší, měl nejnižší nebo druhou nejnižší volební účastnost, to proměnilo v čase, ale skutečně tomu tak je ta důvěra nebo respektive ta atraktivita, to je možná to lepší slovo, je poměrně dost nízká. Vlastně některé politické strany také občas rezignovaly vlastně z toho, aby vlastně vysílali svoje kandidáty, protože vlastně každé volby jsou spojeny s finančními náklady.
1: Co budete sledovat na té kampani? A máme 4 vteřiny.
2: 4 vteřiny, úplně všechno budu sledovat, co půjde.
1: Říká Lukáš Vomlela, politolog ze Slezské univerzity, o nasledujících volbách, které proběhnou 9. a 10. října tohoto roku. Víc času máme. Děkuji za rozhovor v Českém rozhlase.
2: Děkuji vám za vaše pozvání, přeji vám hezký den, vám i posluchačům.
1: A na vás se budu těšit, milí posluchači, zase příští čtvrtek v rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví.

0: Jaké počasí nás čeká v dalších dnech? I odpověď na tuto otázku nabídneme samozřejmě také dnes v magazínu Den v kraji. Proto už vítám Evu Richtarikovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to tedy bude vypadat? Jaká je předpověď počasí pro zítřejší den?
1: Tak ještě během noci očekáváme, že srážky budou ustávat a bude se vyjasňovat, takže ráno začne polojasném, jasném, jen ojedinělé se mohou vyskytnout mlhy, ale během dne očekáváme opět vývoj kupovité oblačnosti, takže oblačnost bude taková proměnlivá a možnosti slabé přehánky, zejména v horských oblastech. Těch srážek by tedy mělo být výrazně méně než během toho dnešního dne a i ty se budou později odpoledne opět rozpadat a bude jich ubývat. Nicméně od západu pak bude přibývat další oblačnost, ale srážky čekáme až v noci na sobotu. Teploty během zítřejšího dne vystoupají na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách budou mezi 11 až 15 stupni a vítr povane slabý, přechodně mírný západní, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takové počasí budeme mít zítra, to je předpověď pro pátek. Jaký je výhled pro víkend, co sobota a neděle?
1: Sobota bude opět deštivější, ráno i s trvalejším deštěm, během dne musíme počítat s četnými přehánkami, teploty se budou pohybovat o něco výše než během těch dnešních dnů, mezi 17 až 21 stupni Celsia v maximech. Neděle pak bude polojasná, oblačná, ale srážek bude opět méně, jen výjimečně se budou vyskytovat přehánky. Teploty během neděle budou mezi 16 až 20 stupni Celsia, no a po oba dva dny musíme počítat s mírným západním větrem mezi 3 až 7 metry za sekundu.
0: Takové počasí můžeme očekávat v dalších červnových dnech. Předpověď tu dnes připravila Eva Richtariková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já za ní moc děkuji a přeji hezký zbytek dne.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 11. června. A čemu se v našem vysílání na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava budeme věnovat zítra? S naším reportérem se vydáme na Karvinsko a budeme u toho, když horníci na Karvinsku zastaví velký důlní ventilátor. Začala tím další fáze likvidace posledního černouhelného dolu ČSM, která by měla trvat ještě 2,5 roku. Dovíte se také, že ZOO Ostrava připravuje stavbu nového pavilonu pro šelmy. V zahradě se už téměř půl století daří odchov ohrožených levhartů cejloňských. Teď ZOO pro levharty projektuje nové výběhy i s vytápěným pavilonem a na stavbu vyhlásilo i veřejnou sbírku. V Opavě se pro změnu budeme věnovat otevření Breda Pointu. Multifunkční prostor vznikl v přízemí mezi

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Nové zubní ordinace ve Frýdku místku ošetří až 3000 lidí. Mimořádná schůze sněmovny k dotacím Agrofertu skončila bez výsledku. Kvalita vody v moravskoslezských nádržích zůstává dobrá. Zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Ve Frýdku místku se otevřou dvě nové zubní ordinace. Technické služby přestavily městské nebytové prostory na třídě TGM. Radnice se pak dohodla s klinikou, která bude péči poskytovat, jak pokračuje mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová.
3: Ordinace, ve kterých budou ošetřovat pacienty dva lékaři, otevřou 7. července 2026. Nabídnou postupný objednávkový systém s registrováním pacientů po etapách a celkem poskytnou péči až 3000 lidí. V první vlně se občané mohou registrovat v termínu od 22. do 26. června.
1: Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje

0: Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci díky koaliční většině neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Ti požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů, ne zájmy premiéra.
1: Teď mě fakt nedává logiku pouštět se do toho rizika, že se tam ty peníze budou vyplácet, budou chybět někde jinde, nebo český daňový poplatník to bude muset zafinancovat bez jakékoliv jistoty toho, že ty peníze třeba budou někdy zpětně vymoženy nebo vráceny. To si myslím, že je zbytečný riziko.
0: Premiér Babiš se jednání neúčastnil. V úvodu vystoupil ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD s tím, že rezort postupuje v této otázce správně a transparentně. Krajští hygienici tento týden odebrali vzorky vody z nádrží na Bruntálsku, Novojičínsku a Opavsku a kvalita vody zůstává dobrá. Horší průhlednost vody zaznamenali zejména v rybníku Edrovice na Bruntálsku, v rybníce pod Hradem v Bohušově, v nádrži Čerťák v Novém Jičíně a v údolí Mladých v Bílovci. Hygienici ale ujišťují, že ve všech případech jde o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností zdravotních problémů při koupání. Vyhovující kvalitu vody potvrdili také rozbory z Ostravsko-Porubského letního koupaliště a biotopu ve Studence. Archiv města Ostravy nově získal detailní informace o svých historických obyvatelích židovského vyznání. Badatelka Libuše Salamonovičová věnovala archivu 34 krabice svým kompletním výzkumem. Informace využijí badatelé, ale také potomci obětí holokaustu a účastníci poválečné emigrační vlny. Libuše Salamonovičová veškeré informace shromažďovala téměř 25 let.
2: Dneska jsem už jim to předala. Asi 33 tisíc Židů prošlo Ostravou od 19. století do roku 45. Vrátilo se jich velmi málo, asi 600 lidí. Z toho, dá se říct, polovina odešla do ciziny za svými příbuznými, kterým se podařilo na začátku války ještě emigrovat.
3: Počasí.
0: V první polovině noci bude oblačno s doznívajícími přehánkami. Postupně čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno a teploty kolem 7 stupňů. Zítra ráno bude polojasno až jasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti s možností slabých přehánek, zejména na horách. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost, teploty od 17 do 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na dálnici D1 u 358. kilometru ve směru na Brno. Na vozovce leží vyvrácená vodící deska, na místo míří policie. Řidiči by měli jet zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přeji hezký podvečer, máme 4,5 minuty po 18. hodině, jste stále ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava a následující minuty, vlastně celá hodina, patří dvěma pravidelným pořadům. Nejprve ostravské rozhlasové rodince, a to znamená písničkám na přání. Druhé půlce hodiny mám pro vás pozvání do hudebního klubu. Harenda prostě ve čtvrtek nechybí. Tak příjemný poslech.
3: Ostravská rozhlasová rodinka.
4: A kdo dnes slaví svátek má Bruno, tak vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 11. června a máte důvod k oslavám narozenin. Také dnes tady mám písemná přání, která budu postupně předávat. A pojďme rovnou k tomu prvnímu, ať si řekneme, kdo dnes slaví, komu uděláme radost hned první písničkou. Dobrý den, prosíme o hudební gratulaci pro pana Jana Plačka. A to 11. června v tento den se dožívá krásných 76 let. Do dalších let mu přejeme hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. To přejí švagr Jan s manželkou a celou rodinou. Tak do Darkoviček už posílám písničku.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidávám další blahopřání k dnešním narozeninám. Dobrý den. Prosím o blahopřání 11. června bude pro mého tatínka Jana Kováře z Kozlovic. Milý tatínku, k tvým dnešním 88. narozeninám ti ze srdce přejeme do dalších let hlavně moc a moc zdraví, klidu a pohody a hodně krásných slunečných dnů. To přeje dcera Eva s manželem, vnučky Petra, Aneta a Kateřina s rodinami.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A také ostravská rozhlasová rodinka. Dobrý den. Prosíme o hudební gratulaci 11. června a to našemu dědečkovi, panu Janu Čepcovi z Milíková k jeho krásným 86. narozeninám. Milí tati, přeji ti, ať tě život stále baví. Ať ti zdraví slouží a máš kolem sebe jen lidi, kteří tě mají rádi. Krásné narozeniny ti přeje manželka Anna a dcery Jana, Irena, Helena a Renata s rodinami. A také bychom chtěli popřát naší mamince Anně, která slavila 29. května krásných 79 let. Tak oběma vše nejlepší a písnička je připravena.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Milé Ostravské rádio, prosíme o písničku Nejhezčí dárek. Prosím, zahrejte ji 11.6. V těchto dnech slaví totiž krásné narozeniny naše babička, paní Marie Malá. Přejeme jí jen to nejlepší. Milá babičko, hlavně pevné zdravíčko, také štěstíčko, radost ze života, ať jsi šťastná a spokojená mezi svými blízkými, kteří tě mají moc rádi. Všechno jen to nejpřeje celá rodina.
2: Já tak

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Harenda. Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Posloucháte Harendu na Českém rozhlase Ostrava a dneska jsme si do studia pozvali kapelu z Fulneka. Limit je tady se mnou Karel, zpěvák, a Kuba, kytarista a zpěvák. Bratři, jak se patří? Pánové, jaká byla cesta?
3: Cesta byla z části náročná, ale zvládli jsme ji naštěstí bez žádných komplikací, takže jsme rádi, že jsme tady.
2: Super, tak na začátek si dáme něco, co nás mělo trošku nakopnout a probrat, ale on je to Lazy Song, takže si to udělejte každý, jak chcete. Limity, Lazy Song.

0: Posloucháte klubový pořad Haranda, dneska s kapelou Limity. Kluci, vy jste bráchové, tak to se nabízí, že asi tu kapelu už jste snad založili možná i ve školce, nebo jak jste to měli doma u vás?
1: Přesně tak, jak říkáte. Vlastně vzniklo všechno tak, že jsme s bráchou v našem pokojíku, brácha byl bubeník, já jsem byl kytarista, vzali jsme nástroje a hráli jsme naše oblíbené písničky.
0: Což byly?
1: Což byly například, zkus něco říct, jo.
2: Tak třeba hráli jsme takové ty klasiky jako Jahody mražený nebo takhle a inspirovali jsme se hodně muzikou. Začalo nás to hodně bavit a tady brácha měl už rozjetou kariéru s jinou kapelou. Jmenovala se...
1: Kapela Kapary.
2: Přesně tak, jsem zapomněl. A právě já jsem mu řekl, že bych si s ním chtěl zahrát nějaké ty koncerty, ale my jsme neměli zrovna kluky, tak jsme někoho málo hledali. No a povedlo se a našli jsme malou sestavu.
0: Jak to bylo, kluci, u vás doma? Protože musí být trošku podhoubí, musí trošku jako i rodiče poňouknout ty chlapce nebo děvčata doma, že mají na něco hrát. Byli rodiče inspirací, že třeba poslouchali něco, nějaký rock and roll nebo nějakou muziku, která se vám líbila, anebo jste šli úplně k vlastní cestou?
1: Tuhle otázku jsme vlastně taky z části kladli rodičům, ale bylo nám spíš řečeno, že vlastně oni nás poslali do hudebních škol právě kvůli tomu, že moc s tou hudbou nebyli spjatí, spíše například byli v nějakých školách a jiných křesťanských spolcích a chtěli prostě, abychom byli nějak...
0: Tam to vidím na nějaký pěvecký sbor třeba, nebo na nějaké takové jako duchovnější záležitosti, takže úplně jako rock and roll, i když jako samozřejmě v Harandě už jsme měli kapely s touhletou tematikou, které hrály teda velmi ostra a velmi sprutka a vůbec jako si s tím nedělali problém. Nic, nebudu vás trápit, jak to bylo u vás doma. Kdo všechno ještě je členem kapely Limity a jak jste ke klukům přišli a jak vlastně už dlouho tahle kapela funguje?
1: V nynější sestavě vlastně jsme já s bráchou, potom máme kytaristu Honza Vrabec a bubeník Lukáš Mik, který je teďka vlastně nově u nás. Naše sestava se dost měnila, protože bylo náročné najít někoho, kdo bude mít do toho takový drive, zároveň bude mít jen náš projekt vlastně v té největší prioritě, což většina hudebníků má vícero projektů a je složité to kombinovat dokupy. Takže vlastně po první sezóně jsme vlastně o všechny ostatní kluky přišli a zbyli jsme sami a Kaj byl původně bubeník, potom jsme přehodnotili, že vlastně je velice nadaný na zpěv a i hned se ujmul frontmanství, což se mu, myslím, daří úplně krásně. Nikdo mi to sice nevěřil, ale myslím, že mi dají za pravdu, že ten nápad byl skvělý.
0: Na chvilinku přerušíme naše povídání, respektive na dvě písničky, kde si ověříme, jestli to byla opravdu správná volba. Takže kapela Limity, Tak mi věř a Poslání.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda a dneska si hrajeme a povídáme s kapelou z Fulneka Limity. Kluci, úplně přesně jsme si neřekli, jak dlouho hrajete, ale zeptám se, jestli už teda jste stihli natočit nějaké album nebo aspoň nějaké singly a kolik jich třeba bylo?
1: Vlastně hrajeme už nějaké 3 roky. Vlastně před těmi 2 lety, kdy se brácha ujal frontmanství, tak jsme natočili svůj první album, které má název Destiny. A to jsme nahráli u naší spřátelné kapely, u kapely Echo v jejich nahrávacím studiu. A poté jsme vlastně přešli za skvělým producentem do Prahy, Martin Procházka, a u toho jsme nyní, tam jsme nahráli nejnovější single Zůstaň tu chvíli.
0: Jasně, čili máte za sebou řadové album, vydali jste ho ještě i v hmatatelné podobě, anebo už jste mladí zastánci toho, že prostě ve virtuálu, ať si to každý stáhne, poslechne?
1: Je to tak, je to jen virtuálně, jelikož samozřejmě naše kapela je pořád ještě startup a takovéto hmatatelné vydání by byly veliké náklady.
0: Tak. Jasně, čili nechtěl jsem úplně investovat jako peníze, které třeba jste uspořili z nějaké brigády nebo z něčeho. Jasně. A konec konců zase, co si budeme povídat, ta muzika v počátcích tak úplně nevynáší. To je takový jako docela jako pravda, která se ví. Dobře, pánové, takže album vyšlo, je pokřtěno. Jak to máte s písničkami v současné době? Píšete všichni muzikanti v kapele poctivě nosí nápady, píšou texty, anebo máte ve svém středu někoho, kdo tohle všechno obstará sám?
1: Vlastně ještě do minulého roku jsem všechny singly z nějakých 80-70% skládal a vymýšlel já. A některé jsme měli ještě ve spolupráci s bráchou. A od minulého roku nosí i brácha nápady, což je skvělé. A chceš k tomu něco říct, Kájo?
2: Tak asi, no, řekl jsem si, že to všechno nenechám na něm. A tak jsem jako začal vymýšlet. Myslel jsem, že mi to první nepůjde, ale tak jako, že se to nějak rozjelo a teďka mám rozjetých třeba 5 písniček, tak doufám, že to vyjde a dostane se to na svět.
0: Takže rozkopl si vrata inspirace a fantazii a ono to nějak jde, že jo?
2: Přesně tak.
0: Nápady, o čem třeba písničky jsou, jak to chodí? Něco ze života, nebo opravdu třeba fakt, jako se ráno probudíš a tyjo, to se, co to bylo v tom snu, jako, a napíšeš o tom píseň?
1: Většinu songů se snažíme, aby měli nějakou hloubku, něco, co lidem předáme, právě skrz naše texty se snažíme předat problematiku chronického stresu, který je v dnešní době, si myslím, dost zásadní a valná většina lidí s tím má v dnešní době opravdu problém. Takže na toto se snažíme poukázat. Poté vlastně nejnovější single je tak trošku love song a několik dalších bude asi podobných, hlavně od bráchy, ale snažíme se, aby to mělo hloubku.
0: Čili taková trošku, jako řekněme, arteterapie a trochu psychoterapie.
1: Přesně tak.
0: Kapela Limity a my si dáme další pecku a ta se jmenuje Ostrov snů.

0: Posloucháte Harendu s kapelou Limity. Pánové, blíží se festivalová sezóna, respektive už je v plném proudu. Dneska třeba například už jede Rock for People. Jak to máte vy s koncertama, nějakýma letníma prostě na těch festivalech, a nebo jste spíš klubovka, která radši si počká na ten podzim?
1: Máme velice rádi festivaly a letní akce, které si opravdu užíváme. Na festivaly vozíme i své vlastní pyroefekty. A těch koncertů se snažíme mít co nejvíce, co to jen jde. V letošním roce se nám podařilo sehnat asi nějakých 30 festivalů v podstatě po celém Česku.
0: Takže to nemá limity, tahle kapela. 30 festivalů po celém Česku, kde budete účinkovat?
1: Většinou to jsou městské akce. Samozřejmě ze 70% to jsou tady města z okolí,
0: jasně,
1: Ostravská a tak dále, ale zavítáme
0: každý
1: třeba...
0: koncert se počítá, to je ano, jako v pořádku, tak super. Chtěl jsem se zeptat na manažera, ale to si asi děláte, tohle si děláte asi sami, že jo? Předpokládám, telefon, dobrý den,
1: chceme, tak.
0: Nechceme. Jasně. Kluci, jak to vypadá s nějakým dalším nahráváním, případně s nějakým albem?
1: Chystáme jedno velké nahrávání. A to bude v létě nahrávání nového singlu, které ještě nebudeme říkat úplně název, ale bude u jednoho skvělého producenta, kterým je Filip Vlček, který nahrával singly kapelami jako Rybičky 48, Grey a tak dále. Což je určitě pro nás veliký posun. Dále taky chystáme nový videoklip Křídla, který vyjde asi někdy na podzim a bude to velké.
0: Takže to jsou jako obrovské výzvy před kapelou. Videoklip super, některé videoklipy už jsem viděl, už některé máte na YouTube, takže posluchači klidně, pokud vás budou chtít vidět v plné parádě, tak si to můžou sjet na YouTube. Ten nosič nějaký jsme říkali, že zatím asi v hmatatelné podobě nebude, ale určitě máte někde všechny písničky k poslechu na všech možných Spotify, nevím, kde všude ještě jste. Máte mimochodem své webové stránky osobní, nebo zatím ne?
1: Měli jsme, ale bohužel byli přes Ferry platformu a trošku se nám ta zvýšila sledovanost, takže nám byla zablokována.
0: Takže nemáte. Dobře. Nejbližší koncert kapely, kde by vás mohli posluchači vidět a slyšet?
1: Už tento pátek budeme vystupovat v Odrách na Oderských dnech a poté ve Fullnecku předvečer Dům města.
0: Tak, to je super. Mm-hmm. Čili tento pátek Odry, kapela Limity, v kolik hodin asi?
1: 18.30.
0: Takže v 18.30 jste nás slyšeli dneska na Harendě, no a zítra si kapelu můžete zopakovat v Odrách na koncertě. Já pánům děkuju, bylo to příjemné, těším se na nějaké album, o kterém si popovídáme příště. No a vy, milí harendáci, si užívejte krásný večer, pokud zrovna neprší, jako vypadá to, že spíš jo, ale to vůbec nevadí, před námi jsou poslední dvě písničky Harendy, ta první se jmenuje Prisoner a druhá Zůstaň tu chvíli, kapela Limity. Hezký zbytek večera. Ahoj.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vypínáním ventilátorů pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Policie v Krnově po loupežném přepadení školačky zatím nikoho neobvinila. Železniční přejezd v Dětřichově nad Bystřicí je ode dneška zavřený. Zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
2: Tak je to takový zvláštní pocit, no.
3: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
2: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
1: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Kriminalisté v Krnově zatím nikoho neobvinili v souvislosti s loupežným přepadením 10leté dívky, ke kterému došlo v pondělí poblíž náměstí Hrdinů. 50letého muže, kterého policisté v této věci zadrželi po provedení potřebných úkonů, propustili. Kriminalisté nadále intenzivně prověřují všechny vyšetřovací verze. Při přepadení útočník po dívce požadoval peníze a když mu řekla, že žádné nemá, fyzicky ji napadl a z místa utekl. Svědky události policie žádá, aby

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukaršu niben. V dnešním pořadu vás pozveme na audioprocházky v Hradci Králové. Věnovat se budeme také knize Jiřího Smlsala Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v roce 2024. Publikace se zabývá rasovou perzekucí Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

0: To byla kapela Duo Band Kladno a s vámi je Oruma Bakeren. Pěkný večer. Kniha Jiřího Smlsala, Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, vydaná v roce 2024, se věnuje průběhu rasové perzekuce Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Přibližuje fungování tzv. Cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Také transporty do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau i systematické zabavování majetku romských rodin. Více o knize a jejich hlavních tématech nám poví autor Jiří Smlsal.
1: Kniha je založena na bádání v archivech. Ten samotný výzkum trval přibližně 2 roky. A zaměřoval jsem se jak na archivy nacistických bezpečnostních složek, tak řekněme na nižší úroveň, na úroveň okresních úřadů, místních četnických stanic nebo místních obcí. A důležitým zdrojem pro mě ovšem byly také pamětnická svědectví romských přeživších. A měl jsem dokonce možnost studovat i ještě nepublikovaný rukopis paní Boženy Flegrové Návrat nežádoucí, který je uložen ve sbírkách Muzea romské kultury.
0: S prvním zabavováním majetku se Romové setkali už v roce 1942. Ještě před odjezdem do koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu jim byl zabaven veškerý osobní majetek, včetně cenností a dalších věcí.
1: V těchto koncentračních táborech jim při vstupu bylo zabaveno i to málo, co si sebou mohli vzít. Máme záznamy o finanční hotovosti, o vkladních knížkách, o špercích, ale třeba i také v některých případech o celých obytných vozech s koňmi.
0: Podobný osud čekal také Romy, kteří byli přibližně o rok později deportováni do polské Osvětimi.
1: Většina byla zatčena přímo ve svých domovech, museli za sebou zanechat celé své domy se vším vybavením, s nábytkem, s celoživotními úsporami i například se svým nářadím nebo domácími zvířaty. A tyto domy a pozemky pak byly prodány ve veřejných dražbách. Protektorátní četníci ty domy zajistili a ve spolupráci se starosty těch příslušných obcí je vydražili. Výtěžek připadl nacistickému aparátu.
0: Korupce se nevyhnula ani některým protektorátním policistům, kteří Romům za peníze poskytovali varování a možnost vyhnout se zatčení. Romové si tak často chtěli uchránit život svůj i svých dětí. Přesto byli nakonec deportováni.
1: Ale na tomhle majetku se také obohatili neromští sousedé, kteří tak za velmi levnou cenu získali například celé domy. Taková svoboda stála většinou vše, co Romové a Sintové měli, a ani pak ten příslib vykoupení nebyl jistý. A skutečně se stávalo, že někteří členové protektorátní policie vyírali Romy nebo jim slibovali možnost vynětí z transportu, jenom aby se obohatili na jejich majetku, a stejně potom byli internováni v koncentračních táborech.
0: A pokud se někomu podařilo přežít, by hráno zdaleka neměl.
1: Přicházeli domů a tam nenašli ani své příbuzné a přátele, kteří byli z velké části zavražděni a nikdy se nevrátili, ale často na místě nenašli ani své původní domovy, protože domy Romů byly zbořeny a rozebrány sousedy na stavební materiál, případně v nich bydleli úplně jiní lidé, a přeživší Romové tak neměli vlastně žádné prostředky k tomu, aby začali nový život. Často byli na prosté chudobě, museli spát v nějakých improvizovaných přístřežcích, ale také šlo o jistý přetrvající druh ponížení a bezpráví, protože se namísto pomoci setkávali v mnoha případech spíš s odmítáním. Majetky jim nebyly vráceny, i když v mnoha případech velmi dobře věděli, kdo se na jejich utrpení obohatil.
0: Autor knihy Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava Jiří Smlsal se domnívá, že z úředního hlediska je toto téma téměř vyčerpáno. Úplnější obraz by podle něj mohl přinést pohled samotných romských rodin a jejich paměť uchovávána v rodinných vzpomínkách.

Hezký poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě a nebo daleko od svých blízkých. Romská témata, která rezonují současnou společností, otevřou audioprocházky v Hradci Králové. Ojedinělý projekt, při kterém návštěvníci se sluchátky projdou centrem města, se uskuteční od 20. do 24. června. Audioprocházky vznikly ve spolupráci s Českým rozhlasem a premiéru budou mít na Malém náměstí. Nabídnou pohled na témata, o kterých se často nemluví. Redaktor Karel Sladký natáčel s autory projektu Vojtěchem Bártou a Tobiasem Nevřivou. V úvodu zazní krátká ukázka ze čtení spisovatelky Květy Podhradské, která je také součástí audionahrávek.

0: účasti seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice. A hnedka v začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
1: Co si pod tím audioprocházka představit?
2: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
0: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
1: Čili budu na Malém náměstí, je tam sluchátka.
0: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, který se budou dít přímo na tom místě.
2: Otevřít diskuzi, a to často je o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než by muselo.
1: Kdy bude premiéra?
0: Premiéra je naplánovaná na 20. června od 17.30 na Malém náměstí a můžete se těšit na putování, které půjde různými ulicemi a zákoutími centra v Hradci Králové.
1: A pak budou ještě reprízy?
0: A reprízy budou pokračovat 21., 22., 23. a 24. června vždycky od 17.30 na Malém náměstí.
2: Ano, tam to začíná. Projdeme vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně nebo jsou různé problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je můžou třeba trápit.

Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangal tu Menkebut Bacht, Zor Tessa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Střelmistři dnes v lomu ČSA na Mostecku odstřelili část největšího důlního velkostroje v Česku. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se dnes v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom my jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují, a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme taky schopni odstranit.
0: V lomu ČSA na Mostecku dnes odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Na řízený odstřel střelmistři použili téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
4: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během.

0: několika tisícin vteřiny.
1: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovo Demont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se strojem bude dít dál.
2: Postupně se bude rozebírat ze zadní a z přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
1: Zlomu ČSA na Mostecku, Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
3: Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí mohou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude opět ve východních Čechách. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy jeďte obezřetně za sjezdem na Rudnou, na 4. kilometru za pravotočivou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut, kolona zatím jen kratší, hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, dobrý den, potvrzuji, jsem tady, ano.
4: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, který fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat?
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamená, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, který jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka dva roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel. Prostě to nějak slyšel a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez. A online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být i cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek, a ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílení, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále, a pak když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a je o, bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, který se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně já jsem, mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na holárce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích Jatka 78 a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí.
1: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá. A už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky. Probíráme vlastně poslední část terapie s dělením Reset. Jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ+ lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší, a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Listujem. Přesně. Tam jezdí potom telefon.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá, a řekne ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost a nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost a my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní a je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit. Hmm.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou, tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná, ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky anebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debutu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost. Velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svoji sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Aňi premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo, mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu a oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama a já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila a hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás vděčná. Důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si stoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct. Ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chová, jak mluvějí, jak uždíbujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění. Tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: Mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaký jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže... Prostě,
0: kam sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. V plzeňské fakultní nemocnici dnes začala stavba pavilonu chirurgických oborů za víc než 4 miliardy korun. Zítra čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje. Obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Stavba za víc než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a soustředí se v něm všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, jedno patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Hroznové mošty, sice ne vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž. Vinní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidé často vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
3: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit. Ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
0: Vítězné nápoje ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Sport. Kanoista Martin Fuxa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku

0: Ku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do boju o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu a na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou z Bystřete na kilometru 245 v zatáčce v odstavném pruhu mění kolo u auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Autory té první jsou Zdeněk Rytíř s Michalem Horáčkem, jmenuje se S proudem si plout a je jedním ze 13 snímků alba, které nabídl Michal Tučný z Tučňáky pod sloganem Starýho psa novým kouskům nenaučíš.

Nejslavnější country rocková sestava, slavná jako Alabama a Rosa pohoří Karoliny, Carolina Mountain Dew. V autorském podání kytaristy Randy Owena z trojnásobně platinového alba Roll On s letopočtem 84. O tři roky později, tedy před rovnými 35 lety, ji do alba starýho psa novým kousku nenaučíš, přivedl Michal Tučný v roli dívky jménem Karolina.

Medard Konopí kytary, Karel Kopic bicí, Jindra Vrbenský klávesy, Mirek Matoušek housle, Martin Tomášek foukačka, Jirka Panča banjo a autorský tandem Jirka Zima steel kytara se Zdeňkem Rytířem, tedy tučňáci 1987 s Michalem Tučným a jejich správně dusející Pony Express. Na konci cesty postavil Zdeněk pro Michala vzdušné zámky.

Naším závorským hostem byl Wei Jennings, pravnuk nezapomenutelného Waylona Jenningse. Údajně poprvé zpíval na koncertu svých prarodičů, když sebral mikrofon, který babička Jessie Coulterová odložila v zákulisí a připojil se k dědečkovi Waylonovi ve varování Mamas don't let your babies grow out to be cowboys. I když to tak nejspíš nebylo, skutečnou pravdou je, že tahle písnička se jmenovala The Gun, tedy kvér, a je poklonou veteránům všech válek a jednou z pěti nahrávek Wayova čerstvého mini-alba If It Wasn't For Smiling.

Byl si nejsprávnější chlap s Michalem Tučným a Tučňáky z alba Starýho psa novým kousku nenaučíš, které vyšlo před rovnými 35 lety. Stejně jako výzva Zdeňka Rytíře pro housle Mirka Matuška Fidlej celý den.

Vzhledem k tomu, že všechny nahrávky alba Starýho psa nenaučí vznikly na začátku druhé poloviny 80. let, tehdy naprosto aktuální informace Zdeňka Rytíře 20. století má na kahánku. V dokonalém překladu originálu folkových veteránů Steva Goodmana a Johna Prina, který se záhy objevil i v nabídce Johnnyho Cashe.

Naše dnešní setkání na pláni country uzavřel Wade Jennings písní určenou vám všem This One's For You. Doufám, že se vám líbila a že se s vámi všemi setkáme v příštím country dostavníku. Přeji vám hezký zbytek večera a hedvábně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Vypínáním ventilátoru pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Zítra čekáme zataženo v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
2: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšeni, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
1: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
3: Takový zvláštní pocit, no.
4: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
3: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
5: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti Ústecké univerzity. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Studenti pedagogické fakulty se ale zaměřují v rámci studia i na doučování dětí ze slabšího sociálního prostředí, říká prorektor univerzity Martin Balej.
6: Využíváme doučovací platformu. Díky našim studentům pedagogické fakulty, oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně. Sport.
1: Začalo fotbalové mistrovství světa. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu vstoupí také naši fotbaloví reprezentanti, kteří vyzvou Jižní Koreu.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce

0: Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51,5 kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

0: proroknem se. Někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.
1: Tak tahle deska je pro vás starožitost, pane vedoucí. A víte, kdo to zpíval? Já. A ta deska se jmenuje Dnes naposled. A já jsem tady taky dnes naposled. Taková impertinence. Jakže se jmenuje Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
3: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inu cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
4: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
5: Začněte třeba od konce.
4: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
5: Tak to zkuste s nějakou frází.
4: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
5: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
4: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
5: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
4: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
5: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
4: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne... Chtěl jsem říci převléci.
5: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
4: Ty vám musí poskytnout fantazii.
5: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
4: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
5: Nějaké zrcadlo by nebylo?
4: Ale no to.
5: Já vím, fantazie.
4: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
5: A co účes?
4: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry. Turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
5: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
4: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
5: A to mi připomíná jednu povídku Rolda Dála. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
4: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
5: A co střevíce?
4: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
5: Takže jsem se oblékla. A co dál?
4: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat.
5: Ha.
4: No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. Ha. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu uzavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
5: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
4: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
5: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahodiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Baty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu. Oh,
1: má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Co tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je tu najednou jinak krásně.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami, i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frou Plínsnovým za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co frou Plinsnovi?
3: Frou Plinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně frou Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouhansnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i frou Plinsnový.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridžový zápisník. No, když dostali bridžový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridžových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridžový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na frou Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale porto stojí 5 pence.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplicnovi nehrají bridž.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné.
3: Je obdivuhodné.
2: Ano, jak jste uhodli.
3: Jak jste uhodli.
2: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy.
3: Že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsal bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frouplincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo, aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář.
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frouplincnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcu v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď, miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: A v tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl: nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Kaspárovi? Kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč proboha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach, tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Kaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo, a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. jestli se dřív neudusí.
2: Prosím?
5: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
2: Nemůže ven?
5: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
5: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma hraju já. Jak se jmenuji ho? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam.
2: Čeho je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, major Dome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
3: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti.
7: má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas na noční linku a že můžeme část této noci strávit společně. Dnešní téma vezmu tak trošku oklikou. Každý z nás někde žije. V obci, ve městě, na vesnici. A téměř všude jsou lidé, kteří se starají o to, aby se tam nežilo jen vedle sebe, ale také pospolu. Organizují akce, vedou spolky, pomáhají jako dobrovolníci, nebo prostě přicházejí podpořit nějakou dobrou věc. A právě o těchto lidech a o společenském životě kolem nás si budeme dnes povídat. Kdo u vás vytváří příležitosti k setkávání? Jaké akce máte rádi? A co podle vás pomáhá budovat dobré sousedské vztahy? Těším se na vaše příběhy, zkušenosti a vzpomínky. Pojďte nám říct, kdo u vás organizuje společenský život, jestli jste to třeba vy. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je u vás Jarka Barbuříková. Znáš mě líp.

0: Kdo u vás stojí za tím, že se lidé potkávají a že se ve vaší obci nebo ve městě něco děje? To je otázka, kterou vám budu pokládat až do 1 hodiny. A jako první odpovídá pan Olin z Kopřivnice. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, zdravím všechny nespavce. Tady k tomu této otázce. V Kopřivnice musím teda pochválit jako takovou, protože městský úřad má kolem sebe nebo zaměstnává tolik lidí, kteří opravdu, já neříkám, že nasazují život, ale prostě starají se o to, aby spousta anebo většina lidí, pokud chtějí, samozřejmě nikoho nemůžete do ničeho nutit, tak aby se měli celkem dobře. Začnu třeba s paní ředitelkou důchodců, jak já ji nazývám, Pavla Žáčková, která teď je udaná, tak má nějaký jiné příjmení, si nepamatuju jaké, ale ta organizuje pro důchodce 2x, 3x, 4x do roka možná akce. Třeba jezdíme na kole, jedeme od někud někam, třeba jsme jeli z Kroměříže na Jižní Moravu, jeli jsme na Slovensko, pořádá pro ně setkání seniorů jako taneční odpoledne, taneční večery. Uh-huh. Dělá s nimi takové akce, že seniori jsou takový netrpěliví, vždycky vyhlížejí ten další akci. To by bylo tady toto. Turisti, Radka Blahutová, skvělá ženská, pořádají několik zájezdů do různých částí naší země i za hranice. Další věc, přibližně to trošičku k nám, na naší ulici na Drahách, kde jsme vlastně v centru obce, teda města, ale jsou tady rodinné domky. Před, ježišmar, to je tak 10 roku, 11, můj syn se sousedem, s Honzou Švácem, se rozhodli, že budou dělat takzvaný vánoční svařák. To se před šedým dnem rozeslali pozvánky, oznámilo se, že prostě u nás na zahradě nebo u Honzy na zahradě se sejdeme a sešla se celá ulice. Tady bylo 40-50 lidí, protože přišli asi ještě známí, kteří přijeli kvůli této akci třeba například Harrisovi, mají dceru vdanou v Austrálii, a oni se přijeli podívat na sníh s vnoučatama. Takže tato akce už má, myslím, 11. ročník měla. V létě právě ti rysoviti zase pořádají setkání sousedů u nich na zahradě. Takže máme ten vánoční svařák a letní svařák, teda letní smaženice, to se dělá vaječina, protože tady to je to spojené s nějakou poutí ve Štramberku a tak dále a tak dále. Další věc. Já teda se zapojím po stránce muzikantské, protože...
0: Ano, to jsem se přesně chtěla zeptat. Jestli se do toho dění ve vašem okolí zapojujete nějak aktivně nebo jenom jako návštěvník. Takže vy, jako hudebník, tak to rozviňte.
1: No, máme tady několik takových míst, kde se setkáváme a několik skupin. Začnu v Kopřivnici. Konkrétně zítra budeme mít dominární bobule, takové setkání, kde nás přijde asi takových, odhaduji, má přisluveno 6 muzikantů, nechci to dělat moc veliké, je to, no tak prasknu to na své upřílitosti mého dožití 72 roků, přijede můj brácha z Jižní Moravy a teď přijdou kluci, banjo, kytara bude, buben bude možná mandolina, uvidíme, sejdeme se, zaspíváme, něco dobrého vypijeme, něco dobrého sníme. To je tady toto. Další, v tomto okamžiku, jak my budeme v té vinárně, bude v Příboře v penzionu Jal setkání dalších muzikantů. To je partia kolem Ivana Kosmála. To je příborský takový muzikant, takový šerif, který má kolem sebe možná 20 lidí. Další partia v pátek, v tom samém čase, určitě na Kletné, to je Sudol nad Odrou, tam je westernový klub, který vede Lidka Tošovská. Tam se od ledna pořádá každý pátek hudební večer. Buď tam pozvol nějakou kapelu, anebo se tam prostě sejdou lidi, kteří si chtějí zahrát.
0: Takže, ale ne, to je úplně neuvěřitelné, u vás to žije. A jde vidět, s jakým zapálením o tom mluvíte, že jsou to akce, které jsou asi tradiční, takže se na to těšíte. Takže tam nejde jenom o tu samotnou akci, ale že se vlastně máte na co těšit, což je hrozně důležité.
1: V Ostravě, Srytkumístku, třeba konkrétně do toho případa v tom Jelbu, vždycky na konci
0: měsíce. Vy to asi dovysíláte do jedné dneska.
1: Já vím. Ale byste to dal. Já bych chtěl opravdu pochválit ty lidi, kteří se starají o to, aby se spousta dalších lidí měla dobře. Takže třeba bracha, ten je z Jižní Moravy, z Hodonína, řekl by se Hodonín zpěváku a všeho, a říkal, takové akce, co děláte vy, tam vůbec nejsou, že se prostě lidi nějak neschází, že si nesednou spolu, nezahrají si, nezaspívají si. Takže já mám z toho radost, že mají ostatní radost. Tak bych to asi uzavřel.
0: A taková ocenění mají velkou hodnotu, často jsou to drobnosti, malé akce nebo velké, ale určitě je to motivující pro ostatní, aby pokračovali dál, když je takto veřejně pochválíte. Oli, nedoufám, že třeba se k ním nějak ty vaše díky dostanou. Mějte se co nejlépe, opatrujte se.
1: Já je chválím, kde můžu, tam je chválím. Děkuji vám za prostor. A přeji všem ostatním, aby měli taky takovou možnost se tak pobavit a užít si života. Mějte se krásně, děkuji.
0: Společenský život v obci, ve městě stojí často na dobrovolnících a nadšencích. Jak je to právě ve vašem okolí? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někde stačí jeden nadšenec a rozhýbe celou vesnici nebo město. Je takový člověk i u vás? Na to se ptáme v noční lince Českého rozhlasu pana Jaroslava. Vítejte, zdravíme vás do Moravskoslezského kraje.
1: Dobrý večer. No, to si píšte, že rozhýbáte, páč já bych sem chtěl v tým nočním proudu, i když možná moje maminka, tačku už spí, jakože, ale třeba sousedí nespí, či co, tak já bych jim chtěl říct, že je mám moc rád a že je chci pozdravit a víte,
0: no.
1: Můžete mít lepší, co chcete, ale vždycky máte to nejlepší, jsou rodiče a mamka s tatku, to je ta opora. Já bych chtěl všetkým řeknout, dneska je taká doba, každý je jiný, ale
0: dobře.
1: Mamka s tatku
0: Jaroslave,
1: jsou naši.
0: No. S tím naprosto souhlasíme. Pojďme ale k tomu tématu. Jak často se u vás v obci lidé setkávají nebo ve městě? Je to vždycky nějaký konkrétní důvod, nějaká akce nebo máte jenom tak nějaké společenství? Odkud přesně voláte? O čem byste mohl vyprávět? V jaké oblasti našeho?
1: Z Moravskoslezského. Já volám z dědiny ze Skotnice.
0: Skotnice.
1: To je u Příbora. To je Sigmund Freud, kdo čte, tak ví.
0: Ano.
1: A já ale pochodím z Trojanovic, Trojanovice Bystré, pod Radhoštěm, to je Rastoká, Radhošť,
0: ano.
1: To jsou hory.
0: Valašsko,
1: No, ano, z Moravy.
0: Teď voláte teda ze Skotnice, v této obci
1: ano,
0: žijete.
1: Z domy a volám, vás poslouchám a chci mámce a taťkovi.
0: Dobře, jak si. Jaroslave, já vám rozumím, že jim zdáváte hold a je to krásné, ale my tady teď v naší noční lince, což je kontaktní pořad, vždycky mluvíme o nějakém tématu. A to dnešní téma je váš kulturní život v obci. Měl byste k tomu co říci? Jak se scházíte se sousedy? Jak často se vidíte?
1: Já si myslím, že
0: žijete?
1: Já jsem, víte, život přinese různé věci a
0: zase na to jdete oklikou, na tu
1: ne,
0: odpověď.
1: já jdu na to, že řeknu, že víte, život nám přinese ledaco, ale dobré sousedy, babička moja říkala, vždycky je lepší, než vyhrál v loterii, je dobrý soused. A já jsem měl štěstí v životě, že jsem opravdu potkal, když jsem se přistěhoval do Skotnice z Trojanovic z Bystrého, tak já jsem potkal opravdu dobré lidi a já měl dobré sousedy. Bohužel už mezi náma nejsou. I ten hold patří jim, páč, to byli lidi, ke kterým já vzhlížím a já jsem rád, že mě přijali takového, jaký jsem a do té dědiny mě vzali.
0: Dobře. Dobří sousedé jsou opravdu něco, co člověk nemůže brát jako samozřejmost a přitom mají v našem každodenním životě obrovskou hodnotu. Někdy jsou blíž než rodina, člověk se na ně může spolehnout v maličkostech. Jsem ráda, že jsme to připomněli, jsem ráda, že se právě o těch sousedských vztazích dnes povídáme. Jaroslave, loučíme se, zdravíme tedy do Skotnice a někde zase zavolejte. Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Co vás k tomu vede? Staráte se právě vy o váš kulturní život v obci nebo ve městě nebo v nějakém společenství? Volejte noční linku.

0: Některé tradice se předávají po generace a stále spojují lidi. Jaké tradice žijí ve vašem městě nebo na vesnici? A kdo se o to stará? Kdo má na to největší zásluhu? Je s námi paní Hanka, která volá ze Šumavy noční linku. Hani, až teď jsme v éteru, prosím, začněme od začátku. Hani, já vás přeruším.
1: 30 let založení sboru dobrovolních hasičů v Hadraje, kde vzpomínali na ty těžké začátky a jak lidi šli dohromady. Dneska mají možnost se scházet v novém kulturním zařízení, v jejich hasičárně, vychovávají svý nástupce, v obci zařizují veškerý kulturní a společenský akce. Ať už je to teda různý, teď Mikuláš, stavění máje, rozsvícení vánočního stromku a v sobotu se připravují na velkou akci, budou mít cestu pohádkovým lesem, ta je ohromně jako navštěvovaná dětmi tady z okolí Vodnírska a ze všech těch vesnic a ty lidi jdou dohromady, vždycky se zapojí ty, který jako některý ty akce zajišťují v tom lese, ať už je to, já nevím, veškerý ty karkulka, vlk a takovýhle věci, ale je nás jako hasiči vlastně taky zajišťují veškerou činnost po té vsi, ty dobrovolní hasiči. Ať je to třeba úklid, na těch vesnicích nejsou vlastně žádný technický služby, takže veškerý práce tam dělají, bály dělají, hasičské bály jsou velký, osvědčený, jo, ne každý teda sbor to může udělat a co je jako je přínosem, že ty lidi se sejdou, teďka třeba při té oslavě se sešlo hromadu lidí, kdy potom jako po schůzi se posedělo, zavzpomínalo, zahrála klatovská dechovka a lidi poseděli jako dost dlouho. A myslím si, že to, že je plně nejvíc, že není to vždycky o jednom člověku, jo? Je to o partě lidí, který vždycky tam musí být nějaký tahák, který to tahne a ty lidi jako jdou, sejdou se, posedí, jo, a takovýhle věci. A myslím si, že ty dobrovolní hasiči nedělají než tuto, ale samozřejmě mají taky na starosti potom tu požární ochranu, kdy teda vyjíždí k ohňům, kdy je třeba, ať už teda bude, když je vítr, déšť, záplavy, no, takže všechno hasiči potom dělají. Tak si myslím, že to je ono, co oni dělají a ty lidi jdou dohromady. Já bych chtěla všem hasičům taky popřát jako tady hodně úspěchů, hodně zdraví, ty rodinný pohody, protože všechnu práci dělají ve svým volným čase, jo, a je to jako, jak bych řekla, k nezaplacení, jo, protože to každý ten člověk ví, že jednou je hasič, tak jde do akce. Takže to jsem chtěla jako o té dobrovolné práci, který je hrozně moc, jo, hrozně moc té práce. Kdo to jako dělá hasičinu nebo je k tomu přízněnej, tak ví, co to všechno obnáší.
0: Máte pravdu. Jak se u vás daří zapojovat mladé lidi do dění v obci, paní Hanko? A prosím, my jsme přeslechli, odkud přesně voláte z té Šumavy. Mohla byste to zopakovat?
1: Já volám z Nýrska, okres Klatovy a na okrese Klatovy, a vůbec tady v Nýrsku máme výborný kolektiv dětí, Dešenice, Bystřice, samozřejmě okres je ohromně veliký, v rámci okresu máme přes 50 kolektivů dětí a ty jako vedeme opravdu okresní sdružení hasičů a myslím si, a ta rada mládeže, to, že je k nezaplacení. Oni už to sebou vodíme jako ženy, hasičky, vodíme ty děti spolu na ty nácviky a tím se dostávají k té hasičině. A kdybyste viděla, když potom přijede tolika těch hasičských družstev, dětských, tak to je něco nádherného. Jo? Takže ta hasičská mládež, ta nám tu jako pořád se udržuje po celá léta na okrese Klatovy, kolem Nýrska, tady všude. Jako. Na těch vesnicích to někde nejde, ta generační to odroste nebo takhle, ale jenom jako opravdu ti mladí hasiči. A co nejvíce ceníme vedoucích těch mladých hasičů, protože ty, co tomu věnujou času svýho každý týden, mají ty schůzky, připravuje na ty soutěže, na všechno. To jako klobouk dolů před něma, před všema těma vedoucíma. Tím bych taky chtěla poděkovat tuto cestou takhle.
0: To je krásné slyšet, že to někde může takto dobře fungovat. Mladí lidé, kteří vedou další mladé hasiče, dělají obrovskou službu. Nejenom, že předávají zkušenosti dál, ale zároveň dělají smysluplnou aktivitu, partu, budují ty nové vztahy k obci a jim to pak zůstane. No. Pokud už by v tom nepokračovali, třeba se odstěhovali z té obce, tak alespoň nádherné vzpomínky. Děkuju teda za vaše zapojení do noční linky. Ještě mi řekněte, než se rozloučíme. Jak vy sama se zapojujete? Nebo zapojovala jste se? Byla jste taky členkou sboru dobrovolných hasičů?
1: Hasičkou 57 let a samozřejmě jsem soutěžila. Léta jsem vedla, byla jsem vedoucí odborné rady žen na okrese Klatovy a zapojovala jsem se do tuhletý činnosti nebo do dneška. Skončila jsem teďka už jako, mám věk, tak jsem říkal, musím skončit se starostkou okrskovou. Nechám to taky mladým a už se teďka jenom těším jako z těch úspěchů těch druhých, když je třeba předám nějaký zkušenosti a tak trochu jsem uvolnila prostor pro mladý. Já jsem tomu věnovala vlastně, dá se říct, těch 57 let. To jsem asi jako všechno, dala jsem to srdíčkem, tak, abych to řekla úplně, no.
0: Jde to z toho slyšet. Ona ta práce, nebo práce, někdy práce, někdy radost, někdy starost, těch 57 let chtělo čas, chtělo energii a právě to srdce, o kterém jste mluvila.
1: Obě dvě dcery jsem taky přivedla k hasičům, ty dál jsou hasičkama, jo, takže jako je to takový, jako pořád ta generace postupuje. A mám radost, když se daří těm sborům nejenom, že mají jako tu činnost, ale že teďka máme i možnost po letech jako různou tu techniku, to, co nebejvalo. Když jsem přišla do hasičů, jsem začala ve 20 letech, tak ta technika nebyla. Jo? Ani na to nebyly peníze. V současné době jako ohromná podpora je buď v těch krajích, od státu, od obcí. Jako to je jako hasiči jsou jak takovýto renomé získali po povodních, kdy teda někdy viděli lidi hasičenou s půl litrem s pivem, jo, tak dáme si to pivo, nebo dají si chlapi pivo, ale jak byli potom povodně v těch letech, kdy teda lidi viděli, že doma jim teklo do chalupy, ale oni šli s technikou a šli zachraňovat další věci. To jako to jsou hasiči. A to je ta dobrovolnická práce a to nadšení, jako říkám, který jako opravdu v těch hasičích je.
0: Ano. Když jde do tuhého, tak jsou to právě oni, kdo vyjíždí jako první a pomáhají. Zaslouží se respekt, poděkování a to vy taky za těch mnoho let, které jste tam strávila ve sboru. Mějte se nádherně, děkujeme za zapojení do noční linky a zavolejte zase někdy, paní Hanko.
1: Děkuji za prostor a naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 4 minuty po půl 12. Večer je ideální čas na povídání. A dnes je to povídání o lidech, kteří dávají místům duši. Kdo jsou ti, bez kterých by to u vás prostě nefungovalo v obci nebo ve městě? Na to se dnes ptáme v noční lince a bude se s námi povídat pan Jaroslav, který volá z Hradce Králové. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Já nevím, jestli budu odpovídat správně na vaše téma, ale chtěl bych říct, že pocházím z jižních Čech, kde...
0: Povídejte, možná si stlumte to rádio, aby vás to nemátlo, že to tam posloucháte zpětně.
1: Jo, aha.
0: Prosím, vypněte to rádio a pokračujte.
1: Už to stlumuju. Chtěl jsem říct, že pocházím z jižních Čech, kde jsme kdysi dělali na vlastní, ve vlastním volném čase jsme se věnovali sekání na hřišti, různým brigádám a to. A vždycky jsme měli vynikající vztahy. Byli to naši kamarádi, přátelé. A teď jsem se přestěhoval do Trutnova, je to větší město a už to není ono. To jsem tu nezažil za ty léta.
0: Mm-hmm. Promiňte, honím tady muchu. Tak určitě asi s vámi budou posluchači souhlasit, že když někdo žije v menší obci nebo v nějakém menším společenství, tak se tam ty vztahy udržují lépe. Jak jste říkal, společně jste třeba pořádali sekání trávy na hřišti a podobně. A když se přestěhujete...
1: Nejenom sekání, ale rozumím, dělali jsme ano. Plesy, zábavy. Prostě dneska to není. Dneska je strašně uspěchaná doba a není to ono.
0: No a teď teda žijete jak? Je toho pomíň, anebo se neúčastníte téměř žádných akcí?
1: Víceméně se přiznám, že se nezúčastňuji těch akcí.
0: A myslíte, že by se to nedalo nějak vyhledat?
1: V tomhletom větším městě už to není, jako víte, na té menší obci tenkrát, to bylo jednodušší, my jsme se všichni znali a bylo to jednodušší. Řekli jsme si, uděláme za 3 neděle ples a bylo to zorganizovaný během týdne. Dneska ve městě to nejde.
0: No možná, když budete poslouchat dál noční linku, tak se ozve někdo, kdo je někde poblíž a dá vám nějakou inspiraci. Ono někdy se stačí porozhlednout většinou, neříkám, že těch akcí je mnoho, ale dá se vybrat, anebo se hold trošičku popojet někde, kde byste se cítil dobře.
1: Tento názor je možný, ale já...
0: Vy ho nezdílíte. Vy byste mohli jít do politiky.
1: Ano.
0: Dobře, jste krásně odpověděl. Dobře. Jaroslave, tak děkujeme moc za vaši účast v noční lince. Jsme rádi, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když budete poslouchat dál. Třeba teď píseň
1: Určitě.
0: Od Lucie Bílé jmenuje se Dobrý kafe. Ať se vám daří.
1: Děkuju vám pěkně a mějte se moc hezky a hezký večer.
0: Paní Iveta píše na web. Zdravím všechny ve spolek. Vyrostla jsem na malém městečku, kde si lidé vzájemně, jak se říkávalo, viděli do talíře. Dobře se mezi sebou znali a také se podle toho k sobě chovali. Nejen, že se zdravili, což byla samozřejmost, ale bylo potřeba nezištně si pomáhat. Staří pomáhali a radili mladým a mladí uměli jejich rádám naslouchat a přiložit ruku k dílu, kde bylo potřeba. Jenom co bývalo v tak malém městě plesu a bylo vždy narváno. Nebo nám dětem v zimě jeden večer soused odstrojil pumpu a my běhali s vodou na hřiště a polévali ho a měli jsme krásné kluziště. A nemyslete, to nebyla záležitost jednoho večera. To trvalo třeba týden každý den a ten pán byl tak hodný, že nám pumpu denně půjčil, ačkoliv s tím měl spoustu, dnes by se řeklo, zbytečné práce. Tenkrát jsme všichni tak nějak víc táhli dohromady. Dnes mají lidé život díky technickým vymoženostem mnohem snazší, pohodlnější, ale i tak jsou si nějak vzdálenější. Mnohdy se neznají lidé v jednom vchodu v paneláku, natož v ulici. Možná i proto se z života dnešních lidí vytrácí vzájemná úcta, cit, slušnost, galantnost. Dneska žijí v 10 000ovém městě a pokud vím, letos tu byly všeho všude 2 plesy a ještě nestály za nic. Škoda. Přála bych lidem, aby zase alespoň na chvíli dokázali odložit mobily, opustit počítače a dokázali se dívat okolo sebe, našli vzájemně k sobě cestu a dokázali se spolu radovat ze života. Dobrou noc. Iveto, děkujeme za vzkaz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Za každou povedenou akcí bývá spousta práce, kterou často ani nevidíme. Komu byste za společenský život ve vašem okolí rádi poděkovali? Krásnou noc. Zdravíme vás. Povídejte, už jste ve vysílání, máte prostor.
2: Já vám nerozumím, já se omlouvám, já vám špatně slyším.
1: Zkuste si stlumit to rádio, vypněte si rádio a můžete povídat. My vás slyšíme velmi dobře.
2: Můžu povídat?
1: Ano.
2: Já jsem tady Alena Veltrusy. Já bych vám chtěla říkat případ, který je nepřípad. Prostě, co se tady podniká v těch Veltrusy. Tak nedávno se stalo, že...
1: No, tak to jsme se daleko nedobrali, paní Alenka, o to mě mrzí. Telefonní linka vyskočila. Vidím, že na lince nejste, takže zkusím zvednout někoho živě a vy to prosím zkoušejte dál. Krásnou noc. Koho jsme překvapili tím, že se dostalo rovnou do éteru? Kdo je napřímo? Tady Jarka.
3: To byla rychlá reakce. Já vás zdravím u telefonu, Holík Radomil.
1: Radomil. Radomil, odkud voláte a o čem budete vyprávět?
3: Momentálně se přesunuji z Čech na Moravu. Vracím se do domoviny, takže jsem ve voze.
1: Někde... Tak doufám, že spojení vydrží. Povídejte.
3: Jo, já myslím, že tady nejsou žádné hluboké lesy, aby jsme nestratili spojení, tak jako třeba předchozí volající. Vy máte krásné téma. Krásné téma, které je o srdcařích, o lidech, kteří z toho dobrého srdce vytváří aktivity, které, jak jste říkala, jsou někdy neviditelné, ale bez nich to nejde. Těch srdcařů bývá poměrně málo v každé skupině, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať jsou to myslivci, ať jsou to sportovci, tak vždycky se tam vyskytují tady tihlenství srdcaři v těch skupinách a ti jsou ochotní jakoby pracovat pro to, aby pobavili a udělali šťastnými z té akce, kterou jako zajišťují tak nějak po všech stránkách, ať je to jídlo, ať je to výzdoba těch prostor, venkovní, vnitřní, léto, zima, plesové sezóny, pytlácké noci a různý jakoby kulturní akce. A já bych chtěl třeba, nevím, jestli se to jako podaří a domese se to přes nějakou sojku nebo straku až k mým kolegům, kteří jsou součástí kulturně, to je takovej zvláštní jakoby název, kulturně propagační komise. KPK při našem mysliveckém okresním spolku v Prostějově, jmenovitě třeba paní Martička Nebeská, to je skvělá, ale opravdu fenomenální myslivkyně, už 60 let a drží srdíčkem tu kulturní komisi, pak samozřejmě Janička Toufarová a spousta dalších, nebudu teď asi si úplně nevzpomenu na všechny své kolegy, na Petra, na Jarka a tak dál. My pracujeme srdcem a samozřejmě pomáhají nám i další členové a už víc jak 60 let výjima covidu jsme museli pauzírovat, ale děláme vždycky velký okresní myslivecký ples s velkou návštěvností. Nenašel se zatím sál, který bychom nenaplnili. A vždycky je tlačenice a lístky mizí ještě před Vánoci. Takže je to něco, co udržujeme tradičně pro lidi. Těší mě, já jsem teda 40, jo, ale těší mě, že i mladí, ti, kteří třeba absolvují taneční, jsou to středoškoláci nebo lidi, kteří jako mají rádi plesové sezóny a navštěvují kde co, sportovní plesy a hasičský a tak dál. Takže i ti mladí jako chodí a samozřejmě baví se, že jo, někdy to je jako náročnější, jo, že jak znáte to přebral, přebral a pak je mu na druhý den těžko. Někdy to dopadá ve stylu, už se pobili, ale samozřejmě organizátoři dbají na to, aby nějaká ta kultura tam byla i v tom chování se mezi sebou. Už dneska ale u nikoho neuvidíte bílé rukavičky a smoking, to možná tak v těch tanečních. A samozřejmě, co je vkusné, co je nevkusné, no. A dnešní společnost, musím s politováním říct, že třeba u těch myslivců, já pozoruju, ne přímo u myslivců, ale u reakcí těch obyčejných lidí, kteří pozorují myslivce nebo o myslivosti někde něco zaslechli, tak oni si kladou ruce před oči a říkají, fuj, o, myslivci, to jsou ti, kteří loví, zabíjejí zvířata, ale oni ti stejní lidi potom jdou do Kauflandu a koupí si tam kůře, kus masa prostě v krabičce a to už jim hloupě nepřipadá, že taky jedí někoho, koho musel někdo jako ulovit, zabít nebo prostě tak něco zpracovat, aby oni to maso měli v té krabičce. A to je velký rozdíl a to je taky patrné, tak ti lidé přesunuli se hodně do měst a v těch městech jsou od té přírody tak podtržení, že někdy ty děti si myslí, že kráva je fialová, že maso roste právě v těch obchodech. A tohle si myslím, že snad třeba lidi, kteří žijí na venkově, tak jako ještě je to tak nezdeformovalo ta společnost a že i tam jsou schopni respektovat myslivce, pokud je dobrým člověkem a pracuje srdcem pro přírodu a pro společnost, takže budou toho myslivce respektovat a říct, jo, to je ten, co nám chrání pole před divočákama, nebo jo, to je ten, který vyhání srnečky, když by je měla posekat sekačka a tak dál, takže lidi kolem sebe musí pracovat srdcem a se zápalem, aby jako drželi něco třeba se tradiční, protože jenom dobrý pocit z toho máte. Nikdo vám nebude dávat miliony za to, že něco děláte, ale odměnou je ten plný sál a pak nějaký reference třeba na tu mysliveckou kuchyni, která jako byla by dobrá, dobrý kančí řízky, dobrá svíčková zelená. A pro ty masožravce, všežravý masožravce, co v populaci lidí jich je hodně, tak je to někdy ocení, jo. A pak zase se zhádají u tomboli, že no prostě
1: rozumím,
3: to.
1: Ano, umíme si to představit.
3: My teď na chvíli zasneme.
1: My teď na chvíli zasneme a vy to tam vrátíte. Děkuju, Radomile. Vy teda jste úplně neuvěřitelný, vy zvládáte teda takto řídit před handsprý, předpokládám, a ještě u toho tak báječně vyprávět. Vy jste dobrý vypravěč. Jsme rádi, že jste se nám dovolal, že jste nás takhle přepadl, doslova do písmene, protože jste nahradil jednu volající. Tak zavolejte zase někdy příště, až budete na cestách, nebo pěkně už doma v klidu u kaká. Ano, pijete kakao večer? Teď jsem četla, představte si, že 80% lidí večer pije kakao.
3: Je to prý z toho popudu, že to kakao uklidňuje, že vlastně vy pak máte jakoby lepší pocit pro ten spánek. Mm-hmm. To se tak jako říká.
1: Tak to si dáme dvojité dneska.
3: Já nepiju kakao, já piju kakao.
1: Dobře, tak opatrujte se, čas jsme malinko přetáhli, doufám, že nám to posluchače odpustí. Mějte se, šťastnou cestu.
3: Mějte se naplněnou, díky.
1: No a když jsme u té přání šťastné cesty, tak cesta se jmenuje Píseň i od Krištofa Tomáše Kluse, kterou nám teď pánové zaspívají 8 minut před půlnocí. Krásnou noc.
0: Tou cestou, tím směrem, prý

0: večer i ve druhé hodině Noční linky.
1: Noční linka.
0: My jsme rádi, že jste s námi zůstali i po půlnoci. První hodina patřila lidem, kteří u vás drží pohromadě společenský život v obcích a ve městech. Těm, kteří organizují, pomáhají a často ve svém volném čase dělají pro ostatní víc, než by museli. A v této hodině v tom budeme pokračovat. Až do jedné hodiny si budeme povídat o tom, kdo jsou ti lidé u vás, co všechno díky nim vzniká a jak se zapojujete třeba vy sami. Je s námi pan Bohumír, který volá ze Štenberku. Krásnou noc vám přejeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Nebo dobré ráno. Hodně, myslím si, že hodně záleží na tom, kdo je ve vedení města a nejenom vedení města, ale i ve Štenberku hodně a dobře pracují i sociální služby. Sociální služby vypomáhají seniorům. Ve Štenberku je několik skupin, seniorských skupin, a taky ten, kdo nemá čas a je třeba aktivní hodně a nemá čas se scházet, tak je zde skupina civilizačních chorob. Asi 270, zahrnuje to asi 270 lidí.
0: Jak jste a říkal, že se jmenuje?
2: No, sociální služby, skupina civilizačních chorob.
0: Mm-hmm.
2: Ja? A sociální služby jsou nápomocný tím, nabízí nebo dali k dispozici dvě místnosti, kde je pečovatelské velké středisko pro starší lidi a tam poskytli dvě místnosti pro seniorské kluby, kteří se tam schází k jednání a podobně. Potom to naše město, v každém městě podle velikosti se pořádají různé akce. Řeknu, Štenberk je známým ECHOMem a zrovna minulý týden tady proběhlo sobota, neděla závody ECHOMu do vrchu a pak v září jsou veteráni.
0: Mm-hmm.
2: Docela nedávno byl udělaný další úsek cyklostezky Štemberským údolím Dolní Žleb. A Štemberk je momentálně hodně rozkopaný, protože se přes Štemberk, přes město zhotovuje cyklostezka, která navazuje na tyto cyklostezky. A Štenberk je propojen cyklostezkou Olomouc, Štenberk, Uničov, Rýmařov a tam dál. Takže mladí lidé a seniori, když třeba jedu já po cyklostezce, já jezdím na elektrokole, tak mě předjíždí skupiny jak vedených závodníků na kole, tak seniorské skupiny a podobně. No prostě myslím si, že toto je taková aktivní činnost pro ty seniory. A každý klub, které má město, třeba ve Štenberku jsou 4, tak řeknu,

0: předseda těch klubů, když má takové dané ten že dokáže, i když všem roky přibývají, s ohledem, a tak dokáže spočítat ty náklady a to, co nám město přispívá, tak požádá, teď jsme byli třeba, včera jsme byli na Jižní Moravě ve Strážnici a Baťově kanále jsme jeli přes cestovku Travel. Takže si myslím, že ten, kdo nechce zůstat doma sedět na zadku a chce jít mezi lidi, tak má možnosti třeba u nás ve Štenberku hodně.
1: A to je dobře. No. To zní to je dobře, Bohumíre.
0: Ano.
1: Stává se vám často, že se třeba na vás někdo obrací, jestli byste mu neporadil, jste vy takovým držákem, protože vy jste taky dobrý vypravěč, nebojíte se ozvat. Tak jakou roli v tom všem hrajete vy?
0: No, já jsem začal psát články o našem městě. Jednak mě to vyšlo v Moravském Senioru nebo ve Štenberský Lístek občas, ale ono, když chcete něco napsat, aby to mělo šťávu, víte, to dá hrozně moc práce. To já těch papíru pokazím, víte. A na tom počítači, kolikrát mě to, když to dávám do Wordu a chci to přetisknout, tak se mě to rozhází a nevím proč. Já nejsem takový umělec a nepíši tak rychle, takže já na tom strávím moře času, jako víte. No,
1: to jste šikovný.
0: A ne, jako to já se nechci chválit, jako. Zítra jedu na sraz spolužáku do Nákla. Taky jsem pro Náklo napsal, my jsme tam měli, to je u Litovle, mezi Litovli a Olomouci, a moji rodiče tam měli pekárnu a něco se tam stalo. Tak vzpomínky, jak to bývalo tenkrát v pekárně a jak to je dneska. Tak jsou zvědavý, co mě na obecním úřadě řeknou. No.
1: Třeba nám to prozradíte v příštím vstupu Noční linky. No, Bohumíre, děkujeme za vaši účast, za vaši návštěvu. Zavolejte zase někdy. Naslyšenou.
0: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde je spíš ticho. Jak je to u vás? Když se řekne spolek, klub, parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují společenský život ve vašem okolí, si dnes v Noční lince povídáme. Je s vámi stále Jarka Barboříková.

0: Každé město i vesnice má svůj vlastní rytmus a když se bavíme tady o tom rytmu setkávání a akcí, co u vás tento rytmus vytváří? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako paní Marie. Odkud voláte? Zdravíme vás.
1: Já volám z Černošic, všechny vás zdravím. A já bych se chtěla říct tohle. Mentalita lidí se změnila. Češi vymírají. Prostě jdou se mi jiný kultury. Já jsem se narodila v Ostravě, pak jsme bydleli v Horním Slavkově a tam byly zahrádky, že jo, tam se jako lidi scházeli, ty zahrádkáři, byly taky ty plesy. A pak jsme se odstěhovali na Příbram do jedné malé vesničky. A tam, mně se to teda líbilo, třeba se roznášela zabíjačka, jo. Já jsem se tenkrát tomu divila, jak mi někdo může dát něco tak dobrýho ze svýho a nic za to nechce. Nebo když někdo umřel, zvonilo se tam v kapličce. Prostě ty lidi se znali. Jo, a já teda potom jsem šla do světa, dostala jsem se do paneláku a našla jsem si partnera, on byl nemocný, ale byli jsme spolu 25 let. A taky, když jsme se tam nastěhovali, tak jak to tam bylo poničený, tak jsme se to snažili, jak se chodilo přes ten trávník, jako ošetřit, nebo ty keře. A furt mi to tam někdo ničil. No pak jsem přišla na to, že je to vnuk paní, která bydlela nade mnou, a která si na něho furt stěžovala, že třeba, já nevím, upekla mu beránka, urvalo mu hlavu a takhle. A když jsem jí říkala, že to dělá on, ať mu domluví, to není on, on je mu podobný, to dělá jiný. Já jsem ho tam jednou čapla a to jasně, že jsem mu naložila. A udělala jsem dobře, protože za x let on potom pobodal kluka, který mu přebral holku. Jo? Ale já od té doby, já jsem musela, když jsem teda mu takhle dala tu nakládačku, měla jsem mu zlomit ruce. Opravdu jsem mu měla zlomit ruce, aby potom nepobodal nějakého nevinného kluka. Ale prostě platila jsem pokutu, pochopitelně to zaplatil partner. Jo, ale...
0: Další teda kolaps telefonní linky, to snad ne, paní Marie, já jsem se to chtěla doposlouchat. Tak mrzí mě to, vytáčejte znovu, uvidíme, jestli se vám podaří se dovolat a zatím
2: Robert,
0: si popovídáme s panem Robertem.
2: Jo, takže vám chci poděkovat, že jste mě vzalo, to je slušnost. A teďka k tématu, já jsem vdovec, a co mě strašně chybí, tak jednou za dlouho, když jsme se se ženou domluvili, jsme se dívali na filmy a já teď našel jsem si kamarádku, ale já nemám s kým jít do kino. Jako, jenomže problém je v tím, že ta kamarádka dělá noční směny, já dělám denní. Jo, takže přemýšlím, jestli byste mě třeba neporadila, jak to zorganizovat. Moc rád bych šel do kino, no. Nevím, jak to mám udělat. Jako.
0: Roberte, tak zkuste si najít nějakou partu. Když se rozhlédnete kolem sebe, když chodíte kolem nějakých nástěnek, jdete do nějakého zařízení, tak určitě někde bude nějaký letáček, že se můžete ozvat do nějakého spolku, společenství a můžete se přidat k nějaké komunitě. Takové komunity jsou a tam byste se potom našel nějakého parťáka do kina asi velmi rychle, nebo parťačku. Chce se to rozhlednout a někde třeba, ať budete v obchodě, u lékaře nebo někde na úřadě, poptejte se. Nebo jestli tam máte nějaké senior domy, jako my třeba tady ve Zlíně Senior Point, nevím, ale zkuste otevřít oči. Někdy možná člověk ani neví, jaké aktivity může využít právě ve svém okolí. Jestli by vám někdo třeba pomohl na internetu, pokud se máte s kým poradit, to by bylo taky fajn.
2: Já se ještě můžu zeptat Radima, to je kamarád a moc prima kluk, jako my spolu kamarádíme, jestli by třeba neměl čas, že bychom spolu mohli mít dva jídoky. No nevím, zkusím se ho zeptat. No.
0: Dobře.
2: A to víte, že se z toho smutné. A jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Chci pozdravit paní Vlastičku, pak potom Olino, potom, no, pomožte mi. Ludmila z Brna, no, prostě všechny.
0: A
2: moc vám děkuji, že jste mě vzal. Mě to taky vyskočilo, nevím. No, a nechci mluvit o poruše, možná by to chtěla elektrikář, já to beru s humorem, když mě do smíchu nebylo, vyrkli mě slzy, no, tak já jsem slyšel, jenom jdeme na to a hotovo.
0: Tak, Roberte,
2: tak moc vám děkuji, že jste mě vzala.
0: Naslyšenou.
2: Doufám, ať se všechny linkaři dovolají, moc děkuji.
0: Víte co, zkusíme ještě do třetice všeho dobrého někoho zvednout. Tento telefon byl kratší a malinko jsme teda odbočili od tématu. Já to zkusím. Halo, Jarka, studio. A tam je ticho. Někdo tam je, já ho tam vidím, protože mi to bliká, ale nepodaří se nám to asi propojit. Nebo, halo, halo, slyšíme se?
3: Halo, halo, halo.
0: Už, hurá. Kdo pak
3: jo,
0: tam?
3: Děkuji,
0: představte
3: děkuji.
0: Se a povídejte rovnou k tématu, prosím.
3: Jo, já jsem se chtěl připojit té paní, která jenom hovořila o tom nešťastném příběhu, tak ať z toho, že říkala, že by toho člověka, ať to, že to není správně a ať si myslí, ať odpustí a ať si myslí, že to je v pořádku.
0: A jak to máte tak vy? Zkuste nám říct, odkud voláte? Ještě jednou.
3: Jo, odpuste mi. Já jsem Jaroslav Uhla ze Skotnice a víte, já vždycky si myslím, že člověk by měl odpustit.
0: Jsem si říkala, že jste to vy.
3: Odpustit.
0: Dobře, tak děkujeme i za vaši účast. Pojďme si pustit písničku od Olympiku. Hrál, no a potom zvoru se nový příběh Noční linky.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když se řekne váš spolek, klub nebo parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují ve městě nebo v obci, kde žijete společenský život, si dnes povídáme. Nebo se alespoň o to snažíme. Dneska malinko odbočujeme, na tom už jsme se shodli s paní Aničkou z Miroslavy. Vítejte, máte prostor, máte slovo.
1: Krásný večer přeju všem, kdo poslouchají Noční linku. A já bych chtěla hovořit o kultuře tady v Miroslavi. Sice předesílám, že kdyby to bylo na mě, tak a můj věk a ty mi nemoci mi to nedovolí, takže by se ta kultura určitě byla, ta kultura by tady u nás byla určitě chudá, chudička. Ale musím pochválit, v Miroslavi existuje takzvaná sdružení Miroslavská kultura, která je pod městským úřadem Miroslav, jako všechny takové ty složky, že jo, které podporuje městský úřad, jako jsou třeba zahrádkáři a jak bylo hovořeno o těch hasičích dobrovolných a myslivcích a takto. A ta Miroslavská kultura, teda musím je pochválit, spolu s tím městským úřadem Miroslav dělají tady zázraky. Zázraky, já nebudu mluvit, neděje se snad týden, kde by nebyla nějaká akce. Minulý týden byl koncert v katolickém kostele absolventů základní umělecké školy. Teď je v sobotu na hřišti fotbalovém velká oslava, nějaký významný zápas fotbalový a potom je tam nějaká letní noc na v evangelickém kostele bude koncert varhaní a potom bude nějaké posezení na farní zahradě. A co se tady děje, co teda moc kvituju, jsou takzvaná sousedská setkání, kde se o to stará taky ta miroslavská kultura. A to je, u nás máme asi, já to přesně nemám spočítané, ale asi 30 ulic a dělají se takzvané sousedské posezení a dělá se to na určité ulici. Předloni to bylo třeba na ulici Nádražní, loni to bylo také na ulici u nás a minulý týden to bylo na ulici Husova, předtím to bylo na ulici Mlýnská a tam se ty občané té dané ulice, pokud mohou a chtějí, tak něco upečou, něco přichystají a místní rozhlas vyhlásí, kam se to má přinést, tak se to té osobě do toho domu přinese. No a oni to potom tam rozdělí po stolech, jsou tam stoly, lavice, hraje tam živá hudba a prostě lidi se baví, tančí a je to opravdu krásné. A my jsme byli teda na setkání na 1. máje u katolického kostele, v parku u katolického kostela bylo také posezení a bylo to moc pěkné, sešli se tam lidé z různého koncu té naší Miroslavy a můj muž třeba už se tam potkal s bývalými spolupracovníky a taky nás tam přišel pozdravit pan starosta. No bylo to opravdu pěkné a musím vyslovit velký dík, co tu pro tu miroslavský kulturní život tady dělají a jak se o to starají a s jakou vervou a láskou to provádějí. Takže velké díky, kdo někdo poslouchá z Miroslavy a třeba se toho i zúčastní, třeba patří i do té skupiny miroslavské kultury, tak velké díky.
0: I vám velké díky, Aničko.
1: A jestli jsem přetáhla sem, paní Jaruško, přetáhla jsem, nebo ne. Já bych chtěla ještě něco říct.
0: Ještě máte 40 sekund.
1: Tak v adventním čase loni bylo takzvané okénkování, adventní okénkování a to na každý večer lidé se přihlásili na městský úřad a každý večer bylo vyhlášeno takovým nějakým tajným básničkařením, kde je to místo dané a lidé se sešli u některého domu, kde jim měli připravený čaj, svařené víno, kávu nebo i nějakou tu štamprličku, nějaký perníček k pohoštění nebo nějakou bábovku a bylo to moc, moc krásné, lidi si to moc chválili.
0: To věřím, no já jsem chtěla říct, že se mi líbilo to sousedské posezení, to jsem chtěla ocenit, ale nakonec teda vyhrává to adventní okénkování. To jsme možná mnohem inspirovali.
1: Ale to sousedské posezení, to je taky, protože to se koná většinou v létě, nebo když je teplo, že od května do toho září, takže to počasí vyhovuje, je to venku, takže to je prima. To je prima a je to opravdu to. I pro děti se tady mnoho dělá, různé dílničky a různé noční šípkování a takové věci. Moc si toho vážím, že takového něco tady u nás existuje.
0: Aničko, co to je to noční šipkování nebo šipkování?
1: Děti mají si vzít špekáčky s rodičema, baterky, čelovky a jdou po šipkách. Namalované šipky a večer je to asi dělá se to většinou buď to na podzim nebo na jaře, takže je už spíš tma, že jo? No a jdou po šipkách, hledají baterkama šipky a jdou, je vyznačená trasa toho šipkování, kde se sejdou a kde to končí. No a nakonec si potom opečou špekáček.
0: To je krásné.
1: Normálně se namalují na stromy, na cesty šipky a děti to baterkou hledají a jdou a hledají, až přijdou do cíle.
0: Tak jde vidět, že v Miroslavě máte opravdu šikovné a aktivní lidi, kteří dokážou připravit krásné akce a udržet tak komunitní život živý.
1: Patří velký dík, že se o to tak starají, aby to tady žilo. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Také,
1: a všechny moc zdravím. Naschledanou.
0: No, z Miroslavy se přeneseme teď na vlny Českého rozhlasu, pustíme si Ivetu Bartošovou, no a potom opět někdo z vás. Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Přesto to děláte ze srdce. Co vás k tomu vede? Zapojujete se také vy do přípravy různých akcí, do společenského života ve vaší obci, kraji nebo městě?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Iveta Bartošová, její tichá píseň. Máme 4 minuty po půl jedné. Já vás vítám u poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, kdo nás drží pohromadě v naší komunitě, v obci, ve městě. Kdo drží váš společenský život v obci? Kdo mu velí? Paní Iveta je s námi. Z Teplic volá. Vítejte.
1: Zdravím vás, paní Jaruško, i všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme lázeňské město Teplice a máme tu jako hojný kulturní život. Každý rok se tu pořádá lázeňská slavnost při zahájení lázeňské sezóny. Letos už jsme ji měli 872 v pořadí. A je to poslední týden vždy v květnu. A od pátku do neděle je tu bujarý život, plno zpěváků, skupin tu zpívá a vystupují. Pak hodně stánků všelijakých s řemeslnými věcmi, pak s občerstvením, s cukrovinkami, pak i kolotoče jsou tady. Takže každý si zde něco najde. Takže i já vlastně jsem byla také zase letos se podívat. A v sobotu jsem byla na 4 koncertech a v neděli na 3. No a v sobotu jsem byla třeba na koncertě České srdce vystupovalo. Teda to bylo v neděli, takže já se obrátím tady. V sobotu jsem byla na Honza Křížek Band. To jsem si myslela, že to je bratr Ládi Křížka, ale když dohráli, tak potom jsem s nima chvilku mluvila, že jsem si ji nechala podepsat a zjistila jsem, že to není teda bratr Ládi Křížka, že to je úplně jiná skupina. Ale hráli krásně, tak jsem jich pochválila. Pak tam vystupovala i Berenika Kohoutová, známá herečka, je zpěvačka, známý z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Potom večer vystupovala Tereza Mašková, mladá, nadějná zpěvačka, talentovaná. A potom byl krásný ohňostroj. Takže i na tuto slavnost vydrželi lidi až do večera, aby mohli zhlédnout ten krásný ohňostroj. Druhý den potom zase opět jako veselí všelijaké skupiny. A to tak jsem taky zase navštívila. Různé ty skupiny, tak to bylo to České srdce.
0: Pak Ivetko, a s kým chodíte?
1: S kamarádkami nebo někdy s přítelem, ale nejraději jako, jo, že bych šla sama, protože každý má, jo, vkus pro jinou tu kapelu, že jo, takže pak si třeba sdělujeme potom ty dojmy, no, když jako nejdeme společně, jo, dohromady s někým. A nebo se potom tam potkáme i třeba s jeho se známými, takže vždycky to jde takhle potom, no. Ale v neděli nás překvapila skupina Motorband, která pochází tady z Teplicka. A oni letos slaví 40. narozeniny svého vzniku a měli tak krásně připravený program. Trval jejich koncert 2 hodiny, od 8 hodin do 10 hodin. A měli právě i účast v Teplické filharmonie a také měli hosty. A mezi hosty třeba byl i Petr Janda, který s nima zaspíval 2 písničky svoje. Pak přijel právě i Láďa Křížek zaspívat 1 písničku. Pak i Bára Baziková nebo Robert Sturba, teď dál nevím, jako jeho příjmení. No a pak ještě i ten hlavní zpěvák z Arakainu. Takže tak krásně to měli jako připraveno, jo, že úplně jsem byla unešená tím koncertem.
0: Jatko, vy se umíte bavit, ať už sama, ať se to hezky vychutnáte, já to mám taky ráda. S přáteli, s přítelem, tak to má být.
1: Na další prostě rok, jo. Tak jako máme tady i jako dobré akce v naší krásné knihovně. Teď jsem zrovna jako minulou sobotu 6.6. byla na komentované prohlídce naší knihovny.
0: A víte, co to je dobrý tip a dobrý nápad? Pan Robert nebo ještě jeden posluchač předtím volal, že úplně neví, jak se zapojit do nějakého komunitního života. A ty knihovny jsou výborný tip, výborný nápad, protože tam se pořád něco děje.
1: Jako besedy. Jo, se tu, nám tu různí ti cestovatelé, jo, jako prostě přijdou vyprávět o svých cestách. Například jeden takový mladší cestovatel, že navštívil ostrov Mauritius, tak o svých zážitcích byl tam 10 dní u jednoho kamaráda, který tam žije. Jo, takže nám to prostě vypráví a promítají obrázky, jako ty fotografie, různé i videa k tomu. Pak i hlejte, dvě učitelky rok cestovali, prostě v Ázii byli, jo, potom i v Americe. A představte si, oni šli z Mexika pěšky do Kanady, jo. Takže i takovouhle cestu šli 4 měsíce, jo. Tak to úplně člověk lapá po dechu, jak takhle dvě 37-leté učitelky zvládly takovouhle věc uskutečnit, jo, takové dobrodružství prostě zažít. No, různé přednášky, jo, teď právě taky třeba o příběhy římských císařů, nebo teď taky 4.6. jsem byla na o životě Karla IV. Takže takové zajímavé prostě máme tady akce kulturní. No a teď i prostě přes to léto budou třeba zase menší městečko Dubí, tam taky bude zase slavnost různá hudební. I tady máme potom zase menší další Krupka městečko, tak tam taky se bude pořádat slavnost. Takže pořád to tady, nebo v Duchcovské slavnosti Kasanovské, že jo, kde pobýval Kasanova, takže tam jsou vždycky taky takovéhle hudební slavnosti. I přijede jako Kasanova na Kočáře, jo, a takový prostě to mají takhle zorganizovaný. Takže to máme tady doklad celé léto, jo.
0: No, Ivetko, vy byste to vysílala až do jedné. Jde vidět, že to u vás opravdu žije, že se lidé umí společně užívat ten čas, který spolu mohou trávit ve vzájemné společnosti. Sdílí radost, hudbu, sami sebe. Hezky se to poslouchalo a jste inspirací. Jsem velmi ráda, že jste zmínila i to, že chodíte sama na akce, kde si to užijete, někoho potkáte, ať už známého, nebo se seznámíte, protože to může být to inspirací pro ostatní posluchače, kteří se necítí komfortně tak, když půjdou někam sami, tak my jim chceme říct, že můžou a že to je v pořádku.
1: A nějaké to odvětví, že určitě prostě najde cestu, kde by se takhle kulturně vyžil. Ať je to kino, knihovna, nebo prostě, že v těch knihovně to není jenom o čtení, to je prostě o různých akcích.
0: Ano,
1: no.
0: Ivetko, takže ale už se musíme rozloučit. Ano. Je to tak, čas se nachýlil, takže mějte se co nejlépe. Děkujeme
1: no,
0: za tu energii.
1: No, taky
0: je
1: zdraví všechny posluchače a někdy zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde to nežije skoro vůbec. Jak je to u vás? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Plesy, slavnosti, masopusty, sousedská setkání. Která akce ve vaší obci je pro vás srdeční záležitostí? I na to se můžeme ptát, uvidíme, z jaké strany pojme dnešní téma paní Ivetka. Vítejte, zdravíme do Olomouce ze Zlína.
1: Tak krásnou noc, zdravím všechny posluchače a já jsem přemýšlela, jestli mám zavolat a chci pochválit, já bydlím teď Olomouc Radikov a chci říct, že fakt musím pochválit, je tady sbor dobrovolných hasičů, já jsem taková nervózní z toho, a pořádají krásné akce pro lidi, pro děti a v Olomouci, když jsem bydlela, ve městě Olomouc, tak tam to bylo jiné, jo. Tam třeba byly nějaké ty plesy na Horním náměstí, nějaké koncerty, já nevím, vánoční jarmark. A tady to je takové uši. Takže oni hodně pořádají akci pro lidi. Teď třeba tady byl hasičský pochod takzvaný. Lidé od 9 do 12 šli po značkách lesem po těch, měli tam různé stanice, já jsem teda nešla, mě bolí záda. Měli tam různé stanice, občerstvení a jak to prošli, dostali pamětní list a večer byla pořádána zábava, tak tam jsem se byla podívat, jak říkal pan Robert, že nemá jít s kým do kina, jde klidně sám, takže já když nemám s kým jít, já se klidně jdu podívat sama, takže já jsem tam byla, byla tam živá hudba, nějaká kapela, teď to jméno nevím z hlavy, já jsem je neznala podle toho jména, ale hráli perfektně. Byli to chlapi tak 50 let a něco. Perfektně hráli skladby Beatles. Já ty skladby skoro všechny znám. Já mám ráda kapelu Beatles Broky. Takže já jsem byla nadšená. Jsem tam jenom tak seděla. Lidé tančili, bavili se. Teď tam plno lidí jsem znala, že? Když tady bydlím, tak už to, že člověk vidí ty lidi, jak se baví, tak jsem se tam smála. Tam jeden známý pán tam s tou kapelou, on si vzal beraní roh a normálně hrál s ním jako na ten roh. Pak si vzal, měl tam tamburinu, to byl taky hasič, jo. Měl tam tamburinu, takže já jsem se bavila. Pak hrál na tu tamburinu a já jsem měla v náruči, já jsem si vzala s sebou malinkého pejska mám, ale samozřejmě jsem mu zacpávala, podržela jsem mu ouška, protože to byly velké decibely. Ale hrozně jsem se bavila, kdybych tam neměla toho pejska, tak bych si i s ním zahrala na tu tamburinu, by měl ten roh, protože já jsem hudebně založena, takže mi se to strašně líbilo. Hráli perfektně. Tak za chvíli jsem samozřejmě odešla. Ale jinak chci říct, tady to všechno hodně táhnou ti hasiči a je tady spoustu akcí různých, jo. Tady jsou, oni tady dodržují ty tradice, dbají na to, aby nezemřely ty tradice. Takže třeba odletí zvony do Říma, chlapci chodí dědinou, klapou ty 4 dny po sobě nebo jak. A nakonec je to vybírání, když teda jsou doma, tak jim dám potom peníze. A nebo holčičky nosí jedličku takzvanou, taky chodí po domech. Nebo je tady rozsvícování vánočního stromečku. Nebo teď třeba bude nějaký, jsem si četla na nástěnce, že půjdou k nějaké zrekonstruované kapličce lidé, to je směr Posluchov, tam kdysi zemřel nějaký, jel s povozem nějaký chlapec, původem Němec, takže mluvil perfektně česky, tak lidi ho měli rádi a teď se mu převrátil vůz, kolky vezl, jeli pro dřevo a zemřel, jo, pod tím vozem. Tak ti lidé teďka tam půjdou, to taky pořádají hasiči, k tomu Posluchovu, k té zrekonstruované kapličce. Já přesně nevím, kde to je, ale vím o tom. Já nepůjdu, jo, ale vím o tom. A nebo co tady ještě pořádají. Nebo třeba, když končí prázdniny pro děti, jo, rozloučení s prázdninami. Nebo pořádají hasiči utkání ve fotbale. Mladí chlapci, muži, bývá to na hřišti někde tady v Samotiškách, to je kousek. No prostě různé akce, nebo třeba a bývá to, většinou je to, když je teplo, protože tady není nikde společenská místnost, nějaký kulturák, takže bývá to většinou na hřišti. Tady je obchod Hruška, takže za tou Hruškou. A buď tam hraje někdy takové jako setkání těch lidí, nějaké pohoštění se tam dělá. To si lidé samozřejmě platí tady. Ale ta zábava byla zadarmo, ta hudba vstup zdarma. A jinak pečou třeba ti hasiči bušty, cigára, někdy makrely, guláš dělají, no bezvadný. Takže tady to fakt žije. A je to takové užší než té Olomouci. Je to bezvadný. Já teďky sleduju na nástěnce, co bude. A někdy se tam jdu prostě jenom tak podívat. I když bych šla sama, tak se tam jdu podívat. Poslechnout si hudbu.
0: Ivetko. Je to... já musím říct, nevím, jak to hodnotíte vy, ale mně se všechny ty příběhy velmi líbily. Myslím si, že jsme teď tak vpustili novou krev do žil těm, kteří si říkají, no už dlouho sedím doma a dá se. V jakémkoliv věku, v jakékoliv společnosti, i když jde člověk sám s přáteli nebo s nějakými sousedy, tak může strávit krásný čas, kde se může cítit dobře a může začít, i když je mu třeba 85 nebo 95, co říkáte?
1: No, nebo 60. A chci říct, klidně jdu i sama, to chci říct panu Robertovi, klidně jdu i sama do toho kina, když nemám s kým, klidně jdu sama. A ještě chci říct, je tady klub seniorů, na ně bych zapomněla, pokud mě někdo poslouchá, aby nebyli smutní, chci vyzvednout, já tam nechodím tedy, už jsem také v seniorském věku, ale já tam nechodím, protože mám ty pejsky, ale oni mají různé akce krásné, tady klub seniorů, každou středu se schází tady na místním úřadě, tedy to mají tam v klubovně, tam je i knihovna, takže lidé si chodí půjčovat i ty knihy a oni jezdí na výlety. Já to čtu na těch nástěnkách, jedou třeba do Prahy, někde do Skanzenu, do Olomouce, na Floru, nebo já nevím, na koncert, jedou do divadla. Mají krásné akce i ti seniori tady u nás, klub seniorů.
0: Perfektní. Ivetko, děkujeme.
1: Perfektní akce. Takže bych je chtěla pochválit, hasiči jsou bezvadní. Jo, a ještě hasiči jezdí dvakrát do roka pro sběr, lidé jim to chystají k brance. Já jsem taky kolikrát dala hasičům sběr, oni to prodají, to železo, a pak za ty peníze pořádají třeba ty koncerty, jo. Občas to si lidé musí koupit, ale třeba ta kapela, to jsme měli v tu zdarma, tak to je za ty peníze, za ten sběr, co jim dáváme. Takže bezvadný akce jsou tady.
0: Teď je čas se rozloučit, tak já vám moc poděkuju a uzavřeme společně dnešní
1: ano,
0: ročníninku.
1: Tak zdravím všechny posluchače, Roberta pozbuzu, ať jde klidně sám do kina. Já chodím taky sama různě a je to bezva.
0: Mějte se dobře.
1: Tak, dobrou noc.
0: Někdy opravdu stačí jenom hrstka lidí, kteří mají chuť něco dělat a celé místo může začít žít. Ať je to jedna ulice nebo celé město. Děkujeme, že jste byli s námi u dnešní noční linky, kde jsme sdíleli své příběhy, zkušenosti i pozvání. Vážím si každého vašeho telefonátu i zprávy k tématu Společenský život v obci. Mějte hezký zbytek noci, pokud můžete, věnujte ji trochu odpočinku. Naslyšenou příště se těší Jarka Barboříková.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit a já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou a chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema, nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená a přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá, takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv. A ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane Vystevdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukaž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já

0: Já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otello je nádherná role, že ale ten Iago teda to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
0: to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku.
0: No a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku. No a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará, no nebudeme to počítat.
0: No jestli je to, co myslím a s čím se objezdila
1: monolog na obranu
0: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No takže není to tak dávno.
0: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
0: Velmi ráda.
2: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějakej ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. Skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kuň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct, obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kortakpulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásný talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
0: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
0: No a tak tam se to natáčelo. A úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
0: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
5: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečený s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Pak jsem je tady třeba jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla to, když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, dva kartáčky na zuby. Měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. To... Láska veliká to byla. Hráli jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, Nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tlousnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Mňau.

0: takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky shlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s pórkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co vlastně hově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři nimrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prej.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejt, ale musí bejt. A tě v něm dost krup, nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přes uličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila. V očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, Jelimánek Felsmánek tě jede po faltech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou symetrikou nevydrží kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemní. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platný obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelíte horky dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla se Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a předem všema jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuju, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytělí a dadí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Jemináčku, a kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o kolena není co stát, ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela a vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebylo.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku? Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ, zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? jednu ženu vyhnal.
1: A druhou vyžene taky.
2: Vyhneš. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatej Antonín.

0: se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No...
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prozbou. Pamatujte si, Felcmane, s prozbou, aby se k vám nastěhovala,
1: jo. Protože
2: na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopný upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě... že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct, abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit.
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, Abych si ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jeřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mě nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov, to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on pokaždý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, když tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky. Ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátele, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a ty, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Očistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upěři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle vyžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já zařídíme. Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol. Ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne?
1: A no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat, šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není moc kladná.
5: No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, teď ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se z chuti smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valerie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme vodili do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valerie, jo? První byla Valerie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna. Ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
5: Přesně.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.